barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duo Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.
1: Ještě tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

0: Tak tohle myslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. A i když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady sama se hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšený. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: tak to bylo snadné. Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás. Ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden, co bude těšit Víťa Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
2: Zdravím posluchače.
1: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
2: samozřejmě
1: uvedli?
2: Samozřejmě, jako vždy.
1: Povídej.
2: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Co zvědav?
0: No,
1: no, já ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ano. Ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme. Který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Z vesela, s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme dnes, je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miroslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jich hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane. A já mám rád, že to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miloslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji pan Ludvík ze Znojma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli ví pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dýlavice, Slípáci, zdraví vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a kumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se. Naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Humoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl jsi
3: se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinko, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., protože já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no teď tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska, Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, dělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně. Místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, já víš, jak Lojzí do teplů směrok s pojem a už jdeš do lázní a co já sám doma a kde si, co si, na nakonec ju pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všetkých stránkách. Který si deň odpovědně jde o koho výkladu a koho nevidí naproti. Lojza, její chlap, hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou se trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než se nadáli, už by večer. Tak se hned zebrali, a už to hajdy do parku, tam se hned stůlili pod první keř, na který trefili. Však se nebylo čem diví, týden spolu nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů roh svojí, ale v tom nejlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jaksi rozležalo. Praví si hrdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní, ale tu robu pod váma už po třetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tedy ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objavili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá, je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v nemá.

0: Ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
0: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
0: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
0: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
0: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
0: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
0: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
0: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních...
1: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
0: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
4: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
3: Ano.
4: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
3: Ano.
4: Tetelejí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelejí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
3: Tetelí se mraky?
4: Ne, tak tetelej.
3: Tetelej.
4: Pan Suchý napsal tetelej.
3: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
4: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
3: Že by se otelili jako...
4: Tak to ne. To
3: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
4: To je česky řečeno.
3: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo to, z posluchačů.
4: Byla to hezká písnička, no, jako všechny.
3: A ty si rád hraješ se slovy.
4: Hraju se rád ze
3: a kde tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když se jdeš lehnout,
4: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv a teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívinky, David mi udělal navštívinky, můj příbuznej, a na ty navštívinky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
3: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já děkuji.
1: Těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pečujícím rodinám pomáhá ve Valašském Meziříčí denní stacionář pro seniory Dobromysl. Do kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích zatékalo, řemeslníci opravují střechu. V Českém Krumlově začíná projekt o osudech místní židovské komunity. Dnes bude slunečno, později zataženo a deštivo, tropické teploty až 31 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Denní stacionář Dobromysl ve Valašském Meziříčí pozval včera klienty i jejich rodiny na zahradní slavnost. Pořádají každý rok. Chodí tam seniori, o které se starají jejich rodiny. Ve stacionáři na ně podle vedoucí Dany Vajdové čekají nejrůznější aktivity.
2: My se snažíme právě vytvořit co nejvíc takovou tu rodinnou atmosféru. Snažíme se, aby se klienti u nás cítili dobře. Každý den pravidelně trénujeme paměť, procvičujeme motorické dovednosti, cvičíme na židlích s různýma pomůckama, chodíme na procházky.
0: Kapacita stacionáře je stále volná, nabízí místa pro 12 klientů. Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhrskohradišťsku bude mít novou střechu. Řemeslníci vymění krytinu a také část krovů, které poškodila zatékající voda. Podle majitele stavební firmy Štěpána Gabriela je střecha po více než 100 letech v poměrně dobrém stavu.
3: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo. Patří to těm náročnějším stavbám, protože má to svoji výšku a jsou to výměny na historických krovech, které už dneska umí dělat jenom pár lidí.
0: Práce budou stát přes 2 miliony korun. Polovinu částky poskytl Zlínský kraj. Dalších 850 tisíc se v obci podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Příběh Rut Hálové si dnes připomene Český Krumlov. Českokrumlovská rodačka byla jednou ze 669 československých dětí zachráněných sirem Nikolasem Vintnem před nacistickým pronásledováním. Rozsáhlý projekt nabídne veřejnosti dvě výstavy, interaktivní stezku Krumlovem i několik besed. Návštěvníci se tak dozví o historii českokrumlovských židů a záchranné akci Nikolase Vintna. Podrobnosti dodává jedna z autorek Zuzana Kubalová.
4: První připomínkou bude pietní umělecké dílo v zahradě synagogy Český Krumlov, které bude věnované Vintnovým dětem, jejich rodičům a lidem, kteří se podíleli na jejich záchraně. Dílo bude odhaleno v rámci slavnostního zahájení, a to čestným hostem z Velké Británie a paní Kocourkovou.
0: V Dallasu dnes začíná dvoudenní celostátní sjezd republikánské strany před listopadovými volbami v kongresu. Akce se zúčastní i prezident Donald Trump. Republikáni chtějí prostřednictvím mimořádného sjezdu v Texasu ukázat stranickou jednotu. Zároveň si od něj slibují mobilizaci voličů s cílem udržet se v klíčových volbách většinu pro v obou komorách kongresu. Popularita Donalda Trumpa je podle průzkumu na nejnižší úrovni jeho politické kariéry.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a aktuálně na teploměru naměříme 13 až 24 stupňů. Vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Trochu nám fouká vítr, ale jinak máme ráno teplé, ještě skutečně letní. U probouzení do středy vás, milí posluchači, zdravím a kromě toho, že se dívám na datum 9. září v běžném stolním kalendáři, Sleduju i ten hudební, kde najdeme tři známá jména. Narozeniny oslaví Dave Stewart, člen skupiny Eurythmics, náš Slávek Janoušek anebo Kanaďan Michael Bublé. Tím naznačuju, už za chvíli se podíváme do historie přes kalendárium a na přivítanou posílám písničku Marie Rotrové. Teď je 5:05. Pohodu na startu, dobré ráno přeje Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do středy na vlně Českého rozhlasu Zlín přeju dobré ráno k 9. září. Co najdeme v kalendáriu? Začneme rokem 1884, kdy byl vynalezen hot dog, párek v rohlíku, chcete-li. V roce 1920 se narodil Josef Kobr, český herec, režisér, kabaretní a estrádní komik, také konferenciér a moderátor. Spolupracoval s ostravským rozhlasem i televizí. V menší roli závodníka se pak objevil například ve snímku Dědeček automobil. V roce 1921 přišel na svět Dalibor Brázda, česko-švýcarský hudební skladatel, dirigent, kapelník a hudební aranžér. Pocházel z Frištáku u Zlína. Začínal jako hráč na fagot, vystudoval hudební školu a také dirigování u slavného Václava Talicha. V 60. letech začal být uznávaný i v zahraničí, po okupaci Československa emigroval do Švýcarska. Dnes je to přesně 70 let, kdy v televizi poprvé vystoupil Elvis Presley. V době vysílání této zábavné show bylo v Americe zapnuto 83% televizorů, pořad sledovalo asi 54 milionů diváků. Diváci reagovali na vystoupení Elvise, kroutícího se za mikrofonem, s absolutním nepochopením. Byl označován přímo za nebezpečí pro mládež. A ještě rok 1984 v Moskvě začal zápas o titul mistra světa v šachu mezi Anatolijem Karpovem a Garry Kasparovem. Po 159 dnech a 48 partiích byl ukončen, aniž by byl znám vítěz. Stalo se tak poprvé v historii.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Kontinentální Evropa byla z této písničky v roce 77 nadšená, což se projevilo taky v hitparádách. Číslo 1 pro skupinu Smokey v Rakousku, Německu nebo například v Holandsku. U nich doma v Británii ale skončila až ve 20. vyvolených. No, jak se říká, doma není nikdo prorokem. Za minutu 4 na 6.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15. Dobré středeční ráno a zajímá nás všechno, co nějak souvisí s končícím létem. Proto se hned podíváme, jak vychází aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Začnu ranními teplotami. 21 stupňů je teď v Kroměříži a ve Strání, ještě tam přidáme Zlín. 19 stupňů ve Starém Městě a v Horní Bečvě. 24 stupňů vidím v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem. 20 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Štítná nad Vláří. 22 stupňů je v Hošťálkové, ve Vizovicích, v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 23 v Bojkovicích. 16 stupňů, to je hodnota ve Vsetíně, 17 ve Valašské Senici a končím Velkými Karlovicemi s 13 stupni. Dnes očekáváme jasno až polojasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer a v noci se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty v našem kraji ještě 28 až 31 stupňů, tedy stejně jako včera. Mírný vítr, jižních směrů, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru a v noci se pak změní vítr na severozápadní až západní, no a na frontě v bouřkách přechodně zesílí. Většinou dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž je vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Víte, proč nebolí stříhání nechtů? I to se dozvíme už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
2: Dluh, upomínka, exekuce. Situace, která může člověka zaskočit a postupně zasáhnout celou domácnost. V sociální poradně se zaměříme na to, jak exekuce funguje, jaké možnosti má člověk v dluhové situaci a kde může hledat odbornou pomoc. Hostem bude zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte nás 11. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Barbora Hitmánková. Hezké ráno. Řidiči neprojedou po silnici mezi Martinicemi a Žeranovicemi na Kroměřížsku. Důvodem je oprava povrchu komunikace po stavbě dálnice D49. Do 21.9. platí uzavírka od Hřbitova v Martinicích po křižovatku u bývalé Šindelnice. Následně bude neprůjezdný úsek od bývalé Šindelnice směrem k Arbu. Autobusová doprava bude mít průjezd umožněný. Markéta Holcmanová a Marek Příkazký získali nejvíc hlasů v divácké anketě Aplaus Městského divadla Zlín za loňskou sezonu. Holcmanová v minulé sezóně stvárnila například titulní roli v inscenaci Nora. Příkazký hrál v hlavní roli v inscenaci Drákula komedie Děsu a objevil se také v Krylovi. Právě Kryl se stal nejoblíbenější inscenací loňské sezony. První premiérou nové sezony bude hra Volpone. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. V Jičíně začíná pětidenní festival Jičín město pohádky. Letošní ročník pořadatelé zaměřili na život v přírodě a témata spojená s duševním zdravím. Podtitul Hajaja odkazuje na rozhlasového skřítka Hajaju a spisovatele Václava Čtvrtka. Jehož dílo je s Jičínem úzce spojené. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, odpoledne a k večeru postupně zataženo a večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů. Aktuálně na teploměru naměříme 13 až 24 stupňů a vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sazenice dubů, buků a jedlí letos na mnoha místech nepřežily extrémně horké počasí. Lesníci odhadují, že škody půjdou do stovek milionů korun. Nejvíce zasažené jsou lesy na jihu Čech, Vysočině a na Moravě. Podrobnosti k tomu přidáme už za chvíli, teď je 17:30 a 3 minuty.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Nevím spálit most, most za láskou v nás. Vždy se dá zpět jíst,

0: Dnes je 9. září, půl šesté a 10 minut. Extrémní sucho a teploty zničily v lesích po celé republice sazenice letos vysázených stromků. Největší škody zaznamenali lesníci na Vysočině, Moravě a taky v Jihočeském kraji. Výsadbu musí obnovit například v Písku, kde v lesích uschly především listnaté stromy.
1: Vidíte sama, že sazenice, která je tady od konce dubna, je úplně suchá.
2: Na jedné z pasek lesů města Písku stojím právě s hajným Pavlem Keclíkem.
1: Ta ztráta je tady minimálně 50%, když se budeme bavit jenom o buku.
2: S jednatelem lesů města Písku Václavem Zámečníkem se teď přesunu na vedlejší plochu, kde jsou vysázené jehličnany.
3: Hlavně do Uglaska z Borovicí je to sázený strojem ve stejný čas jako ty duby a buky ke konci dubna. Ta borovice, protože se sází jednoletá, malinká a byla víc skrytá buření, tak ty ztráty jsou tam poznatelně menší než u těch listnáčů.
2: Ploch, na který jsou sazenice zničené, je zhruba 50%. Ztráty půjdou podle Václava Zámečníka do milionů korun.
3: Dneska stromek je 10 korun a 100 000 stromků, to je milion. Nejde jenom o výměnu stromků, ale je to i o té lidské práci, že pokud se vylepšuje, tak už je to náročnější, musí se hledat ty místa, musí se daleko šetrněji manipulovat s materiálem, zacházet se stromkama jinak. Vlastně to vylepšování je daleko finančně náročnější než to první zalesnění.
2: Kvůli suchu budou lesy města Písku pěstovat i víc sazenic, doplňuje Václav Zámečník.
3: Před kůrovcem nám stačilo 500 000 sazeniček, po kůrovci milion. Teď jsme si mysleli, že se budeme vracet k tomu menšímu množství, ale zřejmě ten milion budeme se pěstovat dál.
2: Velké škody na výsadbě mají letos i lesníci v jiných krajích, dodává předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
4: Tak je to samozřejmě Brněnsko, na jihovýchodní Moravě, je to potom Hodonínsko, okolí Strážnice, v jižní části Vysočiny je to samozřejmě Třebíčsko, Jaroměřicko, to jsou, řekněme, suchem nejvíce ohrožené oblasti i v minulosti a letos zejména tedy ty výsadby byly postiženy významně. Z jehličnatých dřevin nejvíce asi ztrát utrpěla výsadba jedlí, protože jedle je náročnější na vodu než ostatní jehličnany a ty ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
2: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Před minutou bylo 6:15. Dál si řekneme, jak bude dnešek probíhat v teplotách, kolik oblačnosti se objeví na obloze a záležitosti související.
1: Počasí.
0: Nejdřív ještě údaje měřících stanic, jaká aktuální čísla mi posílají z různých míst regionu. 21 stupňů je teď v Kroměříži, ve Zlíně a ve Strání, 19 ve Starém Městě a v Horní Bečvě. 24 stupňů, to je prozatím nejvíc v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Štítná nad Bláří hlásí 20 stupňů. 22 je teď v Hošťálkové, ve Vizovicích, v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radoštěm. Bojkovice uvádějí stupňů 23. Vsetín, tady je hodnota 16, ve Valašské Senici 17 a ve Velkých Karlovicích 13 stupňů. Dnes očekáváme jasno až polojasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večera v noci se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Mírný vítr jižních směrů bude mít rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, potom k večeru a v noci změní směr a hlavně dočasně zesílí, zrychlí. Většinou dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěže dnes vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno všem probuzeným, vítáme se do středy 9. září. Taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové neurokouč, profesor Aleš Stuchlík. Dozvíme se například i to, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc.
0: Celý rozhovor s profesorem Alešem Stuchlíkem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už chystá Bára, uvede je přesně v 6 hodin, to znamená za 8 minut.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Valašském Meziříčí vyroste penzion pro seniory. Bude v něm 33 nových bytů. Festival dřeva v Bystřici pod Hostýnem představuje řemeslnické profese. Výrazně obměněný tým hokejistů v Setína vstoupí do nové sezony na ledě Slavie Praha. Dnes bude slunečno, později zataženo a deštivo. Tropické teploty až 31 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Valašské Meziříčí chce rozšířit nabídku městských bytů pro seniory. Aktuálně radnice připravuje projekt na 4 propojené domy v ulici Josefa Kajetána Tyla. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše by tam mělo vzniknout 33 nových bytů.
2: Půjde o nízkobariérovou úpravu s předpokládanými náklady 1,7 milionů korun. Projekt má seniorům zajistit důstojné a pohodlné zázemí odpovídající potřebám lidí se zhoršenou pohyblivostí nebo osobám na invalidním vozíku.
1: Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem pořádá až do pátku festival dřeva. Jde o tradiční akci pro školy i veřejnost, která má přilákat nové zájemce o řemeslo. Letos škola místo tradičního zaměření pouze na dřevospracující průmysl návštěvníkům ukazuje, že za vznikem každého moderního interiéru stojí celá řada odborných profesí, které musí vzájemně spolupracovat.
3: Interaktivní ukázky tak představí kromě designu a konstrukce nábytku nebo práce truhláře, třeba práci instalatéra, elektrikáře, obkladače, podlaháře a dalších profesí. Od začátku týdne už si práci řemeslníků vyzkoušelo přes 600 žáků 8. a 9. tříd. Z Bystřice pod Hostýnem Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout například bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Senátní úpravy odmítá ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
0: Sport.
1: Zápasem na ledě pražské Slavie vstoupí do nové prvoligové sezony hokejisté Vsetína. Utkání začne v 18 hodin. Valašský tým prošel po jarním konci ve čtvrtfinále výraznou obměnou a omlazením kádru. S tím souvisí i to, že před startem ročníku tentokrát vedení nemluví o cíli hned postoupit do nejvyšší soutěže. Generální manažer Daniel Vaněk počítá s delším časovým horizontem.
4: Jasný cíl v dlouhodobém horizontu do 3 až 5 let postoupit do extraligy. A chtěli bychom vlastně počátkem této sezóny se systematicky a koncepčně na tady tenhle jakoby vrchol té dlouhodobé strategie připravovat.
1: Zlínští hokejisté zahájí sezónu domácím duelem s Chomutovem. Ten začne v 17 hodin a 30 minut.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru postupně zataženo a večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů. Aktuálně na teploměru naměříme 13 až 24 stupňů. Vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Září, na léto jde stáří, jak nám říká jedna z aktuálních pranostik. No, vypadá to, že dnešek bude výrazným rozhraním. K tomu se dostaneme před 6:30 v podrobné předpovědi. Teď vás, milí posluchači, vítám do středy, přeju dobré už 9. zářijové ráno. Jenom doplním, svátek dnes oslaví Danieli a přidám kousek historie, návraty do časů minulých už za chvíli v pravidelném kalendáriu. Teď je 6 hodin a 5 minut, poslechneme si Olympik, písničku, která přetéká energií.
6: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravím vás, milí posluchači, u vstávání do středy na vlně Českého rozhlasu Zlín přeju dobré ráno k 9. září. Co najdeme v kalendáriu? Začneme rokem 1884, kdy byl vynalezen hot dog, párek v rohlíku. V roce 1920 se narodil Josef Kobr, český herec, režisér, kabaretní a estrádní komik a také, jak se říkalo tenkrát, konferenciér. Spolupracoval s ostravským rozhlasem i televizí. V menší roli závodníka se pak objevil například ve snímku Dědeček automobil. V roce 1921 přišel na svět Dalibor Brázda, česko-švýcarský hudební skladatel, dirigent, kapelník a hudební aranžér, pocházel z Frištáku u Zlína. Začínal jako hráč na fagot, vystudoval hudební skladbu a také dirigování u slavného Václava Talicha. V 60. letech začal být uznávaný i v zahraničí, po okupaci Československa emigroval do Švýcarska. Dnes je to přesně 70 let, kdy v televizi poprvé vystoupil Elvis Presley. V době vysílání této zábavné show v roce 56 bylo v Americe zapnuto 83% televizorů, pořad sledovalo asi 54 milionů diváků. Ti reagovali na vystoupení Elvise, kroutícího se za mikrofonem s absolutním nepochopením. Byl označován přímo za nebezpečí pro mládež. A ještě rok 1984... V Moskvě začal zápas o titul mistra světa v šachu mezi Anatoliem Karpovem a Garry Kasparovem. Po 159 dnech a 48 partiích byl ukončen, aniž by byl znám vítěz. Stalo se tak poprvé v historii. Kalendárium uzavírám a znovu míříme do regionu. Zahradní slavnost připravili včera ve stacionáři Dobromysl ve Valašském Meziříčí. Chodí tam seniori, o které se doma musí starat jejich rodiny. Více už za chvíli v reportáži Gabriely Hickl.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Nabereme směr Itálie, půjdeme na jih a vrátíme se do roku 78. Domácí hvězda Umberto Tozzi se svojí muzikou dostal daleko za hranice Apeninského poloostrova, když naspíval tuto písničku.

0: Za minutu 6:45. Hezké středeční ráno přeje Český rozhlas Zlín k 9. září. A kam se vydáme dál, jsem naznačil. Velký zájem je o denní stacionář Dobromysl ve Valašském Meziříčí. Navštěvují ho seniori, kteří už nemohou zůstat sami doma. Jejich rodiny tak mají alespoň jeden den v týdnu pro sebe. Na zahradní slavnost včera stacionář pozval nejenom klienty, ale právě i jejich pečující rodiny.
1: Teď otevírám grill, tady máme nachystané maso, které jsme si včera poctivě naložili.
2: Paní Dana Vajdová, která je vedoucí stacionáře Dobromysl, teď otevřela grill, tady to krásně voní.
1: Chystali jsme se na pravidelné zahradní party, které pořádáme každý rok. Je to příležitost k tomu, aby jsme se mohli setkat v klidu i s pečujícími, měli prostor pro to, aby jsme si všichni společně udělali si to dopoledne příjemné a hezké.
2: Je to taková zahradní grilovačka a boří to mýtus o tom, že by stacionář měl být třeba nudný.
1: My se snažíme právě vytvořit co nejvíc takovou tu rodinnou atmosféru. Snažíme se, aby se klienti u nás cítili dobře. Každý den pravidelně trénujeme paměť, procvičujeme motorické dovednosti, cvičíme na židlích s různýma pomůckama, chodíme na procházky. Teďka klienti hodně mají oblíbené individuální činnosti, šlapou na motomedu, což je taková kombinace elektrokola a rotopedu. A nyní už dokážou zvládat sami chůzi s oporou jenom třeba francouzský holí.
2: Na slavnost doprovodil svého téměř 90-letého tatínka. Pan Stanislav. Tatínek taky jezdí na rotopedu.
3: Rotoped, co sedí na křesle a šlape, tak se mu strašně líbí. A to vždycky vypráví, že potřebovali najezdit, tak se jim najezdil dneska 12 kilometrů. Takže on přijde.
2: V 90 letech.
3: Jo, a takže pořád by jenom šlapal.
2: Jaký to má pro tatínka přínos?
3: No ohromný. Má rád změnu a má strašně rád jako společnost.
2: Tady to žije, tady je harmonika.
3: Žije. Jo, přesně, a zpěv nebo tak, tak to miluje, jakože hudbu. A jako taky tanečník byl strašný a ještě na jaře na svatbě tancoval, chodí tady dopoledne, tak odpoledne už je s náma, tak se tady rozebere a večer vždycky už jedeme zpátky do stacionáře, pořád chce jít jako zpátky, jo, že
2: hodně ho to baví.
3: Tady bylo i přes noc.
2: Ale to vy nechcete.
3: No to mi ne, no.
2: Někteří ještě jedí, jiní už mají dojezeno a čekají na dezert. Co se vám tady líbí?
4: Tak já tady chodím jako v týdnu jeden den. Jsem spokojená, no. Ty hry a to cvičení a je to dobré.
2: Paní Zuzana Hajkerová, teď tady mamince krájela maso.
5: Ten stacionář je pro ní jako velká pomoc, takže jedeme vždycky domů a ona v autě řekne, to bylo tak bezvadné, tatínek to bez ní vždycky ten jeden den nějak vydrží.
2: A dneska je to s vámi.
5: No tatínek nejdřív nechtěl, aby se maminka chodila a zdůvodňoval to tím, že by mu to rozbilo manželství, protože jsou spolu 66 let. Maminka vždycky říká, že proč pro ní sem nepřišel tatínek, že ona by se s ním chtěla pochlubit, protože je na něho pyšná a je vděčná za to, jak se o ní teď stará, tak by to ráda jako všem ostatním ukázala, ale tatínek sem prostě nechce chodit.
2: Tatínek Zuzany Hajkerové sice nemá o stacionář zatím zájem, pro ty, kteří by ale naopak chtěli chodit, místa ještě jsou, celkem nabízí kapacitu pro 12 klientů. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Každodenní péče o zuby je mnohem víc než pouze kartáček a pasta. Proč nestačí si jen poctivě zuby čistit? Jak zásadní roli hraje správná technika? A proč je plak nenápadný nepřítel? Pozvání do poradny pro zdraví přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Už 9. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
6: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
8: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Za 8 minut bude 6:30. Teď oslovím profesionály v Brně, zajímat nás bude další vývoj počasí. Předpověď na dnešek i několik příštích dnů má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak jsme na tom v teplotách a oblačnosti v těchto chvílích? Nám prosím řekněte na úvod, jaké máme ráno ve Zlínském kraji.
1: Tak máme teďka nejčastěji polojasno až jasno. Teploty poměrně v širokém intervalu, nejčastěji od 24 stupňů až po 19 stupňů, ale jsou i údolí na východě, kde nám teploty klesly, když bylo bez větří, až 12 stupňů. Takže je to široký interval. Vítr ten nám vane mírný jižních směrů do 20 km za hodinu.
0: Co nám počasí postupně nabídne v průběhu celého dne a kam se až dostanou maximální teploty?
1: Tak ze začátku čekáme jasno až polojasno a potom v průběhu odpoledne a večera nám od západu se začne postupně zatahovat a hlavně teda v těch večerních hodinách, potom na té studené frontě se nám vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně se můžou vyskytnout i bouřky. Ty nejvyšší teploty očekáváme většinou od 28 do 31 stupňů, i když nějaká 32 na Uherskohradišťku se taky nedá vyloučit. A vítr nám k tomu bude vát mírný, jižní směru do 20 km za hodinu. Na večer se nám potom začne měnit na severozápadní až západní a na té frontě a v bouřkách nám přechodně zesílí i na čerství a v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu.
0: Doplňme si ještě dnešní biozátěž.
1: Tak to je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Pokračujeme vyhlídkou na zítřek. Podle toho, co už od vás víme, bude mít čtvrtek dost jiný průběh.
1: Ano, je to tak. Bude to takový převážně oblačný den a za tou frontou oproti dnešku nás čeká i takové citelné ochlazení. Ty nejvyšší teploty už očekáváme od 17 do 20 stupňů, ty nejnižší od 13 do 10 stupňů. A během té noci ještě bude na většině území déšť nebo přehánky. Z počátku té noci výjimečně se nedá vyloučit i bouřka. Potom k ránu by ty srážky měly od západu pozvolna začít ubývat, částečně oblačnost. Tam vypadá, že ráno už by ty srážky výjimečně mohly doznívat na severovýchodě kraje a přes den už by to mělo být většinou beze srážek, převážně by mělo být oblačno, jenom přechodně polojasno a večer a v noci potom čekáme od jihu další přibývání oblačnosti. Ten vítr ještě ze začátku noci čerstvý, severozápadní až západní do 30 km za hodinu a ty nárazy kolem 55 km za hodinu a potom nám začne slábnout a už bude jenom mírný severozápadní až západní do 20 km za hodinu. No a ve čtvrteční večer nám začne potom slábnout a měnit se na severovýchodní.
0: Podobný průběh počasí máme očekávat i v dalších dnech. Naznačme si ještě, co nám přinese pátek a začátek víkendu, aspoň krátce.
1: Tak pátek tam je zatím takový poměrně nejistý skrz tu přesnou polohu frontálního rozhraní, ale vypadá to, že by tam měla být velká oblačnost a také se nám vyskytne tam déšť. Ty nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů a ty nejvyšší vypadá to teďka od 13 do 17 stupňů, ale pokud by ta fronta nebo to rozhraní se posunulo trošinku jinak a ty srážky byly méně četné, tak by ty maximální teploty mohly vystoupat i na 17 až 21 stupňů. A sobota, tam z začátku taková spíš ještě zatažená, nějaký doznívající déšť a potom během dne už by mělo té oblačnosti začít ubývat, většinou na oblačno až polojasno, ty nejnižší teploty nejčastěji od 12 do 8 a ty nejvyšší od 17 do 21.
0: Teplotní překvapení z historie si necháváme jako závěrečnou zajímavost. Prozraďte, Andreo, prosím, jaké rekordy přineslo 9. září do Zlínského kraje?
1: Tak v roce 1931 už jsme naměřili i teploty pod nulou a to minus 3,8 stupně Celsia a bylo to na stanici Branky. Naopak tropické teploty jsme zaznamenali v roce 1928, kdy jsme na stanici Napajedla naměřili 32,6 stupně Celsia.
0: Meteoroložka Andrea Kvapilová pro Český rozhlas Zlín. Děkujeme a hezký den.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Dvě zvýšené křižovatky vzniknou do konce listopadu v otrokovické části Baťov. Týká se to křížení ulice Karla Čapka s ulicí Erbenova u budovy Senioru B. V druhém případě s ulicí Moravní v prostoru vjezdu k přístavišti. Součástí projektu bude také napojení na stávající cyklostezku, nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Dělníci opravili zasedací místnost městského úřadu ve Vsetíně. Z budovy odpadával travertinový obklad a ohrožoval lidi kolem. Za práci radnice zaplatila 4 miliony korun. S kompletní opravou budovy na Svárově se zatím nepočítá. Organizace Člověk v tísni dnes rozdá ceny Gracias Tibi. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Šanci na vítězství má i projekt žáků základní školy, kteří navrhli a vybudovali naučnou stezku chlumem o historii města. V Norsku dnes bude pohřeb krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustil svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne ve 13 hodin po celostátní minutě ticha pohřební mše. Dnes bude v regionu jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru zataženo a večer v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme 28 až 31 stupňů. Aktuálně na teploměru máme 13 až 24 stupňů. Vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Neprůjezdný jízdní pruh je u Liptálu na Vsetínsku ve směru na Sirákov, jezdí se kyvadlově. Pozor na sraženou zvěř u Kvasic na Kroměřížsku na silnici 367. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30 a 3 minuty. Na dobré středeční ráno už posílám písničku Petra Bende.

0: nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat a kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
1: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
0: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
1: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
0: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
1: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45, dostáváme se k hodnocení pozdního léta přes meteorologii a to znamená, že otevírám další krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 12 a 24 stupni. Očekáváme jasno až polojasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, mírný vítr jižních směrů povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách pak přechodně zesílí. Většinou dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěže vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Čistý sud, stálá teplota a dostatečně zralé ovoce. To jsou podle páleničáře Vlastimila Gajdůška z Březnice na Zlínsku nejdůležitější faktory, které potom zajistí správný kvas. Ukázku z pondělní poradny o přípravě na pálenku uslyšíte za chvíli.
2: Ve smetanových sadech v Uherském Hradišti stojí přízemní stavení s modrým podrovnáním a malovaným vchodem – Slovácká bůda. Kde se uprostřed města vzala věrná replika lidového obydlí a k čemu slouží po 90 letech od postavení? Všechno se dozvíte v reportáži v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje s etnografem Slováckého muzea Janem Káčerem ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Švestky, hrušky nebo jablka, podzimní úroda může skončit nejenom zavařená ve sklenicích nebo na koláči, ale také v sudu jako základ pro dobrý kvas. Jak ovoce správně připravit, kdy je nejlepší chvíle kvas založit a na co si dát pozor, aby všechno dobře prokvasilo, nejenom to pověděl páleničář Vlastimil Gajdůšek z Březnice na Zlínsku. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou mimo jiné zajímalo, jak zralé by to ovoce vlastně mělo být.
1: Ovoce by mělo být zralé, vyzrálé, přímo přezrálé, žádná plíseň, různé nějaké defektivary.
2: Mm-hmm. Takže úplně měkučké, raději úplně přezrálé, než tvrdé. Je lepší ovoce ze stromu tedy otrhat nebo počkat, až samo spadne?
1: Počkal bych, až samo spadne. Každý den, co nabere cukr na slunku, tak je nám vzácný a dobrý.
2: To je taková známka toho, že už je opravdu ovoce zralé.
1: Takže ono, jak dozraje, spadne samo.
2: Přezrálost tedy nevadí, ale co například, když je otlučené, anebo začíná lehce hnít?
1: Otlučené nám nevadí, ale veškerá hniloba nebo plíseň, tak to vyřadit.
2: A pokud máme pocit, že máme málo a vidíme trošičku plísně, tak si řekneme, odkrojíme?
1: Ne. To už je zasáhlý celý plot, všechno pryč, pěkné ovoce. Já mám takovou pomůcku, co dám do pusy a sním, dám ji do bečky.
2: A když máme například větší množství švestek, můžeme kvas založit najednou, nebo je možné ovoce postupně přidávat?
1: Určitě je lepší založit najednou. Minimální obsah je 50 litrů a víc a je dobré to naraz, jak se říká, nasypat tady u nás, nějak to trochu nadrtit a založit, aby to začalo kvasit.
2: A jak důležitá je právě v této fázi čistota sudu nebo dalšího náčiní, co k tomu vůbec potřebujeme?
1: To je velmi důležité, protože sudy před založením kvasu bychom měli vypařit, vypláchnout pořádně, aby to bylo, dá se říct, skoro sterilní, ale tak všechno by mělo být čisté. Každá ta špína může tam zavést nějakou infekci a pak by se mohlo stát, že to chytne jiné kvašení, než potřebujeme.
2: Měli jsme jeden dotaz a týkal se úplného uzavření nádoby s kvasem. Kdy je možné?
1: No, úplně uzavřít nádobu je možné, že je to dokvasené. Takže až je hotový kvas, zavřeme to z toho důvodu, aby se nám tam nedostala nějaká infekce a nechytlo nám to druhé kvašení, což by bylo octové a tím pádem by se kvas úplně znehodnotil.
2: A to druhotné kvašení poznáme podle čichu?
1: Poznáme ho podle čichu, kvas čpí octem. Kvas by měl pořád vonět ovocem.
2: Jak dlouho může hotový kvas čekat, než se dostane do pálenice?
1: Když se správně ošetří, jak jsme říkali, zavře, tak vydrží dlouho do jara.
2: Takže nemusí lidé spěchat s objednáváním v pálenici?
1: Nemusí, ale jak říkám, ten kvas je potřeba dát do chladna a vydrží, dokonce jsme pálili k roku.
2: Je to v něčem jiné potom?
1: Není.
2: Nejde to poznat.
1: Ne. Je to pořád stejné.
2: Když se říká někdy 30-letá slivovice chutná lépe, tak stáří kvasu
1: nemá vliv.
0: Obsah celé poradny o založení ovocného kvasu najdete na stránkách zlin.rozhlas.cz v audioarchivu, konkrétně v záznamu pondělí 11. hodiny, tak se podívejte v případě zájmu.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Policejní hlídky jsou na hraničních přechodech se Slovenskem. Dvoudenní cvičení je přípravou na možné znovu zavedení kontrol na státních hranicích. Modrý kostel ve Stříbrnicích bude mít novou střechu. Začíná první hokejová liga. Zlín chce klidnější základní část než v minulé sezóně. Dnes bude slunečno, později odpoledne zataženo a přehánky. Vysoké teploty až 31 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Cvičení k případnému znovu zavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskem dnes zahájili policisté, vojáci a celníci. Dvoudenní kontroly aut čekají cestující na všech hraničních přechodech ve Zlínském kraji. Podle mluvčího krajské policie Petra Jaroše by nemělo dojít ke dopravním komplikacím.
5: Cvičení bude probíhat ve Zlínském kraji na všech 7 silničních přechodech. Z těch větších lze uvést například Velké Karlovice, Střelná, Starý Hrozenkov či Strání a také na železničních přechodech v Roní Liči a ve Vlárském průsmyku.
4: Cvičené kontroly budou po celé délce státních hranic se Slovenskem. Řemeslníci začali opravovat střechu kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku. Část krovů poškodila zatékající voda. Výměny se dočká také střešní krytina. Práce budou stát přes 2 miliony korun. Polovinu částky poskytl Zlínský kraj. Dalších 850 tisíc obci podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Přestože kostel z roku 1908 není památkově chráněný, je vyhledávanou dominantou obce, říká nezávislý starosta obce Radim Kršička.
6: Je raritní svou barvou, řekněme šmoulovskou modrou. Na Moravě jiný takový modrý není. A víceméně raritní i tím, jak je postavený, protože on je vlastně vidět ze širokého okolí, ať už od Boršic, od Vážan nebo při příjezdu do Světiman.
4: Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Lékaři chybí taky v Praze nebo ve Středočeském kraji, například alergologové a oční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Pomoci se zkrácením čekacích dob by měly taky elektronické žádanky.
0: Sport.
4: Domácím zápasem s Chomutovem vstoupí v 17 hodin 30 minut do nové prvoligové sezony zlínští hokejisté. Ti v minulém ročníku získali stříbro. V základní části se jim ale dlouho nedařilo a obávali se i sestupu. Kapitán Petr Holík věří, že nová sezona bude klidnější.
7: Loni se tady točilo strašně moc hráčů, což se dá pochopit zase, protože se nedařilo, ale nechci říkat, jak ten tým vypadá, protože vždycky se něco řekne, pak je to jinak, takže v kabině je to v pohodě, všichni, co přišli, tak zapadli a doufáme, že to bude klapat celou sezónu.
4: Setinští hokejisté odehrají úvodní kolo na ledě Pražské Slavie. Zápas začne v 18 hodin.
0: Počasí.
4: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, odpoledne a k večeru zataženo a večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů. Aktuálně máme na teploměru 16 až 24 stupňů. Vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Neprůjezdný jízdní pruh je u Liptálu na Vsetínsku ve směru na Sirákov a Zlín. Jezdí se kyvadlově. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Barbora Hitmánková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Stále ještě posílám letní pozdravy, přání dobrého rána se týká 9. září. Vítejte, milí posluchači, do středy a snad i tentokrát zavládne pohoda na startu. Možná i trochu veselí, případně napětí u naší malé slovní zkoušky, kde se každý den bavíme s moravským nářečím. Ten okamžik přijde za chvíli a pokud zazní správná odpověď, výherci věnuje knihu vydavatelství Gazda. Má název Muž, který našel klid. Autor ji popisuje jako magickou cestu k všímavosti, sebelásce a štěstí obecně. Po písničce Radka Tomáška prozradím dnešní úkol. Teď je 7 hodin, 5 a půl minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině, některá slova napoví svůj význam okamžitě a jiná dokážou pěkně zamotat hlavu. Právě taková na vás čekají v naší soutěži, jak se u nás mluví. Zapátrejte, milí posluchači, v paměti, zkuste tipnout správnou odpověď. Odměnou za správnou odpověď je kniha vydavatelství Kazda, Muž, který našel klid. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: Teď se vydáme za dalším nářečním výrazem do Bystřice pod Hostýnem. Připravil si ho pro nás posluchač Jan Vandík. No protože se tentokrát bude mluvit také o tradiční přípravě jídla, možná vám správný význam dojde rychleji, než čekáte. Hned se ukáže a přeju dobré ráno. Haló, haló, Český rozhlas Zlín, dopak je tam. Poprosím hned, prosím, na úvod, stlumte rádio, ať se můžeme rozumně domluvit. Ano, děkuji. Tak, a teď se nám představte.
2: Filoména Kudlovice.
0: Paní Filoména?
2: Ano.
0: Mílo, ano, tak už se hlásíte do soutěže. Jak se vám po probuzení daří, jaké máte ráno, pověste.
2: A jo, dobrý, je to dobrý.
0: Dobrý je to, tak si pojďme.
2: Vlastně, aby zapršalo.
0: Myslím, že to přijde. Tak si pojďme vyzkoušet vaše znalosti a reakce. Já pouštím otázku, poslouchejte pozorně. Ano.
3: Víte, co znamená hňápané zelí?
0: Hňápané zelí, to byste asi i bez nápovědy mohla říct.
2: No, myslím si, ale počkám, no.
0: No a co myslíte, že to je teda?
2: To šlapané zelí.
0: To šlapané zelí a nemusíme chodit ani pro nápovědu, vidíte. Tak, tu vaši správnou odpověď nám potvrdí jistě Jan Vandík z Bystřice pod Hostýnem, ať to nezdržujeme.
3: Když chceme být zdraví a chceme do sebe dostat vitamin C, tak u nás jíme hňápané zelí, což znamená šlapané zelí.
0: Tak, ano. No, kysané zelí je často součástí vašeho jídelníčku, paní Filoméno?
2: Ano, ano, ano.
0: A co z toho všeho všechno děláte třeba? Co vaříte?
2: Zelí uvařím jako kekačené, nebo k masu pečenému, nebo tak syrové jíme jako...
0: Ano.
2: No, prostě je to zdravé, no.
0: A kyselicu
2: a
0: taky?
2: A zelňačku.
0: Tak, tak, tak.
2: A zelňačku vařím.
0: No prý neexistuje nic, co by obsahovalo víc prospěšných látek a vitamínů než kysané zelí.
2: No to ne, to než kysané zelí, ano.
0: Levné, chutné, maximálně zdravé, co si víc přát. Tak, paní ano. Filoméno, vy jste bezvadně odpověděla na soutěžní otázku a za to vám pošleme knížku na adresu, kterou mi během písničky prozradíte, no?
2: Ano, děkuju moc, děkuju.
0: Já vám taky děkuju. Ano, pěkný den, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Konec 80. let, z Darinky se stala Darina a Láďa Štajdl pro ní napsal svižnou, chytlavou písničku. Text je ale přímo z hlavy zpěvačky, aby to znělo uvěřitelně, autenticky.

0: Necelá minuta do 7:15, zajímá nás všechno, co nějak souvisí s končícím létem, a proto se hned podíváme, jak vychází aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: Začnu ranními teplotami, ty se teď ve Zlínském kraji pohybují mezi 12 a 24 stupni. Očekávejme jasno až polojasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě potom vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, takže ještě se udržíme i lehce nad tropickou třicítkou, stejně jako včera. K tomu povane mírný vítr jižních směrů rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Pokud skutečně zaprší a přijdou bouřky, tak i vítr dočasně zesílí, zrychlí. Většinou dobré jsou a taky zůstanou rozptylové podmínky. Biozátěže ale vysoká, dnes platí trojka.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Do kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku zatékalo. Některé trámy uhnily a střecha potřebovala opravu, v těchto dnech se do ní pustili tesaři. Proč se práce, na které se téměř polovinu peněz podařilo vybrat ve sbírce, museli o dva nebo více už dva měsíce odložit? I to vám řekneme už za chvíli.
2: Co se stane, když místo jedné hudební školy rozehrajete rovnou celý kraj? Akademie Moravia spojuje desítky mladých muzikantů a jejich učitele v jeden velký symfonický dechový orchestr. Jak se zrodil projekt, který mladé hudebníky ze Zlínska zavede až do pražské Betlémské kaple? To nám prozradí ředitel Základní umělecké školy Morava Libor Mikl už 10. září. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: perfect day.
1: Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku je nepřehlednutelnou dominantou viditelnou ze širokého okolí. Teď jeho střechu pokrývají modré plachty. Zatékající voda totiž poškodila konstrukci střechy a do její opravy se pustili tesaři. Jdeme na krátkou návštěvu.
2: Tady tento krov, na kterém byl vikýř, tam roky zatěkalo, takže ve stavu je v takovém, jakém to vidíte. To znamená, že po něm tak ho musíme vyměnit.
3: Ukazuje mi jeden z tesařů, Tomáš Gabriel, uhnilý krov.
2: Tak ten bude nový. Potom bude tento nový štítový.
3: Podle majitele stavební firmy Štěpána Gabriela je střecha v poměrně dobrém stavu.
4: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo.
3: Jak moc náročné je opravovat ty kostely? Často jsou ty střechy takové strmější.
4: Tak patří to těm náročnějším stavbám, protože má to svoji výšku a jsou to výměny na historických krovech, které už dneska umí dělat jenom pár lidí.
3: Opravu střechy pozorně sledují obyvatelé okolních domů, například 75-letý Bohumil Ferda.
5: Bylo to špatné, zatěkalo tam.
3: Takže jste rádi, že se to opravuje.
5: To samozřejmě. Hlavně moja, ta vždycky říká, ta krásný kostel zatěká tam.
6: Já jsem naprosto nadšená.
3: Přidává se Irena Kunertová.
6: I finančně jsme přispěli na obnovu toho kostela, protože je to prostě taková dominanta tady toho místa Stříbrnic.
3: Přestože kostel není památkově chráněný, je vyhledávaným cílem, potvrzuje nezávislý starosta obce Hradím Krsička.
7: Je raritní svou barvou, řekněme šmoulovskou modrou, na Moravě jiný takový modrý není a víceméně raritní i tím, jak je postavený, protože on je vlastně vidět ze širokého okolí, ať už od Boršic, od Vážan nebo při příjezdu do Světiman.
3: Tím, že to není památkové, tak to bylo složitější sehnat ty finance na to?
7: Je to tak, no. No, ty dotační tituly na takové stavby prakticky nejsou, ale tady vlastně stojí za to prostě poděkovat všem, protože ve sbírce se vybralo 850 tisíc, to jsme vůbec nečekali. Do toho vlastně nám přispěli ostatní obce v rámci mikroregionu s 100 tisícama a nejdůležitější byl samozřejmě Zlínský kraj, který prostě přidal ten důležitý milion na to, aby prostě se to dokázalo zrealizovat.
3: Střecha se měla opravovat už od června, práce ale zdržela nečekaná komplikace, připomíná starosta.
7: Sotva jsme zahájili stavbu, tak byli nalezeni ve střeše netopíři. Ti jsou dle zákona do konce srpna hájení, takže jsme si dali letní pauzu, tak aby během léta mladí netopíři mohli v klidu vyletět.
3: V příštím roce by obec chtěla provést obnovu fasády kostela. Obyvatelé obce i další zájemci proto můžou nadále přispívat do sbírky. Ze Stříbrnic Michal Sladký, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Amálka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmáková. Pěkné ráno. Havárie vodovodního přivaděče přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Uvedly to slovácké vodárny a kanalizace na svém webu s tím, že voda nepoteče až do večera. V Uherském Ostrohu kvůli tomu bude zavřená školka i škola. Jde o čtvrtou velkou poruchu, která v této lokalitě přerušila dodávku vody pro několik tisíc lidí. Markéta Holcmanová a Marek Příkazký získali nejvíc hlasů v divácké anketě Aplaus Městského divadla Zlín za loňskou sezonu. Holcmanová v minulé sezóně stvárnila například titulní roli v inscenaci Nora. Příkazký hrál hlavní roli v inscenaci Drákula komedie děsu a objevil se také v Krylovi. Právě Kryl se stal nejoblíbenější inscenací loňské sezony. Zavedení elektronické evidence tržeb bude dnes znovu řešit poslanecká sněmovna. Senátoři navrhli mimo jiné osvobodit od EET bezhotovostní platby a prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Chtějí taky zrušit limit pro osvobození zaměstnaneckých zdravotních benefitů od daně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona odmítá. V Paříži dnes začne dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má například rostoucí využívání nízkých oběžných drah Země, průzkumu měsíce nebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se zúčastnilo téměř 120 delegací z celého světa. Kromě nich se představí také řada vědců, astronautů a zástupců průmyslu. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, odpoledne a k večeru zataženo a večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů. Aktuálně na teploměru naměříme 17 až 24 stupňů. Vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli se podíváme do nabídky kulturních akcí. Přidám několik tipů pro volný čas. Teď je 7:30. Před námi středa. Přeju dobré ráno k 9. září.

0: Tady je Český rozhlas Zlín s přáním dobrého rána 9. zářijového, 4 minuty do 7:45. Jdeme za kulturou, do Zlína dnes míří zlatý slavík Václav Neut Bárta. Jeden z nejvýraznějších interpretů současné české hudební scény ukáže svůj výrazný hlas, přirozenou energii a silné charisma. Bárta představí svou 20-letou hudební cestu od prvních kroků s kapelami Dolores Klan, Neut Crew a Dimitri přes divadelní svět muzikálu až po jeho současnou solovou tvorbu. Koncert začíná v Kongresovém centru ve Zlíně v 19 hodin. Večer plný humoru, svižných dialogů a situací, které jsou možná až podezřele blízké skutečnému životu. To dnes nabídne Vzašové divadelní komedie v podání divadelního spolku Hrach z Hrachovce. Dva studenti psychologie se rozhodnou ověřit své teorie v praxi a pustí se do odvážného vědeckého experimentu. Svěží konverzační komedie nabízí inteligentní humor, pohotové dialogy i pohled na rodinné vztahy, ve kterých se možná pozná nejeden divák. Začátek představení je v kulturním domě Vzašové u Valašského Meziříčí, naplánovaný na 19. hodinu. Senior Point ve Zlíně dnes nabízí hudební odpoledne při kytaře a s promítáním textů písní na plátno. Je možné se zapojit zpěvem nebo jenom poslechem. Program povede Pavlína Mařánková. V Senior Pointu na třídě Tomáše Bati ve Zlíně od 15 do 17 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před necelou minutou bylo 7:45, dál si řekneme, jak bude dnešek probíhat v teplotách, kolik oblačnosti se objeví na obloze a záležitosti související.
1: Počasí.
0: Nejdřív ještě údaje měřících stanic, jaká aktuální čísla mi posílají z různých míst regionu. 22 stupňů je to v Kroměříži a ve Starém Městě, tam ještě přidáme Rožnov pod Radhoštěm, Bojkovice a Vizovice. 23 stupňů Holešov, 24 Bystřice pod Hostýnem. Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské vrchy, Zlín, Luhačovice a Štítná nad Bláří hlásí 20 stupňů, 18 Hošťálková. 21 stupňů je teď ve Strání a ve Valašském Meziříčí. Vsetín uvádí 16, Valašská Senice 17, Velké Karlovice 12 a Horní Bečva 19 stupňů. Dnes očekáváme jasno až polojasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, tak ještě naposled si užijeme tyto hodnoty, protože zítra dojde k razantnímu ochlazení. Mírný vítr jižních směrů pofane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Potom dál v případných zmiňovaných bouřkách samozřejmě přechodně zesílí, nabere na rychlosti. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, měly by takové zůstat po celý den. Biozátěž pro dnešek vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Startuje sezóna první hokejové ligy a formát soutěže je letos trochu jiný než v předchozích letech. Vedení zlínského klubu novinky kritizuje a my se na sportovní téma zaměříme za okamžik.

0: Hokejoví fanoušci se dočkali, úvodním kolem první ligy začíná nová sezona českých profesionálních soutěží. Maxaliga před letošním ročníkem mírně změnila formát, aby měl vítěz delší čas připravit se na baráž o účast v extralize. Tento záměr oceňuje i vedení Zlína, stříbrnému klubu minulé sezóny se ale nelíbí zvolená forma.
1: Ke zrychlení první hokejové ligy totiž pomůže i to, že ze základní části postoupí přímo do čtvrtfinále jen 4 týmy a mužstva z 5. až 12. místa se pak utkají v předkole play-off hraném jen na 2 vítězství. V předchozích letech postupovalo přímo 6 klubů a předkolo hrály týmy mezi 7. a 10. příčkou.
2: První věc je, že se tam vygenerovalo nějakých těch 9 až 10 dnů po 7. zápase, nebo případném 7. zápase finále, tak to je určitě pozitivní krok, ale co vnímám já negativně, tak je to playoff 5 až 12. Myslím si, že touhleto cestou by se Maxaliga vydávat neměla a já jsem s touhleto změnou nesouhlasil.
1: Říká generální manažer Beranů Zlín Jan Pravda a přibližuje, co navrhoval on.
2: Stačilo posunout jenom 2 zápasy v rámci základního kola, aby se tenhle ten tým vygeneroval, takže bez problémů se to dalo udělat. Tyto 2 zápasy se aj měly kam dát, protože nám tam vznikly vlastně 3 reprezentační pauzy, takže se to dalo dát před tyhle ty pauzy. Nemusel se model vůbec změnit, dalo se to udělat jednodušec.
1: Při hlasování zástupců všech klubů ale zvítězila varianta s předkolem pro týmy z 5. až 12. místa. Pro velkou část mužstev tak o úspěšnosti sezóny rozhodne série hraná na 2 výhry. Podle trenéra Petra Oremuse jde o úplně jinou záležitost než klasickou sérii hranou na 4 vítězství.
3: 4x nás musí někdo porazit, aby se z nás preskočil. 2x vás porazí aj mužstvo, ktoré náhodou v tú dobu tú formu získa, hej, ale mužstvo, ktoré je pripravené, 4x vás neporazí. Čiže to je naozaj veľmi háklivá vec, tie 2 zápasy.
1: Zároveň ale Oremus ví, že existuje jedna cesta, jak se zrádnému předkolu vyhnout.
3: Je dobré skončit v prvé štvorky a jednoducho nejakým způsobem se chceme pohybovat ten popredí té ligy a urobit ten klud, aby jsme ten odpočinok mali.
1: První krok ke splnění tohoto cíle chtějí Brani udělat už podvečer. Od 17 hodin a 30 minut nastoupí v úvodním kole doma proti Chomutovu. Regionální rivalové ze Vsetína zahájí sezónu o půl hodiny později v Praze na ledě Slávie. David Nekvinda, Český rozhlas.

tisíc vůní stopy tvýho světa, za stoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně nadějí.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Kvůli opravě je neprůjezdná komunikace mezi Martinicemi a Žeranovicemi. Poprvé ve všední den bude dnes otevřené nové dobrodružné hřiště na místě bývalého šmoulího města na jižních svazích ve Zlíně. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v srpnu mírně vzrostla. Dnes bude slunečno, později odpoledne zataženo a přehánky. Na teploměru až 31 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Řidiči neprojedou po silnici mezi Martinicemi a Žeranovicemi na Kroměřížsku. Důvodem je oprava povrchu komunikace po stavbě dálnice D49. Práce jsou naplánované do dvou etap. V každé z nich bude uzavřený jiný úsek. Do 21.9. platí uzavírka od Hřbitova v Martinicích po křižovatku bývalé Šindelnice. Následně bude neprůjezdný úsek od bývalé Šindelnice směrem k Arbu. Autobusová doprava bude mít průjezd umožněný. Kladívka, pily nebo šroubováky můžou dnes odpoledne využít děti na novém dobrodružném hřišti na jižních svazích ve Zlíně. Místo klasických prolezaček tam mají prostor pro vlastní tvorbu, ke které je vede proškolený lektor. Hřiště vzniklo na pozemku bývalého šmoulího města, kde má v budoucnu stát kulturní a komunitní centrum Republik. Podklady pro vydání stavebního povolení chce investor podat letos na podzim. Jaké materiály můžou děti při tvoření využít, popisuje provozní ředitelka centra Marie Schiller.
3: Mají k dispozici různé nářadí, materiály jako dřevo, různé trubky, látky, ale i spojovací materiály jako hřebíky, šrouby, lana a podobně. A staví si vlastně cokoliv, co je napadne. Většinou jsou to nějaké menší stavby, bunkry, ale někteří třeba staví opičí dráhu.
1: Hřiště bude otevřené každou středu a neděli od 13 do 17 hodin a vstup je zdarma. Provoz areálu skončí 4. listopadu. Na konci srpna bylo ve Zlínském kraji 16 281 lidí bez práce. To je o 324 více než v červenci. Míra nezaměstnanosti v kraji tak mírně vzrostla na 4,3%. Vyplývá to ze statistik Úřadu práce České republiky. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla v srpnu na Vsetínsku, kde na jedno volné pracovní místo připadalo 4,3 uchazečů o práci. Nejmenší nezaměstnanost byla na Kroměřížsku.
2: Sport.
1: Zápasem na ledě pražské Slavie vstoupí do nové prvoligové sezony hokejisté Vsetína. Utkání začne v 18 hodin. Valašský tým prošel po jarním konci ve čtvrtfinále výraznou obměnou a omlazením kádru. S tím souvisí i to, že před startem ročníku tentokrát vedení nemluví o cíli hned postoupit do nejvyšší soutěže. Generální manažer Daniel Vaněk počítá s dalším časovým horizontem.
4: Jasný cíl v dlouhodobém horizontu do 3 až 5 let postoupit do extraligy. A chtěli bychom vlastně počátkem této sezóny se systematicky a koncepčně na tady tenhle jakoby vrchol té dlouhodobé strategie připravovat.
1: Zlínští hokejisté zahájí sezonu domácím duelem s Chomutovem. Ten začne v 17 hodin a 30 minut.
2: Počasí.
1: Dnes bude v regionu polojasno, odpoledne a k večeru zataženo a večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů. Aktuálně na teploměru naměříme 17 až 24 stupňů. Vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už předávám slovo Petru Uhříkovi.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dnes je 9. září, zahradní slavnost připravili včera ve stacionáři Dobromysl ve Valašském Meziříčí. Chodí tam seniori, o které se většinu času doma starají jejich rodiny. K tomu si řekneme už za chvíli víc s reportérkou Gabrielou Hickl. A pak se na řadu dostane Jiří Tomáš. Na jeho rady se vydáme na opravdu dlouhou procházku, no ale protože se jedná současně o cyklistický typ, tak je tady možnost si trasu i malinko ulehčit. Detaily každopádně nabídneme před 8:30. Teď je 8:05, čas na písničku Václava Neckáře. Dobré středeční ráno dál přeje Petr Uhřík.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Velký zájem je o denní stacionář Dobromysl ve Valašském Meziříčí, kam se teď vydáme. Navštěvují ho seniori, kteří už nemohou zůstat sami doma, jejich rodiny tak mají alespoň jeden den v týdnu pro sebe. Na zahradní slavnost včera stacionář pozval nejenom klienty, ale právě i jejich pečující rodiny.
1: Teď otevírám grill, tady máme nachystané maso, které jsme si včera poctivě naložili.
2: Paní Dana Vajdová, která je vedoucí stacionáře Dobromysl, teď otevřela grill, tady to krásně voní.
1: Chystali jsme se na pravidelné zahradní party, které pořádáme každý rok. Je to příležitost k tomu, aby jsme se mohli setkat v klidu i s pečujícími, měli prostor pro to, aby jsme si všichni společně udělali si to dopoledne příjemné a hezké.
2: Je to taková zahradní grilovačka a boží to mýtus o tom, že by stacionář měl být třeba nuda.
1: My se snažíme právě vytvořit co nejvíc takovou tu rodinnou atmosféru. Snažíme se, aby se klienti u nás cítili dobře. Každý den pravidelně trénujeme paměť, procvičujeme motorické dovednosti, cvičíme na židlích s různýma pomůckama, chodíme na procházky. Teďka klienti hodně mají oblíbené individuální činnosti, šlapou na motomedu, což je taková kombinace elektrokola a rotopedu. A nyní už dokážou zvládat sami chůzi s oporou jenom třeba francouzský holí.
2: Na slavnost doprovodil svého téměř 90-letého tatínka pan Stanislav. Tatínek taky jezdí na rotopedu.
3: Rotoped, co sedí na křesle a šlape, tak se mu strašně líbí a to vždycky vypráví, že potřebovali najezdit, tak se jim najezdil dneska 12 kilometrů, takže on přijde.
2: V 90 letech.
3: Jo, a takže pořád by jenom šlapal.
2: Jaký to má pro tatínka přínos?
3: No ohromný, má rád změnu a má strašně rád jako společnost.
2: Tady to žije, tady je harmonika. Žije.
3: Jo, přesně, a zpěv nebo tak, tak to miluje, jakože hudbu a jako taky tanečník byl strašný a ještě na jaře na svatbě tancoval, chodí tady dopoledne, tak odpoledne už je s náma, tak se tady rozebere a večer vždycky už jedeme zpátky do stacionáře, pořád chce jít jako zpátky. Jo, že
2: hodně ho to baví.
3: Tady bylo i přes noc.
2: Ale to vy nechcete.
3: No to mi ne, no.
2: Někteří ještě jedí, jiní už mají dojezeno a čekají na dezert. Co se vám tady líbí?
4: Tak já tady chodím jako v týdnu jeden den. Jsem spokojená, no. Ty hry a to cvičení a je to dobré.
2: Paní Zuzana Hajkerová, teď tady mamince krájela maso.
5: Ten stacionář je pro ní jako velká pomoc, takže jedeme vždycky domů a ona v autě řekne, to bylo tak bezvadné, tatínek to bez ní vždycky ten jeden den nějak vydrží.
2: A dneska je to s vámi.
5: No tatínek nejdřív nechtěl, aby se maminka chodila a zdůvodňoval to tím, že by mu to rozbilo manželství, protože jsou spolu 66 let. Maminka vždycky říká, že proč pro ní sem nepřišel tatínek, že ona by se s ním chtěla pochlubit, protože je na něho pyšná a je vděčná za to, jak se o ní teď stará, tak by to ráda jako všem ostatním ukázala, ale tatínek sem prostě nechce chodit.
2: Tatínek Zuzany Hajkerové sice nemá o stacionář zatím zájem, pro ty, kteří by ale naopak chtěli chodit, místa ještě jsou, celkem nabízí kapacitu pro 12 klientů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Teď oslovím profesionály v Brně, zajímat nás bude další vývoj počasí. Předpověď na dnešek i několik příštích dnů má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Co nám počasí postupně nabídne v průběhu celého dne a kam se až dostanou maximální teploty?
2: Tak ze začátku čekáme jasno až polojasno a potom v průběhu odpoledne a večera nám od západu se začne postupně zatahovat a hlavně teda v těch večerních hodinách, potom na té studené frontě se nám vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně se můžou vyskytnout i bouřky, ty nejvyšší teploty očekáváme většinou od 28 do 31 stupňů, i když nějaká 32 na Uherskohradišťku se taky nedá vyloučit. A vítr nám k tomu bude vát mírný, jižní směru do 20 km za hodinu. Na večer se nám potom začne měnit na severozápadní až západní a na té frontě a v bouřkách nám přechodně zesílí i na čerství a v nárazech může dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu.
1: Doplňme si ještě dnešní biozátěž.
2: Tak to je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
1: Pokračujeme vyhlídkou na zítřek. Podle toho, co už od vás víme, bude mít čtvrtek dost jiný průběh.
2: Ano, je to tak. Bude to takový převážně oblačný den a za tou frontou oproti dnešku nás čeká i takové citelné ochlazení. Ty nejvyšší teploty už očekáváme od 17 do 20 stupňů, ty nejnižší od 13 do 10 stupňů. A během té noci ještě bude na většině území déšť nebo přehánky. Z počátku té noci výjimečně se nedá vyloučit i bouřka. Potom k ránu by ty srážky měly od západu pozvolna začít ubývat, částečně oblačnost. Tam vypadá, že ráno už by ty srážky výjimečně mohly doznívat na severovýchodě kraje a přes den už by to mělo být většinou beze srážek, převážně by mělo být oblačno, jenom přechodně polojasno a večer a v noci potom čekáme od jihu další přibývání oblačnosti. Ten vítr ještě ze začátku noci čerstvý, severozápadní až západní do 30 km za hodinu a ty nárazy kolem 55 km za hodinu a potom nám začne slábnout a už bude jenom mírný severozápadní až západní do 20 km za hodinu. No a ve čtvrteční večer nám začne potom slábnout a měnit se na severovýchodní.
1: A podobný průběh počasí máme očekávat i v dalších dnech. Naznačme si ještě, co nám přinese pátek a začátek víkendu aspoň krátce.
2: Tak pátek tam je zatím takový poměrně nejistý skrz tu přesnou polohu frontálního rozhraní, ale vypadá to, že by tam měla být velká oblačnost a také se nám vyskytne tam déšť, ty nejnižší teploty od 13 do 9 stupňů a ty nejvyšší vypadá to teďka od 13 do 17 stupňů, ale pokud by ta fronta nebo to rozhraní se posunulo trošinku jinak a ty srážky byly méně četné, tak by ty maximální teploty mohly vystoupat i na 17 až 21 stupňů. A sobota, tam z začátku taková spíš ještě zatažená, nějaký doznívající déšť a potom během dne už by mělo té oblačnosti začít ubývat, většinou na oblačno až polojasno, ty nejnižší teploty nejčastěji od 12 do 8 a ty nejvyšší od 17 do 21.
1: Teplotní překvapení z historie si necháváme jako závěrečnou zajímavost. Prozraďte, Andreo, prosím, jaké rekordy přineslo 9. září do Zlínského kraje?
2: Tak v roce 1931 už jsme naměřili i teploty pod nulou a to minus 3,8 stupně Celsia a bylo to na stanici Branky. Naopak tropické teploty jsme zaznamenali v roce 1928, kdy jsme na stanici Napajedla naměřili 32,6 stupně Celsia.
1: Meteoroložka Andrea Kvapilová pro Český rozhlas Zlín. Děkujeme a hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Každodenní péče o zuby je mnohem víc než pouze kartáček a pasta. Proč nestačí si jen poctivě zuby čistit? Jak zásadní roli hraje správná technika? A proč je plak nenápadný nepřítel? Pozvání do poradny pro zdraví přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Už 9. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Za 7,5 minuty bude 8:30, stále se bavíme o středě 9. září. Dobré ráno. Jiřím Tomášem a Pavlem Vackem se dnes můžete vydat na opravdu dlouhý výšlap. Případně, je tady druhá možnost, výjezd na kole, ale také na návštěvu zajímavého zámku. Poslechneme si jejich turistický tip, takže pánové, povídejte a my už vás bedlivě oba dva posloucháme.
1: Urazit 50 kilometrů, to už je slušný výkon. K němu nás teď přichází do vysílání Českého rozhlasu Zlín povzbudit Jiří Tomáš. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
1: Ale na své si přijdou i vyznavači kratších tras, ať už pěšky nebo na kole, stejně jako milovníci památek. Hned se dozvíme víc.
2: 57. ročník Holešovské padesátky Rusavskými kotáry na kole i pěšky má start v sobotu 12. září od 7 do 13 hodin a cíl do 19 hodin v Holešovské Sokolovně. Pořadatelé připravili pěší trasy 10, 12, 18, 25, 35 a 50 kilometrů, jen trasa 15 kilometrů má start na Hostýně. Na cykloturisty čekají trasy 25 a 50 kilometrů. Pochod je zařazen mezi akce Dvoustovka a v cíli se účastníci mohou těšit na tradiční občerstvení, diplom a drobný suvenýr. Organizátoři z Klubu českých turistů Odbor Holešov se na vás těší a já mohu jen doporučit akci, kde vládne příjemná rodinná atmosféra.
1: Děkujeme za doporučení, jistě nezůstane bez odezvy a pojďme uspokojit i milovníky památek, jak jsem sliboval v úvodu.
2: V neděli 13. září uskutečníme výlet na zámek Uhřice. A to proto, že prohlídky jsou možné jen ve speciálních termínech a ten nastane právě 13. září. Původně renesanční tvrz nepřežila 30-letou válku a tak Hofmann z Grünbichlu na jejím místě postavil zámeček, který později přešel do rukou Michaela Chorinského nebo rodu Daunů a Friedrichstálů. Rezidence později MNV a škola po roce 89 chátrala. Až roku 2003 je v rukou Josefa Paula Jarky, který jí vrací původní eleganci. Na trasu se vydáme z obce Počenice. Podél potoka Tištinka je to k zámku Uhřice 2,6 km. Prohlídky možné od 10 do 16 hodin. Potom naše trasa povede po silnici 433 a cyklotrase 5084 ke hřbitovu, kolem Hošákova mlýna a k národní přírodní památce Křeby. Po křížové cestě dojdeme k poutní kapli, obnovené po téměř 200 letech s poutnickou tradicí. Pak se 560 metrů vrátíme a budeme pokračovat po Pačlavickém okruhu až do Prasklic, kde je místní muzeum i autobusová zastávka cíl naší trasy. Ta měří 7 km 400 metrů, stoupání 32, klesání 52 metry. Ráno odjezd z autobusového nádraží Zlín v 7:05 ze stanoviště číslo 1 přes Kroměříž do Počenice. Vedoucím budu já.
1: Dostali jsme nádherné tipy na výlety. Jeden se týkal 57. ročníku Holešovské padesátky rusavskými kotáry na kole i pěšky. Ve druhém nás Jiří Tomáš vybízel k návštěvě zámku Uhřice. Plány na víkend 12. a 13. září jsou tedy jasné. Ať se vám je zdárně podaří naplnit.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Dělníci opravili zasedací místnost městského úřadu ve Vsetíně. Z budovy odpadával travertinový obklad a ohrožoval lidi kolem. Za práce radnice zaplatila 4 miliony korun. S kompletní opravou budovy na Svárově se zatím nepočítá. Dvě zvýšené křižovatky vzniknou do konce listopadu v otrokovické místní části Baťov. Týká se to křížení ulice Karla Čapka s ulicí Erbenova u budovy Senioru B. V druhém případě je s ulicí Moravní v prostoru vjezdu k přístavišti. Součástí projektu bude také napojení na stávající cyklostezku, nový chodník a bezbariérové prvky. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Pomoci se zkrácením čekacích dob by měly také elektronické žádanky. Čína si dnes připomíná 50 let od úmrtí Mao Tse-tunga. Různé akce jsou naplánované po celé zemi, ale budou spíš menší. Peking se totiž v posledních letech snaží neupozorňovat na negativní aspekty vlády prvního komunistického vůdce. Spolu s Josefem Stalinem a Adolfem Hitlerem patří ke třem nejkrutějším diktátorům historie. Jsou mu připisované desítky milionů obětí. Dnes bude v regionu polojasno, odpoledne a k večeru zataženo a večer se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů. Aktuálně na teploměru naměříme 17 až 24 stupňů. Vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: K datu 9. září se ještě vracím, abych připomněl, že svátek dnes oslaví Danieli. Toto hebrejské jméno má nadčasový význam, také krásnou formu a podobu. Je ladné, lehké a okouzlující, tyto vlastnosti ostatně propůjčuje i svým nositelkám. Oslavenkyně uvádí česká statistika necelých 27 tisíc. A teď už ke gratulaci přidávám písničku od Bobra s motýlem. Jsou 3 minuty po 8:30.

Trochu si pohrajeme a v cukrárně budeme vzpomínat na Arnošta Pátka. Typického představitele toho nejstřednějšího proudu 80. let, takže nemohl chybět knírek pod nosem, jistě. Hudbě se věnoval už od svých 16 let, jeho plakáty zdobily stěny pokojů i skříní. Měl hity, které se hrály do omrzení a každou sobotu se objevoval na obrazovce v nějakém estrádním pořadu, který sledovali miliony diváků. Jenže sejde z očí, sejde z mysli, to po revoluci platilo nejenom u něj, ale taky u spousty dalších zpěváků, zpěvaček a skupin. To by ještě nebylo nejhorší. S Arnoštem Pátkem si bohužel osud pohrál opravdu krutě. Konec svého krátkého života doslova protrpěl. 6 let bojoval s rakovinou, která ho připravila o pravé oko, nos, část obličeje i

0: minutu 8:45 dostáváme se k hodnocení pozdního léta přes meteorologii, to znamená, že otevírám další krátkou předpověď.
1: Počasí.
0: Současné ranní teploty se ve Zlínském kraji pohybují mezi 15 a 24 stupni. Očekáváme jasno až polojasno, v průběhu odpoledne a k večeru od západu postupně zataženo a hlavně večer se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Takže když to shrnu, slunečno i tropické teploty, později zataženo a deštivo. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, mírný vítr jižních směrů bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. K večeru by se mohl změnit na severozápadní a v bouřkách přechodně nabere na rychlosti. Většinou dobré jsou rozptylové podmínky už teď, měly by takové zůstat po celý den, biozátěž ta je vysoká na 3. stupni. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem, tedy Zlínském kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Na tuto sobotu, tedy 12. září, připravujeme den otevřené silnice 1/35 Lešná Palačov. Od 10 do 16 hodin vyhradíme na 4-kilometrovém úseku trasu pro běžce, cyklisty i bruslaře. Chybět nebude doprovodný program, stavební technika, občerstvení ani soutěže pro děti. Společně tak oslavíme dokončení důležité palačovské spojky, která napojí Valašsko na dálniční síť. Pro řidiče ji plánujeme otevřít nejpozději 22. října.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Na závěr dnešního rána si ještě můžeme každý sám položit otázku. Věnujeme svému chrupu dostatečnou péči? Navštěvujeme pravidelně stomatologa? Osvojili jsme si dentální hygienu? V dnešní dopolední poradně pro zdraví se nebude vrtat ani se povídat o zubním kazu, bude se o zuby pečovat. Pozvání k mikrofonu přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová a po celou hodinu tady bude hlavně pro vaše dotazy, tak toho využijte. Už teď je můžete posílat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Na odpovědi se pak můžete těšit po 11. hodině. Teď nás nejdřív čekají srdcovky, Zdeněk Junák usedne za mikrofon hned po zprávách. A já ze stejného místa přeju hezký letní den, pohodu u poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín. Zdraví vás, milí posluchači, Petr Uhřík, zítra pokračujeme hned brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Havárie přerušila dodávky vody od Ostrožské Nové Vsi po Uherský Ostroh. Policejní hlídky jsou na hraničních přechodech se Slovenskem. Dvoudenní cvičení je přípravou na možné znovu zavedení kontrol na státních hranicích. Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Dnes bude polojasno až zataženo, na teploměru až 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi jsou bez vody. Je to kvůli další havárii na vodovodním přivaděči, který zásobuje několik tisíc lidí. Podle webu slováckých vodáren a kanalizací by měla odstávka trvat až do večera. Jde už o 6. poruchu na přivaděči za posledního půl roku. Jaké komplikace havárie způsobila, popisuje místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený z Hnutí ANO.
2: Tím, že je to všední den, tak jsme museli zavřít všechny školská zařízení. To jsou dvě školky, jedna škola a jedna soukromá škola. Spíš zavře i městský úřad, takže pro nás je to i hlavně pro rodiče s dětmi obrovská komplikace.
0: Rekonstrukce problémového vodovodního řadu by mohla začít na jaře nebo v létě příštího roku. Cvičení k případnému znovu zavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskem dnes zahájili policisté, vojáci a celníci. Dvoudenní kontroly aut čekají cestující na všech hraničních přechodech ve Zlínském kraji. Podle mluvčího krajské policie Petra Jaroše by nemělo dojít ke dopravním komplikacím.
3: Cvičení bude probíhat ve Zlínském kraji na všech 7 silničních přechodech. Z těch větších lze uvést například Velké Karlovice, Střelná, Starý Hrozenkov či Strání a také na železničních přechodech v Roní Liči a ve Vlárském průsmyku.
0: Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Z jeho založení je obžalovaný bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten byl už dvakrát osvobozen pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale proti poslednímu rozsudku odvolal. Oheň v Českém Švýcarsku před 4 lety zasáhl přes 1000 hektarů a hasiči s ním bojovali 3 týdny. V Dallasu dnes začíná dvoudenní celonárodní sjezd republikánské strany před volbami do kongresu. Akce se zúčastní i prezident. Republikáni si od sjezdu slibují, že mobilizaci voličů s cílem udržet se v klíčových volbách většinu v obou komorách kongresu. Popularita Donalda Trumpa je podle průzkumu na nejnižší úrovni jeho politické kariéry.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno až polojasno, odpoledne a k večeru zataženo. Večer a v noci čekejte déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů. Aktuálně na teploměru naměříme 15 až 24 a vítr bude mírný. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. I pro středu dnešní den, svátek je tu ukotven. V diářík se zabydlela žena jménem Daniela. Nenesu jí sice kvítí, barvami však můj dar svítí. Cena roste během času, je to píseň od rozhlasu. Po ruce jich vám teď bednu, nenabídnu tak jen jednu. Éterem zas budou zníti, nahlas pěkně do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska je středa 9. září roku 2026. V Brně máme hezky krásný letní den, svítí sluníčko, sice meteorologové říkají, že tedy má sem vtrhnout opravdu studená vlna, má se prudce ochladit, možná někde místa až o 10 až 12 stupňů Celsia, což bude tedy pěkný šok. Ale houby se nám rozrostly, zatím tedy u nás tady kolem Brna je, bych řekl, trošku mrtvo. Ale uvidíme, uvidíme. Já se těším, až dostanu zprávu, že v Buchlovských kopcích tam rostou, takže mám tam pár místeček, takže bych vyrazil. Je to můj krásný, oblíbený kraj. No, v těch Bílých Karpatech sice už jsem dneska četl, že taky něco roste, ale tam to nemám ještě probádáno. Dneska mají svátek Daniely, takže všem ženám, dívkám, nositelkám křestního jména Daniela vinšujeme všechno nejlepší. On je tam ještě taky skryt Omar, jenže Omar se mi nevešel do básničky, takže promiňte mi to Omarové nebo Omíci, jak vám všichni říkají kolem, a tak svátek má taky třeba Omar Šarif. Takže Omare, pokud nás slyšíš z Brna, tak ti vinšujeme všechno nejlepší k svátku. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěl bych udělat radost své sousedce Jiřince Vytázkové. Už spoustu let je to člověk, který pomůže, vyslechne a nikdy nezapomene přidat něco dobrého ke kávě. Taky jí posílám velké poděkování, pozdrav a přání, aby se jí všechna její dobrota vracela. Pokud by to šlo, zahrajte jí prosím nějakou písničku od paní Přenosilové. Děkuji, Zdena. Milá paní Zdeno, to víte, že to jde. Když mi to takhle hezky napíšete, tak to víte, že to jde. A dokonce jste si vybrala i interpretku, tedy zpěvačku Ivone Přenosilovou, a já jen přidávám, že nám zaspívá Měsíc.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla Ivone Přenosilová a její písnička Měsíc, krásná, víte, hezky svižná. Doufám, že paní Jiřinku Vitáskovou potěšila stejně jako paní Zdenu a taky vás. Dneska ráno jsem hledal klíče. Znáte to. Člověk ví, že je někam dal, jen neví kam. A pak přijde ta nejlepší rada. No tak si vzpomeň, kde si je měl naposledy. To je rada k nezaplacení. Kdybych si vzpomněl, kde jsem je měl naposledy, tak bych je asi nehledal, ne? Člověk prochází všechno možné. Kapsy, tašku, stůl, botník, kuchyň. A po chvíli hledá i tam, kde ví, že klíče určitě být nemůžou. Nakonec to najde v kapse od bundy, kterou samozřejmě kontroloval jako první. Co na to říct? No, hlavně, že už jsou. Tedy ty klíče. Musím se vám přiznat, moji milí posluchači, že já tedy s klíčema nemám problém. Nemám problém, protože já když vcházím do bytu, tak hned z druhé strany je zasunu do zámku a pozor, klíč lehce povysunu, aby ten, kdo jde zvenku a chce si odemknout, se do toho zámku svým klíčem dostal. Ale když jsem přišel kdysi do Brna, tak jsem sehnal přes OPBH takovou garzonku v Jiráskově čtvrti, kde jsem bydlel. A jednou se takhle objevilo, tedy respektive paní domácí obcházela byty a ty jednotlivé partaje a říká, budeme měnit zámek u vchodových dveří. Jak budu mít klíče, tak vám je rozdám. Potom se vyvěsí cedulka, kdy už ten zámek bude novej, tak si ty klíče vemte k sobě, aby vás to nezaskočilo. No tak to víte, já jsem měl pořádnej jako hrom, tak jsem nový klíč si pověsil u dveří, no a tak jsem chodil a přehlédl jsem cedulku, že už zámek je vyměněn a zapomněl jsem si ten klíč vzít. No tak samozřejmě nedostal jsem do domu, v tom případě jsem se nedostal ani do bytu. Chtěl jsem zvonit, protože já jsem šel po představení domů a to už bylo něco kolem 10:30 večer a to mě bylo blbé, abych zvonil na sousedy. A tak jsem tam měl před domem zaparkováno auto, starou škodovečku, tak jsem si do ní sedl, no a vyspal jsem tam se, tedy všelijak, přečkal jsem tu noc a ráno se dívám, jak vychází lidi z domu, tak jsem proklouzl a jedna paní mi říká, copak? Říkám, já jsem zapomněl klíč si vyměnit, takže jsem tady nocoval před barákem a ona říká, proč jste nezazvonil. Já říkám, mně to bylo tak blbý, bylo 10:30 večer. No a tak jsem vyběhl do bytu, vykoupal jsem se, umyl jsem se, nasnídal jsem se, vzal jsem si klíč a tolik moje historka zminula. A představte si, že teď jak bydlíme, tak taky. Paní domácí prostě vyvěsila cedulku, že tedy z důvodu špatné funkce našeho zámku u vchodových dveří do domu se bude zámek celý měnit a že tedy obejde jednotlivé partaje a rozdá jim nové klíče. Takže zazvonila, dostali jsme klíče nové a říká, pak bude cedulka, kdy vlastně ten zámek bude vyměněn, tak nezapomeňte si ten klíč vzít. Moje žena, velmi pečlivá, říká Zdeňku, dej si ho hned mezi ty tvé klíče, nebo zase zapomeneš. Já odjíždím pryč, odlétám na dovolenou a jak se potom dostaneš do baráku? Tak jsem si ho tam dal, takže nebezpečí nehrozí. A pak ještě mám jedno takovou vzpomínečku. Možná vy pamětníci si vzpomenete se mnou, že kdysi dávno se prodával takový přívěšek, který vydával zvuk. Stačilo třeba zapískat určitou melodii, jako třeba a někde se vám ozvala odpověď. A podle toho jste šli a klíč našli. Já jsem to měl na klíčích od auta. Fungovalo to výborně. Někde jsem o to přišel a už ho nemám. To byla velmi dobrá pomůcka. Takže, moji milí, přeji vám, abyste si klíče dávali na jedno místo, abyste potom nemuseli hledat. Tož tak, už vám posílám Petra Koláře.
1: Český rozhlas Zlín.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Lucie Vondráčková, Láska umí víc, tak se jmenovala písnička, a já už tady mám přáníčko z webového formuláře, které zní takto. Prosím o zahrání písničky Zvonky štěstí pro mou ženu Jarku. Moje milá Jaruško, děkuji ti, že to se mnou už tolik let vydržíš, a nejen vydržíš, ale občas se na mě dokonce ještě i usměješ. Přeju nám, ať máme stále dost zdraví, dobré nálady a důvodu těšit se jeden na druhého. Mám tě pořád moc rád, i když to možná neříkám tak často, jak bych měl. Tvůj Kája. Jemínko, te Kájo, to bylo hezké vyznání, no tak to víte, že rád zahraji pro vaši paní Jarku, ale já si myslím, že si to zasloužíte i vy, když takhle máte svoji ženu rád a žijete spolu vedle sebe. Vybral jste písničku Zvonky štěstí, takže už je tady Dara Rolincová, Karel Gott a Zvonky štěstí.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Písnička dozněla a moji milí posluchači, mám úžasnou zprávu, která mě potěšila tak moc, takže než vám řeknu indicí do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde, tak já bych chtěl poděkovat posluchačce paní, nebudu říkat příjmení, abych náhodou ji nepřivedl do nějakých trapných prostě problémů. Ale je to podepsáno I, tečka a příjmení, tak možná je to paní Ivanka, paní Irma, paní Irenka. Takže má drahá, já vám moc krát děkuju, protože představte si, jak se říká líná huba hotový neštěstí, tak mi poslala odkaz, kde takovej pípák na klíče seženu. No prostě perfektní, já vám moc krát děkuji. Tak a teď už je přede mnou středeční indicie do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všechno dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, její Pastorkyňa. Jedná se o operu o třech jednáních. Janůfu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a uslyšíte ještě řadu operních pěvců. Takže indicie středeční zní takto. Té mé dámě nějaký ten rok už je. Žádnou jinou jejího původu na Slovácku tak dlouho neokukují. Opakují středeční dící. Té mé dámě nějaký ten rok už je. Žádnou jinou jejího původu na Slovácku tak dlouho neokukují. To je středeční indicie a já jen připomínám, že bude ještě jedna čtvrteční indicie a pak už bude konec. To už vám bude muset být jasné, protože v pátek budeme celotýdenní hádánku kdo, kdy, kde odtajňovat, jelikož v sobotu vyráží srdcovky opět na cesty. Jedeme do Uherského Hradiště. Srdečně vás všechny zvu. A teď už vám posílám Vláďu Mišíka.

0: Lenka Filipová dospívala a já se dívám na hodinu. Dvě minuty po 9:45. Přátelé, já tu mám ještě přáníčko z webového formuláře, tak rychle ho musím splnit. Zní takto. Do Prostějova posíláme pozdrav jen tak pro radost naší sestřenici Božence. Boženko, ať ti zdravíčko slouží, starosti se ti vyhýbajo a doma je pořád veselo. A když nebude, upeč něco dobrýho, postav na kafe a my už se o tu dobrou náladu postaráme. Myslí na tebe sestřenice Maruška s celou rodinou. Tož moje milá Maruško, z celé své duše, z celého svého srdce vám rád posílám písničku, tedy pro vaši sestřenici Boženku. Vy jste si písničku nevybrala, se teď dívám. Maruško, co mě to s celou rodinou děláte? Necháte to na mě? No tak dobře, doufám, že se trefím do vašeho vkusu. Přichází Michal Tučný.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilililinku končí, ale jakým mým dobrým zvykem ještě vám zopakují dnešní středeční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Té mé dámě nějaký ten rok už je. Žádnou jinou jejího původu na Slovácku tak dlouho neokukují. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, moji milí, připomínám, ta bude poslední, protože v pátek už budeme celotýdenní hádanku odtajňovat, jelikož v sobotu srdcovky vyráží na cesty. Jedeme do Uherského Hradiště, všechny vás srdečně zvu. A ještě vám připomínám, moji milí, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají na přání, posílám písničky, jsem rád, když si i ty písničky vyberete. Ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi svá přání namluvit na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, k tomu konkrétní písničku, tak to mě musíte dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stihli, jak se říká, zprodukovat a zařadit do scénáře. Tak to je pro dnešek úplně všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve čtvrtek po 9. hodině se na vás opět budu těšit. Naschledanou!
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Vašku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Havárie vodovodního přivaděče přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Poprvé ve všední den bude dnes otevřené nové dobrodružné hřiště na místě bývalého šmoulího města na jižních svazích ve Zlíně. Začíná první hokejová liga. Zlín chce klidnější základní část než v minulé sezóně. Dnes bude polojasno až zataženo, na teploměru až 31 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré dopoledne. Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi je dnes kvůli další havárii na vodovodním přivaděči bez vody. Jde už o šestou poruchu za posledního půl roku. Přes 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a podle předpokládané životnosti měl sloužit ještě zhruba 30 let. Jak je zajištěné náhradní zásobování v obcích, popisuje ředitel slováckých vodovodů a kanalizací Lubomír Trachtulec.
2: V těch obcích jsou rozvezeny cisterny, 4 v Ostrožské Nové Vsi, 4 v Uherském Ostrohu a předpokládáme, že ta havárie bude opravena někdy do odpoledních hodin.
1: Představenstvo vodáren zařadilo rekonstrukci přivaděče do investičního plánu na příští rok. Náklady zatím bez projektové dokumentace odhaduje společnost na zhruba 65 milionů korun. Kladívka, pily nebo šroubováky můžou dnes odpoledne využít děti na novém dobrodružném hřišti na jižních svazích ve Zlíně. Místo klasických prolézaček tam mají prostor pro vlastní tvorbu, ke které je vede proškolený lektor. Hřiště vzniklo na pozemku bývalého šmoulího města, kde má v budoucnu stát kulturní a komunitní centrum Republic. Podklady pro vydání stavebního povolení chce investor podat letos na podzim. Jaké materiály můžou děti při tvoření využít, popisuje provozní ředitelka centra Marie Schiller.
3: Mají k dispozici různé nářadí, materiály jako dřevo, různé trubky, látky, ale i spojovací materiály jako hřebíky, šrouby, lana a podobně. A staví si vlastně cokoliv, co je napadne. Většinou jsou to nějaké menší stavby, bunkry, ale někteří třeba staví opičí dráhu.
1: Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Církev ho za přísných bezpečnostních opatření převezla do italské Aquileje. Dokument, který pro české země získal Karel IV., je pojišťovný na desítky milionů eur. V Itálii bude se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Sport. Domácím zápasem s Chomutovem vstoupí v 17 hodin a 30 minut do nové prvoligové sezony zlínští hokejisté. Ti v minulém ročníku získali stříbro, v základní části se jim ale dlouho nedařilo a obávali se i sestupu. Kapitán Petr Holík věří, že nová sezona bude klidnější.
4: Loni se tady točilo strašně moc hráčů, což se dá pochopit zase, protože se nedařilo, ale nechci říkat, jak ten tým vypadá, protože vždycky se něco řekne, pak je to jinak, takže v kabině je to v pohodě, všichni, co přišli, tak zapadli a doufáme, že to bude klapat celou sezonu.
1: Vsetínští hokejisté odehrají úvodní kolo na ledě Pražské Slavie. Zápas začne v 18 hodin. Počasí. Dnes bude v regionu jasno až polojasno, odpoledne a k večeru zataženo a večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů a vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Dvě osobní auta se srazila v ulici Sokolská v Uherském Hradišti. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsme rádi, že i po zprávách zůstáváte s Českým rozhlasem Zlín. Doufám, že vám dopoledne příjemně plyne. Máme krásné datum 9.9. Devítka podle numerologie znamená pochopení. To by bylo na světě fajn, kdyby každý měl alespoň trochu toho pochopení pro své okolí. Co říkáte? A na co se v dobrém dopolední 9.9. můžete těšit? Pokud patříte k těm šťastným, kterým mráz nesežehl úrodu a právě sklízíte švestky, rozhodně byste si měli zapsat recept na švestkový koláč, který vám už za chvíli nabídnu. Tak nikam neodcházejte. Za celý tým vás zdraví Sylvie Pospíšilová. Naši první společnou hodinu otevře Olympik.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Já doufám, že vy nikam neodcházíte. Hodiny ukazují 12 minut po desáté. Jsme rádi, že vám společnost dělá dobré dopoledne Českého rozhlasu Zlín. Je čas na recept. A dnes tu mám něco pro mlsouny. Recept na švestkový koláč s ořechy nám poslala posluchačka Ludmila z Velkých Bílovic. Oblíbený podzimní moučník, věřím, přijde vhod i vám. Budete potřebovat 350 gramů polohrubé mouky, 120 gramů moučkového cukru, špetku soli, 220 gramů másla a jeden žloutek. Na posypku pak bílek, 750 gramů švestek, 3 vejce, 250 gramů smetany, 75 gramů cukru, lžičku skořice, 125 gramů mletých lískových ořechů, lžíci škrobové moučky a 2 lžíce moučkového cukru. Máme toho hodně, tak ještě jednou zopakuji. 350 gramů polohrubé mouky, 120 gramů moučkového cukru, špetku soli, 220 gramů másla a jeden žloutek. Na posýpku budete potřebovat bílek, 750 gramů švestek, 3 vejce, 250 gramů smetany, 75 gramů cukru, lžičku skořice, 125 gramů mletých lískových ořechů, lžíci škrobové moučky a 2 lžíce moučkového cukru. Z ingrediencí vypracujeme těsto, zabalíme do folie a chladíme asi 30 minut. Na vymaštěném plechu vyválíme z těsta plát, pečeme při 190 stupních Celsia asi 12 minut. Necháme vychladnout a potřeme bílkem. Oddělíme vejce a z bílku ušleháme sníh. Žloutky smícháme se smetanou a cukrem, s kořicí, ořechy, škrobem a vmícháme sníh. Těsto poklademe půlkami švestek a zalijeme připravenou posypkou. Pečeme 30 minut. Po vychladnutí posypeme koláč cukrem. Výborný je ke kávě nebo čaji. Dobrou chuť.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Aktuální informace z vašeho bezprostředního okolí. Detailní pohled na nejdůležitější témata. Názory odborníků. Zajímaví hosté se vztahem k regionu. Užitečné rady. Tipy na výlety a kulturní akce. Písničky, které nestárnou. Pohodová nálada. Všechno máme. A o všechno se s vámi rádi podělíme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Úhledný balíček vám vždy s úsměvem z této pestré nabídky udělá každý všední den mezi 14. a 16. hodinou Pavel Vacek.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Věrou Martinovou jsme se toulali oblohou, teď už ale dost toulání, jdeme se vzdělávat. Víte, proč stříhání nehtů nebolí? I to se dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka sestoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

To je hlas, co říkáte. Pokud máte někde být, jen připomínám, že máme 2 minutky po 11:30. Naši pravidelní posluchači vědí, že za chvíli bude čas na kulturní pozvánku. A dnes si troufám říct, že si bude moci vybrat téměř každý. Tak zůstaňte s námi.

0: To byla nesmrtelná ABBA. Jestliže se rádi touláte napříč hudebními žánry, určitě byste neměli chybět v následujících dnech ve Vsetíně. Tam totiž od zítřka připravují další ročník festivalu Valašské záření. O tom, co všechno přinese, ale také třeba jaké novinky organizátoři chystají, si budu povídat s jednatelkou Vsetínského domu kultury Petrou Vaňkovou. Hezké dopoledne do Vsetína.
1: Dobrý den, hezké odpoledne.
0: Paní Vaňková, pojďme na úvod k oněm novinkám. Protože vy jednu velkou a zásadní u letošního Valašského záření chystáte. Řekněte, jakou, prosím.
1: Dobrý den, já jsem se rozhodla. My jsme se rozhodli, že nebudeme divákům komplikovat rozhodování a tak jsme úvodní pořad, úvodní koncert posunuli zpátku už na čtvrtek. Takže vlastně naše letošní Valašské záření začíná zítra ve čtvrtek a koná se až do neděle, takže jsme ho rozšířili do 4 dnů.
0: Takže už víme, kdy přehlídka odstartuje, ale kde bude to epicentrum dění?
1: Budeme se pohybovat na Vsetíně, a to na prostranství Svárov a Dolního náměstí. Tam jsou 2 pódia, 2 hudební scény, ale jinak probíhá spoustu doprovodného programu, třeba v kině Vatra, na náměstí Svobody, v galerii Stará radnice. A dalo by se říct, že tím Valašským zářením ožije celé město Vsetín.
0: Valašské záření je multižánrovým festivalem. Tak na koho se mohou návštěvníci těšit?
1: Je to tak, připravujeme program opravdu pestrý, tak aby si vybrali veškerý diváci a návštěvníci. Takže třeba program pro děti zastoupí Míša ze školky nebo program Tudle Nudle. Vystoupí místní kapely, například Dar Rock, Roky Tenka nebo uskupení Noca. Vystoupí taky dechová hudba, aby si třeba i starší diváci přišli na své, no ale pak samozřejmě nebudou chybět ta populární jména. Jak jsme říkali, startuje to Pokáč, v pátek se představí Vilém Čok, kapela The People, Turbo, rapper Raego, nebo třeba kapela Blue Cymbal, Hobluj, Jarek Selgas Band, Lucka Vondráčková se svojí kapelou. A neděle ještě patří do takového uklidnění a tam bude vystoupit Filharmonie Bohuslava Martinů z hity Karla Svobody.
0: No, nabídka je to pestrá. Ani doprovodný program nebude chybět. Co všechno jste připravili?
1: No, jak jsem říkala, ožije celé město, takže je tam mnoho výstav. Například v kině Vatra je výstava fotografií, v kině Vatra je také festival IQ Play, samozřejmě jarmark, různé atrakce pro děti, interaktivní hry a aktivity s Alcedem, ale ráda bych upozornila i na výstavu v galerii Stará radnice, kde vystavujeme obrazy Salvatora Dalího.
0: Wow, jste světový. Určitě by mělo zaznít, že kromě úvodního koncertu Pokáče je na všechny koncerty vstup zdarma. Musí si lidé předem rezervovat místa?
1: Ne, není to vůbec potřeba. Všechny ty programy jsou zdarma, takže ať lidé přijdou na Dolní náměstí, na Svárov, nebo právě na ty různé jiná místa, do kina Vatr, na galerii a můžou se podívat, sednout si, kam budou chtít a prostě zažijou u nás pěkný čas.
0: Prozraďte, kde zjistí podrobnosti o programu?
1: Informace najdou na webových stránkách Domu kultury, což je www.dkvsetin.cz, anebo na našich sociálních sítích, což je Instagram, anebo Facebook.
0: Závěrem ještě zopakujme, kdy Valašské záření začne a dokdy potrvá.
1: Valašské záření startuje ve čtvrtek 10. září a potrvá až do neděle 10. září. Program máme pestrý pro celou rodinu a finanční podporu zařizuje město Vsetín, kde se vlastně celý festival koná.
0: Jednatelka Vsetínského domu kultury Petra Vaňková nás pozvala na multižánrový festival Valašské záření. Ať se přehlídka povede.
1: Děkujeme mnohokrát. Naslyšenou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jsme rádi, že trávíte dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Víte, že lednička zdaleka není ideálním místem pro všechny druhy zeleniny? Babské rady prozradí, proč bramborám nebo dýním prospějí spíše jiná místa.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednice nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Blíží se 11. Už po zprávách máme pro vás připravenou poradnu pro zdraví. Dnes se naučíme se zlínskou dentální hygienistkou Olgou Kellerovou, jak správně pečovat o svůj chrup. A ptát se jí můžete i vy, tak nikam neodcházejte.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Festival dřeva v Bystřici pod Hostýnem představuje řemeslnické profese. Ve Valašském Meziříčí vyroste penzion pro seniory. Bude v něm 33 nových bytů. Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Dnes bude polojasno až zataženo, na teploměru až 31 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré dopoledne. Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem pořádá až do pátku festival dřeva. Jde o tradiční akci pro školy i veřejnost, která má přilákat nové zájemce o řemeslo. Letos škola místo tradičního zaměření pouze na dřevozpracující průmysl návštěvníkům ukazuje, že za vznikem každého moderního interiéru stojí celá řada odborných profesí, které musí vzájemně spolupracovat.
5: Interaktivní ukázky tak představí kromě designu a konstrukce nábytku nebo práce truhláře, třeba práci instalatéra, elektrikáře, obkladače, podlaháře a dalších profesí. Od začátku týdne už si práci řemeslníků vyzkoušelo přes 600 žáků 8. a 9. tříd. Z Bystřice pod Hostýnem Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Valašské Meziříčí chce rozšířit nabídku městských bytů pro seniory. Aktuálně radnice připravuje projekt na 4 propojené domy v ulici Josefa Kajetána Tyla. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše by tam mělo vzniknout 33 bytů.
6: Půjde o nízkobariérovou úpravu s předpokládanými náklady 1,7 milionu korun. Projekt má seniorům zajistit důstojné a pohodlné zázemí odpovídající potřebám lidí se zhoršenou pohyblivostí nebo osobám na invalidním vozíku.
4: Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 tisíc hasičů. Likvidovali ho skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už 2x. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Originály dopisu Olze vystavuje ode dneška památník Národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983.
7: 4. června 79. Milá Olgo.
8: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
9: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
8: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku Národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
10: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
8: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tříville Triangle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Dnes bude v regionu jasno až polojasno. Odpoledne a k večeru zataženo a večer a v noci déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou 28 až 31 stupňů a vítr bude mírný, v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Pozor si dejte na překážku, modrý barel na vozovce na D55 na 52. kilometru ve Starém Městě ve směru na Veselí nad Moravou. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré dopoledne se Silvií Pospíšilovou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Pár minut po 11. je čas na poradnu pro zdraví. Ve středu, jako obvykle, se Silvií Pospíšilovou. Věnujete svému chrupu dostatečnou péči? Navštěvujete pravidelně stomatologa a osvojili jste si dentální hygienu? V dnešní poradně nebudeme vrtat, ani se bavit o zubním kazu. Budeme o zuby pečovat. Pozvání k mikrofonu přijala zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Vítejte.
12: Děkuji, krásný den všem posluchačům.
11: A po celou následující hodinu bude tady hlavně pro vaše dotazy. Tak toho využijte buď na čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Péče o zuby je tématem dnešní poradny pro zdraví a já jsem moc ráda, že si našla čas dentální hygienistka Olga Kellerová. Ještě jednou vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Řekněte, paní Kellerová, proč je tak důležité mít svého dentálního hygienistu a pravidelně věnovat svému chrupu zvýšenou péči?
1: Já myslím, že dneska už by každý pacient měl jít cestou prevence a ne cestou toho, že potom řeší následky toho, že ta hygiena byla špatná. Takže určitě hygienistka ráda všechno vysvětlí, připraví pracovní plochu toho pacienta tak, aby mohl provádět domácí péči sám.
0: Chápu to dobře, že vaším úkolem není primárně, řekněme, odstraňovat zubní kámen, ale hlavně naučit klienty, jak správně provádět v domácím prostředí ústní hygienu.
1: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že pacient přichází na vstupní vyšetření, kdy se mu vlastně zhodnotí stav jeho hygieny a doporučí se mu správné kartáčky, hlavně správné mezizubní kartáčky, případně nějaká výživa na sklovinu a všechno, co potřebuje, tak dostane.
0: Dobře, takže když se k vám objednám, bude to moje první návštěva u vás, tak co mě bude čekat a hlavně, jak dlouhá ta návštěva bude?
1: První návštěva bývá okolo hodiny, tam většinou zhodnotíme, teda nejprve se ptáme na anamnézu a nějaké zdravotní omezení, pak se ptáme na zvyklosti toho pacienta, co používá, jak často, kdy, a všecko si to ukážeme, no, následně nabarvíme vlastně takzvaným plak detektorem zuby, kde pacientovi ukážeme, kde si zuby čistí víc, kde míň, vybereme správné kartáčky a hlavně odstraníme zubní kámen, protože když je v mezizubí zubní kámen, tak tam nevleze kartáček.
0: Které úkony zvládneme sami v domácím prostředí a kdy už je nutný zásah odborníka, tedy vás?
1: To je právě ten problém, když přijde pacient na vstupní vyšetření, tak mi většinou řekne, že se mu žádný mezizubní kartáček nevleze do mezizubního prostoru. Je to tím, že v mezizubním prostoru bývá hodně zubního kamene a proto ta dáseň je taková jako nateklá, krvácivá. Pacienti se toho bojí a proto se i bojí používat mezizubní kartáčky. Náš úkol je ten všechno vysvětlit, jak to vzniká, proč to tam všechno je, odstranit a následně vyměřit mezizubní prostor a ukázat správnou techniku čištění.
0: To nás teprve bude čekat, což v rozhlase, kde nám chybí ten vizuální kontakt, tak bude pro vás výzvou určitě. Ale řekněte, jakých chyb se lidé při čištění zubů nejčastěji dopouštějí?
1: No, nejhorší asi ten čas, který stráví u toho čištění, protože už to bylo i v televizi použito mockrát, je, že stačí 2 minuty a to je opravdu málo. Ty 2 minutky, to je tak možná na ranní čištění, ale tam je obrovský rozdíl mezi ranním a večerním čištěním, kdy ráno čistím rychle, jedním kartáčkem, jednou pomůckou, kdežto to večerní čištění většinou nejde pod 10 minut, což je takové jako možná šokující. Na druhou stranu, pokud chci udělat všechny pomůcky, jako je nit, mezizubní kartáčky, solo kartáček a klasický kartáček, tak se opravdu pod těch 10 minut nedostanu.
0: Paní Kellerová viděla, jak jsem při 10 minutách vykulila oči, to je opravdu pro mě
1: oči. Je
0: úplně
1: to
0: nová informace, ale když vidím váš krásný zářivý bílý úsměv, tak asi se to vyplatí.
1: Určitě se to vyplatí, zase je to ta prevence, musím si říct, že hlavně musím rozpoznat, kdy už můžu končit a kdy ne. Některým řeknete čistě to 10 minut, ale oni u toho koukají, dělají jiné věci. Vždycky je důležité naučit se rozpoznat, kdy ty zuby mám čisté a to je jednoduše, že si je olíznu a pokud jsou všude úplně hladoučké, tak můžu končit.
0: Takže tak jako každá žena věnuje své pleti zvýšenou péči večer, tak má počítat ještě určitě. Nejenom ženy, ale všichni.
1: Určitě všichni a začínáme určitě od dětí, to je to nejdůležitější. Předat jim, aby prostě ta prevence byla co nejvíc. Dneska máme opravdu hodně dětí se zkaženými zuby a je to velká škoda.
0: Říká zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová. Ptát se našeho hosta můžete i vy, třeba během písničky, kterou právě pouštím.

0: Do dalšího vstupu nás přenesla Annie Lennox. S dentální hygienistkou Olgou Kellerovou si povídáme o tom, jak správně pečovat o zuby. Vy už jste zmínila děti, že dnešní generace dětí na tom s péčí o zuby není úplně dobře.
1: Ano.
0: Je ošetření na dentální hygieně vhodné i pro ně?
1: Určitě, určitě je ošetření vhodné pro děti. Většinou s dentální hygienou začínáme mezi 5. a 6. rokem. Na druhou stranu máme tady spoustu rodičů, kteří na dentální hygienu chodí. Takže vždycky radím, vemte je sebou. My máme v ordinaci krásný hrací koutek, máme tam 3 super víly, které jsou opravdu velmi milé. S dětmi si povídají, takže děti většinou přijdou s tím, že ošetření ani nechtějí a nakonec sami na to křeslo sednou, protože mají někde flíček na zubu a nechtějí ho tam.
0: Takže dokážete takhle postupně připravit děti i takové, které mají třeba panickou hrůzu?
1: Určitě.
0: Z nástrojů?
1: Přesně tak. My nikdy nenutíme ty děti, snažíme se opravdu jim to přizpůsobit i tu mluvu. Bavíme se většinou o autě a o myčce, to většina dětí zažila, takže snažíme se jim to přizpůsobit. To ošetření opravdu nebolí. Já jim vždycky říkám, že zuby jsou na koupališti a že se pořádně ostříkají takovým speciálním cukříkem a oni to krásně zvládají všechno.
0: No, si troufám říct, že bolí, protože mám trošku jinou zkušenost, ale možná jsem měla jenom špatnou dentální hygienistku.
1: Může se stát.
0: Je známo, že dentální hygienu si musíme hradit sami. Tak to je. Pojišťovny, některé pojišťovny na to přispívají. S jakou částkou máme počítat?
1: Dentální hygienu teda provádíme většinou 2x ročně, takže je potřeba s tím počítat a jedna ta cena, většinou vstupní hygiena vychází kolem 1700, nejsou v tom započítány pomůcky, většinou dostáváte kartáček a všechno, co potřebujete navíc, takže s cenou do 2000 a pak máme pravidelné recally, které už trvají kratší dobu a tam je cena kolem 1500. Opravdu přispívá i pojišťovna, je potřeba se podívat na web, kolik a kdy a za jakých podmínek přispívají.
0: My jsme se tady během písničky spolu bavili, vy jste říkala, před nedávnem jsem nechala spoustu peněz u kadeřnice, to, že jdu na dentální hygienu, je prostě součástí péče o sebe.
1: Přesně tak, někdo chodí rád na nechty, někdo chodí rád na vlasy a někdo to chce spojit všechno, by měl celý balíček všech služeb a je to prostě součástí, stojí to peníze, ale stojí to za to.
0: Odstraňování zubního kamene je asi jedním z hlavních zákroků při návštěvě u vás v ordinaci. Mnoho pacientů má obavy z toho, že to bolí. Jak to teda je?
1: Bolí to v určitých fázích, bolí nebolí. Každý ten prach má jiný. Většinou to bývá tak, že pacient přichází s obrovským strachem a většinou odchází s tím, že to nebylo tak hrozné, že se to dalo vydržet. Záleží, v jakém stavu je. Pokud je to běžná hygiena, je tam nějaký lehký zánět, dásně nebolí vůbec. Pokud samozřejmě už se jedná o stav, kdy pacientovi se kývou zuby, dá se jen, nedej bože, hnisa, velmi krvácí je otekla, tak tam už musíme sáhnout hloubš a to nebývá. Bývá příjemné, máme ale povrchovou anestezii, takže dá se použít cokoliv.
0: Stává se vám občas, že klienta odmítnete z nějakých důvodů, že má třeba zuby v takovém stavu, že si na to netroufáte?
1: To v žádném případě. To se mi ještě nestalo. Já mám ráda výzvy a tady ty pacienty mám snad nejradši, protože tam ten výsledek té péče jde vidět nejvíc. Oni opravdu přichází ve fázi, kdy to není fajn a pak vám přijdou třeba za 2-3 měsíce a je to taková změna. Oni jsou z toho tak šťastní a já jsem ještě šťastnější z toho.
0: Já už jsem zmínila, že máte krásné bílé zuby, takže děláte reklamu. Děkuji. Svému řemeslu. Asi každý by chtěl takové bílé zoubky. Je bezpečné domácí bělení různými volně dostupnými prostředky, preparáty, ať už v lékárnách nebo drogeriích, nebo byste se do toho nepouštila?
1: Tady nejde o to, jestli to je bezpečné nebo není, ale jediná bělící látka je karbamid peroxidu a ta není volně dostupná. Cokoliv, co má nápis whitening, neznamená, že to bělí. Může to vlastně jenom odstranit povrchové pigmentace, ale tu vaši barvu zubu vám to nezesvětlí. My potřebujeme karbamid peroxidu, který vlastně se rozloží na kyslík a ten vám teprve zuby vybělí a není volně dostupný.
0: Takže když k vám přijdu a budu chtít mít takový úsměv, jaký máte vy, kolik návštěv budu muset podstoupit, než se budu usmívat tímhle hollywoodským úsměvem?
1: No, to je většinou takový trošku problém, že většinou chodí bělí lidi, co nemají dobrou hygienu, takže je potřeba vždycky nejdříve spravit ten stav, vyčistit zuby, odstranit krvácení, všechno tak nějak zaléčit a teprve potom je za odměnu bělení. A to je zhruba 2-3 týdenní proces.
0: Dentální hygienistka Olga Kellerová je hostem v poradně pro zdraví a ptát se jí můžete i vy, buď na čísle 221 555 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Možná jsme všichni stejní, ale zuby máme každý svoje a musíme o ně pečovat. Jsme zpět s dentální hygienistkou Olgou Kellerovou si dnes povídáme o péči o zuby. Paní Kellerová, řekněte z pohledu odborníka, je vhodnější elektrický nebo manuální kartáček?
1: Já teď asi některé zklamu, ale já úplně nejsem zastánce elektrických kartáčků. Pro mě ten manuální kartáček je prostě číslo jedna v doplnění o solo kartáček, protože solo kartáček je jediný kartáček, který má opravdu malinkatou hlavičku a dostane se úplně detailně všude a po něm ty zuby jsou prostě nejhladší. Za mě elektrické kartáčky nevyčistí tak dobře, aspoň z mých zkušeností, zuby vůbec dětem a nevyčistí dolní zuby zevnitř. Tam to prostě ti pacienti vůbec nezvládají.
0: Já jsem sice laik, ale mně se třeba na tom líbí, že je tam vlastně ten nastavený čas. Není to 10 minut, jsou to 2 minuty.
1: To
0: a že minimálně
1: problém,
0: u těch dětí to pomůže v tom, že aspoň tenhle čas dodrží.
1: To je právě problém u těch dětí, že oni se zaseknou většinou na jedničkách a tam teďka se trošku pobavíme o tom, jak ten kartáček přikládat, protože většina dětí a hlavně ale i dospělých si čistí zuby na špatném místě. Kartáček vždycky přikládáme směrem k dásni, což nemusí u toho elektrického kartáčku být příjemné. On poměrně dost vibruje, takže těm dětem je to opravdu nepříjemné, musí si na to zvyknout. A proto oni, když si nezvyknou, tak ty zuby čistí spíše na těch kousacích hrankách a ne u dásně a potom mají u dásně takové bílé fleky, takzvané demineralizace, což jsou vlastně počínající kazy.
0: Já se tady dnes dozvídám samé novinky. Podle čeho se má člověk rozhodnout, jakou měkkost či tvrdost kartáčku zvolit?
1: Tam strašně záleží, kolik tomu opravdu teda věnuje času. Já většinou sahám po těch velmi měkkých kartáčkách. Nemám ráda úplně takové ty nanokartáčky, kde máte 10 000 vláken a vypadá to jak houba. Vůbec to neschne, drží se v tom bakterie a je to opravdu velmi měkké. Mám radši takové jako měkčí kartáčky, ale musíte cítit, že opravdu ty zuby čistí. Tvrdé kartáčky naopak zuby přečišťují, vznikají takzvané abraze a ty zuby jsou pak citlivé. Na to si musíme dávat obrovskou pozor.
0: Asi samotný kartáček pro správné vyčištění chrupu nestačí, to už jsme všichni pochopili. Co dalšího by nám v koupelně ve skřínce, kterou denně otvíráme, nemělo chybět?
1: Tak bavili jsme se o té ranní hygieně, kde nám ten jeden kartáček stačí, kdežto ta večerní hygiena je opravdu jiná. Tam je potřeba začít s klasickým kartáčkem, na které dáváme opravdu minimum pasty. Nedávejte pasty přes celý kartáček. Je to zbytečné, hodně to pění, všude to prská, není to ideální. Takže malinko kvalitní pasty. No a pak přichází na řadu mezizubní čištění, kdy je opravdu důležité použít správnou velikost toho mezizubního kartáčku, kterou vám vyměří dentální hygienistka. Umět použít nitku, protože ať ukážu komukoliv, ať mi ukáže, jak používá nit, tak na vstupní hygieně mi to ještě nikdy nikdo neukázal správně. No a pak na závěr teda solo kartáček a tady je obrovská výhoda, na solo kartáček se nedává pasta, takže u toho můžu číst, můžu u toho dávat věci do pračky a očistit si zuby, kontrolovat jazykem hladkost a vím, že mám všechno správně.
0: Vy jste zmínila kvalitní pastu. Podle čeho poznám kvalitní pastu? Je to podle ceny, podle výrobce?
1: U pasty se dívám na složení. Já teďka mám ráda, jsou pasty s hydroxyapatitem, což jsou vlastně minerály, které jsou součástí skloviny i dentinu a fungují na bázi remineralizace. To znamená, pokud chodíte na prevence, jak byste měli, a lékař vám ukáže, v kterém místě máte počínající kaz, takzvaný kaz ve sklovině, tak ten kaz, on je schopný takzvané remineralizace. To znamená, pokud to místo krásně vyčistíte a zároveň použijete pastu s hydroxyapatitem, která se pozor nevyplachuje, vy si jenom vyčistíte zuby a vyplivnete, už nevyplachujete, po čištění aspoň půl hodiny nepijete ani nebo nejíte, tak ten zoubek je schopný si ten hydroxyapatit, vápník, fosfáty vzít do těch defektů ve sklovině a vystavit si tu sklovinu zpátky.
0: To zní skvěle. Já vím, že popsat posluchačům postup bez vizuálu bude asi náročné, ale už jsme se tady o tom bavili, tak pojďme na to. Jak by měla vypadat správná technika čištění? A teď asi budete mluvit 10 minut, že?
1: No, to určitě ne, ale je to o tom nastavit kartáček správně do dásně, to znamená 45 stupňů, kartáček vlákna musíte cítit pod tou dásní a spíš masíruju, nedřu, masíruju tu dáseň v oblasti krčku a jedu zoubek po zoubku, nic nepřeskakuju. U dolní čelisti zevnitř si dávám opravdu velký pozor, tam většina lidí říká, tam se mě to prostě ten kámen dělá, nevím jak, tam je opravdu potřeba čistit víc. Musíte čistit vždycky až do hladka. Pokud máte zuby hladké a nekrvácivé dásně, tak pak nikdy nebudete mít problémy se zuby.
0: Takže kartáček.
1: Uh-huh. Pak máme mezizubní kartáčky. U mezizubních kartáčků se nebojte trošku ten kartáček, kdyby přiohnout v dolní čelisti, jak kdyby do kopečka nahoru, aby vám to krásně obešlo tu dáseň, abyste se nepopíchali. A v horní čelisti naopak ten drátek trošičku sklonit směrem dolů a jak kdyby zase obejít tu dáseň tou špičkou, abyste se nepíchali do dásně. A opravdu kartáček není párátko. Jeho funkcí není vytlačit nějaký zbytek jídla, ale ty vlákna, které na kartáčku jsou, tak musí setřít ty boční stěny těch zubů. To znamená, pokud mi tam jde příliš snadno, tak to není kartáček, je to párátko a nemá tu funkci, kterou by měl mít. Kartáček musí jít s mírným otěrem. No a pak máme tu nitku. Nitka nám krásně funguje do bodu kontaktu, kdy máte zub vedle zubu. A v tom místě, kde ty zuby se dotýkají, tak se tvoří většinou kas a tam je potřeba projet to i nití.
0: Je to tak, že bychom měli mít různé velikosti těch mezizubních kartáčků?
1: Přesně tak. Většinou dospělý člověk má 3 až 4 velikosti mezizubních kartáčků plus nit. Nit nenahradí mezizubní kartáček a naopak. Je potřeba používat obojí.
0: A závěr čištění, ústní voda?
1: Ústní voda, taky nejsem zastánce ústních vod, většinou mají zelenou, tmavě modrou barvu, takže vám můžou barvit sklovinu, to je jedna věc. A druhá věc je, že fungují malinko jako deodorant, že když se člověk neosprchuje, jen se ostříká deodorantem, tak to funguje chvilku, ale čistý není. Takže asi takto.
0: Radí zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová a radit bude i po písničce, tak nikam neodcházejte.

už tolikrát. Zase slyším slanej výtrvat,

0: Olga Kellerová se věnuje dentální hygieně. Péče o zuby je tématem dnešní poradny pro zdraví. Citlivost zubů trápí mnoho lidí. Co dělat, když nepomáhají ani speciální zubní pasty?
1: Tam bych šla zase asi cestou prevence, protože dávat pozor na to, co dáváte dětem pít, ono ty koly a různé džusy způsobují různé eroze na sklovině a díky tomu jsou zuby velmi citlivé, už víceméně od dětství. A pak potom pozor na tvrdé kartáčky, tam zase si uděláte abrazi, tím pádem zase máte citlivé zuby. Buď to jsou různé gely, kterým se to dá mazat s obsahem hydroxyapatitu, případně horší varianta, ale vždycky je efektní, je dát tam plombu.
0: Takže citlivost vzniká, když piju sladké nápoje, uh-huh. které můžou narušit sklovinu, uh-huh. Nebo když mám nevhodný kartáček, ano, tvrdý kartáček.
1: Špatnou techniku čištění.
0: A může uh-huh. to být třeba i vrozené?
1: Vrozená citlivost většinou nebývá.
0: Není. Dnes je zcela běžné, že i dospělí nosí rovnátka. I oni by měli navštěvovat dentální hygienu?
1: Určitě tady s ortodontisty na Zlínsku si myslím, že spolupracujeme velmi hezky. Tam je podmínka opravdu jít aspoň dvakrát na tu dentální hygienu, a než se vůbec rovnátka nasadí, a pak chodit opravdu velmi pravidelně až 4x ročně na dentální hygienu, protože u dětí se nám stává velmi často, že sundáte rovnátka a je tam třeba 10 kazů potom. Takže rovné zuby, ale zkažené, není to úplně ideální kombinace. Tam ta péče je úplně na prvním místě a musí ta hygiena být vždycky.
0: Vy už jste řekla, několikrát jste to tady zmínila, že s návštěvou dentální hygieny se má začít už od dětství, ale je ta věková hranice nějak omezená, co lidé, kteří mají třeba částečné protézy?
1: Tam bych se toho taky nebála. Většinou tady ti lidé mají velký ostych, necítí se úplně komfortně, když mají tu snímatelnou náhradu sundat, ale já myslím, že máme krásný vztah s našima pacientama, že se nestydí, nebojí se, je potřeba důvěřovat trošičku. Tam je ta hygiena taky velmi důležitá, protože máme pilíře, které nám nesou a drží ty náhrady, takže je potřeba je umět vyčistit, odstranit zubní kámen a opravdu pozor u pacientů, kteří mají protetiku, mají implantáty. Oni si myslí, že tam už ta hygiena není potřeba vůbec, protože přece mám zuby z keramiky, ale ty pilíře, které nesou tu keramiku, jsou opravdu vaše, ve vaší kosti, ve vaší dásně, a tam je opravdu potřeba chodit častěji, protože je těžké se postarat o něco, co není úplně moje od přírody. Hůř se to zanáší, hůř se s tím pracuje, takže je potřeba to opravdu vyčistit profesionálně, alespoň dvakrát ročně.
0: Jsme téměř u konce. Já podle toho, že jste nevolali, soudím, že jsme řekli vše, co bylo potřeba, ale stejně pár zásadních rad od našeho hosta, dentální hygienistky Olgy Kellerové, zazní na závěr.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Se zlínskou dentální hygienistkou Olgou Kellerovou jsme si dnes povídali o tom, jak správně pečovat o svůj chrup. Tak pojďme to shrnout, paní Kellerová. Kolik času bychom měli svým zubům denně věnovat a jakou techniku si osvojit, abychom je čistili správně?
1: Tak určitě bych první doporučila, zajděte si k dentální hygienistce, aby vám poradila, vyměřila správné mezizubní kartáčky. Naučte se používat měkké kartáčky, nespěchejte u toho, spíše masírujte krčky zubů kolem dásní. Naučte se kontrolovat hladkost těch zubů, pokaždé si zuby olíznout, zkontrolovat a u mezizubních kartáčků být trpělivý, protože ten začátek je vždycky strašně těžký. Opravdu to velmi krvácí, je to citlivé až bolestivé, ale je krásné, že zhruba čtvrtý, pátý den to najednou krvácet přestává a vy vidíte ty výsledky. Dáseň zružový, je pevná a přestane opravdu krvácet. Takže to je to nejdůležitější.
0: Pomohu svému chrupu třeba tím, že si zuby vyčistím po jídle během dne?
1: To úplně nedoporučujem, protože to je potom takzvané přečišťování zubů, kdy opravdu tomu věnuju třeba 4x denně 2 minutky, minutku a mám pocit, že jsem odvedla úžasnou práci a že to je jako dobré. Na druhou stranu většinou to neudělám dobře, takže je dobré spíš to nechat na večer, udělat si na to čas, nečistit zuby, až když jsem úplně unavená, když už jsem fakt naložená na to jít spát. Takže udělat si ten čas, fakt těch 10 minut tomu věnovat a vyčistit to správně všemi pomůckami.
0: Teď bude taková zákeřná otázka. Já už jsem zmínila, že osobní zkušenost nemám úplně dobrou. Jak si vybrat správného dentálního hygienistu?
1: Já si myslím, že si musíte sednout trošku s tou hygienistkou. Měla by vám být sympatická, měla by být milá, měla by mít hlavně dobré vybavení, protože je různé vybavení, které hygienistky mají. Existují různé druhy ultrazvuků, buď jsou opravdu velmi tvrdé, bolavé, pak jsou jemné ultrazvuky, které máme a tam ta hygiena je úplně o něčem jiném. To stejné je opískování. Buď používám tvrdý prášek, bolí to, štípe to, anebo prostě jemný erytritol, který opravdu nebolí. Takže i to vybavení té hygienistky je strašně důležité.
0: A v jakých intervalech je třeba navštěvovat ordinaci dentálního hygienisty?
1: Běžně je to 2x ročně. Pokud mám nějaké paroonemocnění, tak je to až 4x ročně. Určitě vám správná hygienistka ráda poradí.
0: Zlínská dentální hygienistka Olga Kellerová byla hostem Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme za cenné rady a za váš čas.
1: Moc děkuji za pozvání. Krásný den.

Ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti stojí přízemní stavení s modrým podrovnáním a malovaným vchodem – Slovácká bůda. Kde se uprostřed města vzala věrná replika lidového obydlí a k čemu slouží po 90 letech od postavení? Všechno se dozvíte v reportáži v cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje s etnografem Slováckého muzea Janem Káčerem ve středu před 15:30 odpoledne. K poslechu zve Markéta Macháčková.

0: Za chvilku už bude 12 a naše dobré dopoledne končí. Zítřejším hostem Jarky Barboříkové bude Dajana Tončeva, vedoucí Expect Center Zlín, které pomáhá cizincům ve Zlínském kraji. Co cizince do našeho regionu přivádí? Co se jim tady líbí? A jak se tu postupně vytvářejí nový domov? Dozvíte se zítra. Díky, že jste byli s Českým rozhlasem Zlín. Od mikrofonu se loučí a krásný den vám přeje Silvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Havarie vodovodního přivaděče přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Řidiči z některých ulic v Brumově Bylnici neprojedou na opravovanou hlavní silnici. ČES získal povolení k použití jaderného paliva od americké firmy Westinghouse. Během dneška bude jasno až polojasno, večer s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi je dnes kvůli havárii na vodovodním přivaděči bez vody. Přes 6 kilometrů dlouhé potrubí pochází ze 70. let. Letos jde už o šestou poruchu. Zavřené jsou školy, restaurace nebo ordinace lékařů.
2: My máme studňu, no ale tož pro takový, co to nemají, tak já si myslím, že problém je a veliký.
3: Říká obyvatelka Ostrožské Nové Vsi Zdenka Tomaštíková. Uzavřená tam zůstala například restaurace Uracka, potvrzuje její provozní Martina Háblová.
4: Ani se nestačilo vlastně rozvařit nic, protože prostě voda najednou nebyla, no. Tak proto musíme mít zavřeno.
5: Ta komplikace je opravdu velká, nejhorší je na tom, že vlastně do měsíce je ta havárie po třetí.
3: Přidává se starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní. Podle ředitele společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Lubomíra Trachtulce by rekonstrukce poruchového vodovodního řadu měla začít v příštím roce. Dnešní havárii by vodaři měli odstranit do odpoledních hodin. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Zítra a v pátek čeká obyvatele a provozovny v souvislosti s pokračující opravou průtahu městem v Brumově Bylnici další významné dopravní omezení. V místě křížení silnice 1/57 a Dolního náměstí nebude možné vyjet autem, a to po oba dva dny od 6 do 14 hodin. Týká se to ulic Hásinkové, Pivovarská, Pluskalova a Březová. Město tak doporučuje provozovatelům obchodů uspůsobit zásobovací časy, lidem odložit své cesty až na odpolední čas, případně přeparkovat své vozy na okolní parkoviště. Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. Stovky policistů se dnes ve slovenském pohraničí připravují na případné obnovení hraničních kontrol. Cvičení začalo ráno a potrvá 24 hodin. Účastníci během té doby prověří plány, které má policie na tuto situaci připravené.
0: Počasí.
1: Ve Zlínském kraji dnes očekáváme jasno až polojasno, večer čekejte od západu zataženo a postupně se vyskytne také déšť. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Opatrně jeďte na hlavní silnici v Jasené na Zlínsku, kde bourala 3 osobní auta. Dále je uzavřena obvodová ulice v Kroměříži kvůli úniku plynu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná Morava, krásná zem. Přeji vám příjemný poslech nejen tohoto pořadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Pěkný den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. V úvodu Moravy krásné země vás pozdravila Polkou Pavla Zemánka a Bronislavy Jungové u nás i Bílovčanka. No tak musím říct, že u nás je celkem fajn. Věřím tedy, že tuto atmosféru přeneseme prostřednictvím písniček i k vám domů. Nyní se podívám, kdo má svátek. U nás jsou to Daniely, na Slovensku Martiny, tak přeji vše nej. No, stejně jako kapelníkovi mistřiňanky Františkovi Pavlušovi. Dnes má narozeniny, tak ať se daří. A určitě budete přát, děkovat, pozdravovat i vy. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Moravanka.

0: Tak to byla písnička Jožulky u Hrad 2 na Hrázce. No ale teď už tady mám první telefonáty. Paní Eva Mokrušová z Čejkovic se dnes dovolala jako první. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím v Českém rozhlase i všechny posluchače. A dneska má narozeniny můj strejda, pan Zdenek Habarta z Uherského Ostrohu. Tak bychom mu chtěli popřát, celá rodina, hodně zdravíčka, štěstí, lásky. Je po operaci kyčelního kloubu, tak ať mu to dobře běhá. A prostě všechno to nej mu přejeme. Mm-hmm. A dále pak bych ještě měla zítra, 10. bude mít narozeniny moje sestřička Jaruška Fialová z Bohuslavic u Kyjova. Takže taky chci popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se mám moc dobře. A ještě jednoho, 11. září má narozeniny náš švagr Peťa Marada ze Šlapanic, takže mu přejeme taky hlavně to zdraví a hodně lásky, štěstí. A tomu přejí Eva a Joža z Čejkovic a určitě celá rodina.
0: Ano, tak to bylo a do třetice vám... všeho dobrého, no, paní Evo.
1: Ano, dobrý, máme tak... to teď naskládaný po sobě.
0: Dostanou i pěknou písničku. Naschledanou.
1: Ano, moc vám děkuji. Naschledanou.
0: No a v Brumově Belnici čeká u telefonu paní Pavelková. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase a také všechny diváky ze slunečného Brumova. Strašně je tady horko. Tento týden slaví svátek Marušky a některá to slaví, už to slavila včera a některá to bude slavit jako v sobotu. Tak bych jim chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, boží požehnání. A jsou to Maruška Vaculíková, Maruška Hořáková, Marie Zábelová z Bělnice a Marie Lisáková. A přání se připojí jako k Marušce Lisákové i celý bývalý soubor Trávnica. Mm-hmm. A hlavně, aby jich neboleli nohy, protože nás všechny bolí a nohy. Jako. A hlavně, hodně to zdraví a aby už nám trošku zapršalo, nebo tady už neprší
0: tak
2: strašně.
0: Tak, paní
2: růd.
0: Pavelková, říkáte, dnes je u vás horko, no možná, že zítra už budete říkat, dnes je tady zima, protože má nastat nějaký ten teplotní zlom. No uvidíme, tady je také tedy horko, musím říct, v Brně, ale každopádně zahřála jste ještě Marušky, byli čtyři. Dobrý, tak jo.
2: Ano.
0: Hezký
2: děkuju,
0: den. Naschledanou. No a připravena je Daniela Magálová.

0: No a za doprovodu Grande Moravia Ladislava Pabluše lidové zpívali Daniela Magálová, ta má dnes svátek, tak všechno dobré. No ale svátek mají i další milé posluchačky, které se k nám dovolali, protože na telefonech mám zrovna dvě Marie. Tak napředávám slovo paní Marušce Přikrylové z Vyškova. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Včera oslavil 77. narozeniny můj manžel Ladislav Přikryl. Tak já za sebe i za naše tři děti mu přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody.
0: No tak. Ano, tak vašeho manžela Ladislava, možná, že mu říkáte Laďo, Ladíku,
1: ano.
0: Čekají samé šťastné roky života, protože ta 77, dvě sedmičky, samé štěstí přinášejí do života. No tak si užívejte společně.
1: Ráda.
0: No jasně, tak jo, tak hezké dny a vám všechno
1: vám
0: dobré
1: taky.
0: K tomu sobotnímu
1: ano.
0: svátku. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A teď už paní Marie ze Slopného. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, paní Ostra, já zdravím vás, Cukového mistra, všechny posluchače. Jak jste naznačila, v sobotu mají svátek Marie. A já bych tu písničku chtěla věnovat mojí tetě, paní Marii Šuráňové, do Čejkovic u Znojma, její pravnučce Danielce, Marie Michalčíkovej do Brčnova, všem Marím ze Slopného bych chtěla popřát taky hodně zdraví, štěstí, spokojenosti Božího požehnání. A všem přeji zdraví, zdraví a jenom zdraví. Vám děkuji za písničku a písnička ať potěší taky vás.
0: Takže děkujeme.
2: Protože 12. se určitě nedovolám.
0: No to ne, to budete paní Marie slavit svátek taky toho 12. Takže všechno dobré i vám. Naschledanou.
2: Děkuji vám moc,
0: naschledanou. No a dnes slaví krásné 89. narozeniny paní Jiřinka Martikánová z Brna. A přání naše milovaná maminko a babičko, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a Božího požehnání. Děkujeme ti za všechnu tvoji lásku, péči a za to, že jsi vždy byla a stále jsi naší oporou. Máme tě moc rádi. Dcera Mirka s manželem Tomášem a vnoučata Klára a Tomáš, no a Podhoranka pak přidává laskavý Valčík.
3: Český rozhlas

0: Krásný, přímo laskavý valčík dozněl. Byl to valčík Václava Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka. No a teď už mám na telefonech dva milé pány, takže napřed slovo má pan Karel. Dobrý den.
1: Dobrý den. Co to já, ano?
0: No jste to vy, pane Karle, pakliže to není nějak někdo jiný, ale měl byste to být vy, tak jo, co máte na srdci?
1: Dobrý den, paní Ostrá. 12. mají svátek Marie. Já bych chtěl popřát moji sestře, paní Marie Jahodové do Uherského Brodu, která na lůžku leží, a chtěl bych jí popřát hodně zdraví, štěstí a pohodu a boží požehnání. A pak kamarádce paní Marušce Baránkové, která už je po operaci, už běhá po ulici jak za mlada, taky písničku, taky přeju hodně zdraví, štěstí a pohodu. A do Pitína bych chtěl popřát paní Mařence Soukaných, také hodně zdraví, štěstí a pohodu. Paní Ostrá, toto je všechno, děkuju vám moc.
0: No ano, a ještě to nekončí, protože ještě tady čeká písnička, pane Karle, na ty vaše milé Mařenky. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou, pane Františku Urbánku. Tak, teď už vy. Dobrý den.
2: Jsou za tím, tak je to dobrý. Zdravím vás, paní Jiřinko, a chtěl bych poslat písničku. V těchto dnech se dožívá 80 let pan Václav Nečas ze Šidvoříc. Tak Václave, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a zdravíčka ti přijal Urbánkovi, a ať ta bročka nějaká něco trefí sem tam. Jo, a hlavně to zdravíčko ti přejou.
0: Dobrý.
2: A dále jsou Marušky, že jo, tak paní Marušce Uhrové do Lanžota, paní Marušce Žemlové do Vysočinu, jo, paní Borkovcové Marušce do Kostelce u Kyjova a paní Marušce Kristové do Kyjova a paní Marušce Baránkové do Bojkovic. Všem přejeme hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčko a pěkně si to oslavte. Manželce pro potěšení a všem křepickým Maruškám, a je to všecko, paní Jiřínko.
0: Výborně. Naschledanou, pane Františku. Nasled. No a toto přání patří panu Ivanovi Dolákovi z Tvrdonic. Ivan Dolák 80 let slaví. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí do Tvrdonic, co člověk může mít víc. Snad ještě pohodu zase slouženém důchodu a dobrou náladu. Zajdi si na ryby a ať ti nic nechybí. To přeje sestra Boženka, Božena z Němčiček, a ještě je tady napsáno, že oba pocházejí ze Staroviček, a ještě je tady prosba o písničku Stavěli tesaři. No tak, pane Ivane Doláku, tu zahrají někdy večer v písničkách ze srdce. Teď to bude Slavonická, podání Moravské osmi.
3: Český rozhlas

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo 726 46 520. No ale mám tady další dva telefonáty. Ze Svatobořic Mistřína se k nám dovolala paní Anna. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já zdravím všechny pracovníci v rozhlase a taky všechny posluchače. No a mám dneska přání. V naší rodině bychom začátek září mohli slavit obden, ale to bychom asi ani nepřežili. Tak vezmu první ty svátky, ty jména. Takže 2. září měla svátek Adelka, to je moje neteř. Pak 5. můj synovec a kmotřenec Boris. Pak je to moje vnučka Reginka 7. září. No a dneska 9. září, to je to hlavní, proč volám, protože se dneska dožívá 87 let můj drahý švagr Jenda Adamec z Mistřína. Na svůj věk je to štramák. Spolu opečováváme vinohrady. Už jsme dneska začali s vinobraním. Je velmi šikovný. Na svůj věk opravdu zvládá všecko. Dobrý vinař a ještě lepší kuchař, protože umí navařit pro celou rodinu takové speciality, že by mohli jít aj do nějaké soutěže. No a ještě když těch Marušek bude, takže to mám. V rodině máme Marušku Němčanskou, Marušku Zahradničkovou, pak z mojich kamarádek je to Maruška Kelnerová, Maruška Vašičková, Maruška Kašná z Rezedek a ze Šardic mám kamošky Marušku Hromádkovou, Marušku Karlíkovou a vlastnice moje Maruška Ištvánková.
2: No, a teď to zhrneme, paní Anno, všem těm Maruškám, ano, které znáte.
3: Všem těm oslavencům od začátku, od té Adelky až po ty Marušky přeji, ať jsou zdraví, šťastní, milovaní, ať je baví svět, ať se jim s božím požehnáním všecko daří. A ty Marušky, ať to pěkně oslaví tak sobotu na Zlaté sobotě v Žarošicích.
2: Dobře, paní
3: Anno. Děkuji vám, děkuji za písničku.
2: Nashledanou, někdy zase nashledanou.
3: Moje srdečné přání.
2: Tak
3: bylo to dlouhé, promiňte.
2: Tak nashledanou, už se rozloučíme.
3: Děkuji moc krát, děkuji.
2: Na tom druhém telefonu už čeká pan Karel z Moravského Krumlova. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostrá, děkuji vám za prostor. Já bych chtěl jenom dneska popřát Danielám. Z Moravanky má svátek Daniela Magálová. Na Moravance jsme vyrůstali celý život, tak ji přeju hodně zdraví. Ať jí to slouží jako na šlágru a takhle v životě. A nedávno měla taky kulaté narozeniny.
2: Mm-hmm, jasně. Takže to je přání pro Danielu Magálovou, která nám
4: jasně,
2: už
4: ano.
2: Dnes
4: narozeninám, tak svátku.
2: Ano, ta už nám dneska zaspívala.
4: Ano, jasně,
2: pak když jste poslouchal, tak všichni víme.
4: Ano, poslouchám každý den.
2: Výborně, takže to děkujeme, pane Karle, za vaši přízeň.
4: Vám taky hodně zdraví a pevný nervy.
2: Děkuji moc, nashledanou.
4: Mějte se pěkně, nashledanou.
2: No a k dnešním 50. narozeninám Martině Šebestové z Kolobou Klobouk u Brna. Všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho lásky a ještě hodně radostných dnů v kruhu rodinném. To ze srdce přejí partner Ivo a dcera Charlotte. Máme tě moc rádi a děkujeme za vše, co pro nás děláš. Tak končí přání. No a Zlaťulka přidává družstevní pole.

0: Tak to jsme se po očku dívali. Byla to písnička Květy černé a Květy černé nešporové hrála Zlaťulka. No a už tedy mezi nás zvu paní Božku. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou přeju všem krásný den do krásného pořadu. Chtěla bych popřát své švagrové, paní Jarce Horákové z Buchlovic, která se zítra 10. září dožívá krásných 70. narozenin. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně hodně zdravíčka. Takže jí to přeje švagrová Božka s celou rodinou.
0: Mm-hmm. Tak jo, paní Božko, hezký den vám přeji. Nashledanou.
1: Děkuju.
0: Nashledanou. No a teď už Dalibor Kozmík. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Hostá, zdravím vás, všechny posluchače. Moravy krásné země, dovolte mi, abych se připojil i já do fronty gratulantů a popřál všechno nejlepší k dnešním narozeninám Frantovi Pavlušovi, kapelníkovi mistry Janky. Přeji mu hlavně hodně zdravíčka, štěstí, dobré nálady, veselou mysl a poslušné muzikanty.
0: No tak vy máte s muzikantama zkušenost, pane Dalibore, že jo? Tak co si budeme povídat? Dobré. No zrovna písničku tedy od vás nemám tady, ale zrovna je na řadě mistřiňanka, tak to
2: no,
0: jste
2: tak
0: se
2: ztrefil.
0: Přesně tak. Tak jo, tak se mějte hezky a ať se daří. Naschledanou.
2: Děkuji, pěkný den, naschledanou.
0: Naschledanou. No a tady čtu, prosím o zahrání našemu šéfovi, Františkovi Pavlušovi z Milotic. Dnes slaví narozeniny. Tak tiše jako sen přišel tvých narozenin den. Žij si blaze, v plném zdraví, užívej toho, co tě baví, ať splní se ti nejtajnější přání. No a tomu přejí zaměstnanci Nuby Dubňany. A teď už slíbená mistřiňanka.

0: No a my jsme si veselo zaspívali s mistříňankou při písnice Zdeňka Baťky, co je to za muziku, a byla to jasně mistříňanka, jejíž kapelník dnes slaví narozeniny. No ale teď už je na řadě pan Mirek. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jedno, paní hosté. Já bych chtěl popřát sestře Marii Haráskové z Nového Města svátku, potom švagrové Marii Čechové ze Skorotic, kamarádce Marii Hájkové z Černíra a sestřenici Marii Kukulové z Brna. Hlavně zdravíčko, všecko nejlepší, ať se mají dobře, ať se jim všecko splní, co si přejí. Mm-hmm. Moc vám děkuji.
0: Tak to bylo další pěkné přání. Naschledanou, pane Mirku. No a volala mě ještě jedna milá posluchačka, která nechtěla do vysílání, ale bohužel už jsme si nestačili říct, co vlastně chtěla, ale vím, že se jmenuje Marie, tak alespoň takto jí přeji všechno dobré k jejímu sobotnímu svátku. No a připraveno je vinčování pro maminku a babičku, paní Boženu Koktavou z Brumova, která dnes slaví 80. narozeniny. Milá maminko, milá babičko, přejeme ti, ať je dnešní den plný radosti, úsměvů a krásných chvil. Ať splní se ti všechna přání a každý další rok ti přinese jen to nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a spokojenost. Manžel Mirek a děti Míla, Luboš a Katka s rodinami. Tak a písničku tu nám zahraje Stříbrňanka. Ej, košteru, košterečku.
2: Český rozhlas z...

To byla písnička v podání Stříbrňanky, písnička Jiřího Brády a Marie Kolomazníkové. Ej, košteru, košterečku. Ale ještě tady mám milé přání k 80. narozeninám pro paní Janu Krškovou, která žije v Novosedlech. Milá maminko, svému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, štěstí a do dalších let hodně sil a veselých chvil. Za všechno ti moc děkujeme a na tvé zdraví připijeme a veselou písničku si zaspíváme. Máme tě moc rádi. Za celou rodinu blahopřejí syn Petr a dcera Lenka s rodinami. A ještě tady mám na studiovém mailu jedno přání vidím, takže dnes slaví narozeniny František Pavluš. Všechno nejlepší k narozeninám mu přeje Zdeněk Kučera z Hřibínova újezdu u Luhačovic. No a gratulant také blahopřeje, přeje všechno nejlepší k svátku Danielce Magálové a už další písnička.

0: Tak to byla poslední písnička polední části Moravy krásné země. Byl to valčík Karola Porubského Pít vínko bílé. No a my jsme si vypili vínko bílé se starobrněnskou dvanáctkou. No a pohled na hodiny mě říká, že se budeme loučit. Je 12 hodin 54 minut. Morava krásná zem, její poletní část tedy končí. Jako obvykle se neloučíme na dlouho. Krátce po 18. hodině vás opět pozdravím. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr Lucerna Antonína Žváčka v podání Vlkošáků.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 13 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Kvůli opravě cesty je neprůjezdná komunikace mezi Martinicemi a Žeranovicemi na Kroměřížsku. Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku bude mít novou střechu. Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. Během dneška bude jasno až polojasno s teplotními maximy kolem 31 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Řidiči neprojedou po silnici mezi Martinicemi a Žeranovicemi na Zlínsku. Důvodem je oprava povrchu komunikace po stavbě dálnice D49. Práce jsou naplánované do dvou etap. V každé z nich bude uzavřený jiný úsek. Do 21.9. platí uzavírka od hřbitova v Martinicích po křižovatku u bývalé Šindelnice. Následně bude neprůjezdný úsek od bývalé Šindelnice směrem k Arbu. Autobusová doprava bude mít průjezd umožněný. Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku bude mít novou střechu. Řemeslníci vymění krytinu a také část krovů, které poškodila zatékající voda. Podle majitele stavební firmy Štěpána Gabriela je střecha po více než 100 letech v poměrně dobrém stavu.
7: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo. Patří to k těm náročnějším stavbám, protože má to svoji výšku a jsou to výměny na historických krovech, které už dneska umí dělat jenom pár lidí.
6: Práce budou stát přes 2 miliony korun. Polovinu částky poskytl Zlínský kraj, dalších 850 tisíc se obci podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat. Teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmu a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš k tomu řekl, že ho postoj komise nezajímá.
5: Sport.
6: Zápasem na ledě pražské Slavie vstoupí do nové prvoligové sezóny hokejisté Vsetína. Utkání začne v 18 hodin. Valašský tým prošel po jarním konci ve čtvrtfinále výraznou obměnou a omlazením kádru. S tím souvisí i to, že před startem ročníku tentokrát vedení nemluví o cíli hned postoupit do nejvyšší soutěže.
5: Počasí.
6: Ve Zlínském kraji dnes očekáváme jasno až polojasno, večer čekejte od západu zataženo a postupně také déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou na 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů. K večeru se změní na západní o rychlosti až 55 km za hodinu.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Tři osobní auta měla nehodu na hlavní silnici v Jasené na Zlínsku. Dále máme hlášenou nehodu osobního auta na silnici 50 u Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už je na programu pořad Alex a host.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurocoach, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
5: Alex a host.

0: povídat s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagožkou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je to takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. A ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Zase často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba.
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlceni a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohle to neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování do neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu. Nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí, se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byly většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná? Čím to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě.

Kateřinou Cajthamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo? Aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterými mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učí pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učí jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Havárie vodovodního přivaděče přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Nejoblíbenějšími herci Zlínského divadla za minulou sezonu jsou podle diváků Markéta Holcmanová a Marek Příkazký. Soud zprostil viny muže obžalovaného ze založení požáru v Českém Švýcarsku. Dnes bude jasno až polojasno, večer s deštěm a nejvyšší teploty dosáhnou na 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi bylo dnes dopoledne kvůli havárii na vodovodním přivaděči bez vody. Přes 6 kilometrů dlouhé potrubí pochází ze 70. let a mělo by sloužit ještě zhruba 30 let. Přesto jde letos už o šestou poruchu. Zavřené zůstaly školy, restaurace nebo ordinace lékařů.
2: My máme studňu, no ale to pro takových, co to nemají, tak já si myslím, že problém je a veliký. Tože chodit na záchod, plakovat se musí.
3: Říká obyvatelka Ostrožské Nové Vsi Zdenka Tomaštíková. Uzavřená tam zůstala například restaurace Uracka, potvrzuje její provozní Martina Háblová.
4: Ani se nestačilo vlastně rozvařit nic, protože prostě voda najednou nebyla, no. Tak proto musíme mít zavřeno.
5: Ta komplikace je opravdu velká, nejhorší je na tom, že vlastně do měsíce je ta havárie po třetí.
3: Přidává se starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní. Podle ředitele společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Lubomíra Trachtulce by rekonstrukce poruchového vodovodního řadu měla začít v příštím roce. Dnešní havárii by vodaři měli odstranit do odpoledních hodin. Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Markéta Holcmanová a Marek Příkazký získali nejvíce hlasů v divácké anketě Aplaus Městského divadla Zlín za sezónu 2025-2026. Holcmanová v minulé sezóně stvárnila například titulní roli v inscenaci Nora. Příkazký hrál hlavní roli v inscenaci Drákula, komedie děsu a objevil se také ve hře, která se zvrtla, nebo v Krylovi. Právě Kryl se stal nejoblíbenější inscenací loňské sezóny. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě za založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 000 hasičů. Ti ho likvidovali skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možný. Ne proti němu, ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Kriminalisté prověřují výhrušku na střední škole v pražské Krči. Praze. Neznámý pachatel ji zaslal přes online systém Bakaláři, ve kterém se dostal do účtu jednoho z žáků. Případ policie vyšetřuje pro podezření z několika trestných činů, například neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo šíření poplašné zprávy. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Jedná se již o druhý obdobný případ, který v současné době řešíme. Žádáme proto všechny uživatele systému Bakaláři, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů, používali silná a jedinečná hesla a své přihlašovací údaje nikomu nezdělovali.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude jasno až polojasno, večer čekejte od západu zataženo a postupně se vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů, k večeru se změní na západní o rychlosti až 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Poruchané vozidlo může komplikovat dopravu na dálnici D1 ve směru na Olomouc v úseku u Hulína. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už má slovo Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Věřím, že téměř 5 minut po 14. hodině už stihli oběd i ti z vás, kteří ho třeba z důvodu pracovního vytížení odkládali. Pro většinu z vás už v tuto chvíli bude možná čas na další svačinku. Třeba se zakousnete do párku v rohlíku, neboli hot dogu. Právě tato pochoutka má dnes podle některých teorií 142. výročí od svého vzniku. Pokud tedy doplňujete energii, ať už je to čímkoliv, dobrou chuť a věříme, že si smlsnete i na našich informacích, které vám budeme nabízet. Policejní vrtulník a drony v terénu, figuranti v roli migrantů nebo policisté ve vagónech vlaků. Tak dnes vypadají hranice Česka se Slovenskem. Bezpečnostní složky tam nacvičují znovu zavedení hraničních kontrol. Na místě máme reportérku a já se s ní spojím už za chvíli. Tak takhle dramaticky začneme to středeční vysílání a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Já vám přeji, ať prožíváte hezký den s hezkým datem, ať se vám i 9.9. dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Zlín.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

0: Na celé 251 kilometrů dlouhé hranici Česka se Slovenskem dnes bezpečnostní složky nacvičují znovu zavedení hraničních kontrol. Do 24-hodinového cvičení se zapojilo více než 600 policistů, 50 vojáků, aktivní zálohy a 60 celníků. Kontroly jsou na silničních a železničních přechodech i na takzvané zelené hranici. Na přechodu Hodonín-Holíč je reportérka Michála Kočendová, která tam dorazila tady z našeho sídla z Českého rozhlasu Zlína. Já ji tam zdravím. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Tady na hraničním přechodu v Hodoníně jsou desítky českých i slovenských policistů, vojáků a celníků. Namátkově zastavují osobní auta, dodávky i kamiony a kontrolují jejich posádky. U některých vozidel používají také speciální přístroj, který dokáže podle srdečního tepu odhalit, jestli se uvnitř někdo neskrývá. Jednu takovou modelovou kontrolu jsem tady sledovala a policisté při ní v nákladním prostoru objevili více než 8 figurantů. Kromě nich jsou v terénu v roli migrantů také studenti vyšší policejní školy a střední policejní školy ministerstva vnitra v Holešově. Ti se snaží překonat hranici mimo přechody. Policisté je vyhledávají pomocí dronů a vrtulníků a poté je v terénu nahánějí. Procvičují si také jejich následné zajištění, zdravotní a bezpečnostní kontrolu, lustraci nebo zanesení biometrických údajů do systému.
0: Tvoří se na hraničních přechodech kvůli tomuto cvičení kolony?
1: Tady v Hodoníně jen nárazově, když policie zastaví nějakou dodávku. To se děje třeba právě teď, kdy zastavila dodávku značky Renault. Policista teďka kontroluje řidiči doklady, ten mu i ukazuje nákladní prostor. Podle policejního mluvčího Josefa Urbana jsou pak největší komplikace na přechodu Lanžhot Brodské, kde se během dne vytvořily kolony s čekáním až kolem 1 hodiny. To se ale tady v Hodoníně neděje. Kontroly se ale netýkají jen silnic, ty kontroly jsou také ve vlacích a to hlavně mezi Břeclaví a slovenskými Kůty, kde policisté jak čeští, tak slovenští procházejí jednotlivé vagóny a namátkově cestujícím kontrolují doklady. Hlídky jsou také v terénu podél takzvané zelené hranice a to i v okolí řeky Moravy. Ta má teď velmi nízkou hladinu a podle Josefa Urbana je na některých místech vody dokonce tak málo, že se nedá řeka překonat suchou nohou.
0: Jaké jsou letošní statistiky týkající se nelegální migrace, Mišo?
1: Policisté letos při hraničních kontrolách včetně letiště zachytili 187 nelegálních migrantů, nejvíc na hranici s Německem a na letištích. Případů tranzitní migrace jsou podle policie jen desítky a celková čísla nelegální migrace jsou podobná jako v loňském roce.
0: Cvičení na česko-slovenské hranici skončí zítra v 7 hodin ráno a policie ho potom bude několik týdnů vyhodnocovat. Informace o policejním cvičení jsme probrali ve vysílání Českého rozhlasu Zlín z reportéry Michálou Kočendovou přímo z terénu. Děkujeme a opatrně na hranicích. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Podzimní sklizení jablek znamená pro zahrádkáře důležitou otázku, co se vším tím sklizeným ovocem udělat. Část končí uskladněná ve sklepě, část v koláčích nebo štrůdlu a z další může být třeba čerstvý mošt. A právě na moštování se zaměří naše regionální stopařka. Dnes ve Spytihněvi na Zlínsku. Co v moštárně bude zjišťovat, to uslyšíte už za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: Podzim je pro zahrádkáře ve znamení sklizně a kdo má na zahradě jabloně, ten teď možná řeší, co provede s letošní úrodou. Jednou z možností je nechat jablka vylisovat a odvést si domů čerstvý mošt. A právě za jablečnou šťávou se dnes v podvečer vydá také naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Já ji zatím ale vítám, tady tváří se hezky, mlsně, těší se, vítám ji ve studiu a ona nás navradí. Hezký den.
2: Krásné odpoledne. Jak již správně zaznělo, já dnes zamířím do moštárny, a to konkrétně ve Spytihněvi na Zlínsku. A to hlavně proto, abych zjistila, jak to tam v době sklizně vlastně vypadá a co všechno obnáší cesta jablka ze stromu až po sklenici lahodného moštu.
1: A kromě samotného procesu tě bude zajímat také ta letošní úroda?
2: Samozřejmě, třeba mi někdo ještě nějaká jablka daruje. Doufám, že je velká. V každém případě mě bude zajímat množství a kvalita letošních jablek, která může napovědět, jak rušno bude v moštárně. Nebude to, nebo to alespoň předpokládám. Zeptám se proto, jaká je letos sezóna, jestli lidé vozí jablek dostatek a také, co všechno rozhoduje o tom, kolik litrů moštu si nakonec ze své úrody odvezou domů.
1: Mm-hmm. Samozřejmě všechno zjistíš na místě, ale můžeš už teď třeba tak tipnout, co může rozhodovat o tom, jestli bude výsledný mošt opravdu dobrý.
2: Já bych úplně netipovala, já si to opravdu dneska raději zjistím přímo od moštaře, jestli záleží hlavně na odrůdě jablek nebo na nějaké přípravě ovoce před lisováním. No a když už budu přímo v moštárně, nechám si samozřejmě vysvětlit i také celý postup toho moštování. Co se z jablky děje od chvíle, kdy je lidé přivozou, až po hotový mošt.
1: Tak já polknu, protože jak mluvíme o tom moštu, tak už se mi zbíhají sliny. A co lidé, kteří mají jablek doma opravdu hodně? Ti asi ocení hlavně takové praktické rady, je to tak?
2: Určitě. Zeptám se, jak mají jablka předem připravit, která do moštárny raději vůbec nenosit nebo nevozit, jestli je potřeba přivést také třeba vlastní nádoby na vymoštovanou šťávu. A samozřejmě se budu zajímat i o to, jak s hotovým moštem zacházet doma, aby vydržel co nejdéle. A ráda bych oslovila i někoho z těch, kteří dnes přivezou vlastní úrodu. Takže jestli nás právě teď poslouchají, a my dneska po 5. hodině ve Spytihněvi termín, tak se na mě můžou těšit.
1: Tak se všichni seberte, případně se běžte jen tak podívat na naši redaktorku Petru Sedláčkovou. My se budeme těšit na zákulisní informace z moštárny ve Spytihněvi. Díky za všechno, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopařka Petra Sedláčková se do vysílání Českého rozhlasu Zlín přihlásí v 17:30 v podvečer.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Dluh, upomínka, exekuce. Situace, která může člověka zaskočit a postupně zasáhnout celou domácnost. V sociální poradně se zaměříme na to, jak exekuce funguje, jaké možnosti má člověk v dluhové situaci a kde může hledat odbornou pomoc. Hostem bude zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte nás 11. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Jaké byste si tak přáli počasí? Vím, že je to velmi hypotetická otázka, protože je to něco, co neovlivníme, ale co si můžeme velmi dobře předpovědět. A právě k tomu teď dojde i v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Počasí.
0: O profesionální náhled na povětrnostní podmínky se postará právě teď živě z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan. Krásný den.
2: Dobré odpoledne.
0: Máme středu 9. září. Jak se profiluje tento den ve 14 hodin 22,5 minuty?
2: Tak je tropické počasí, na mnoha místech se teplota dostala až na 31 stupňů, aktuálně to rozpětí je od 26 do 31 stupňů, ty nižší hodnoty jsou ale spíše ve vyšších polohách, jinak máme jasno nebo maximálně skoro jasno, fouká mírný jižní nebo jihozápadní vítr.
0: A vy máte jasno i v tom, jaká bude obloha v následujících hodinách?
2: Tak v nejbližších hodinách ještě bude stále slunečno a horko, ale večer se začne od západu zatahovat a postupně se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, odnělé i bouřky. Bude to ale spíš v tom pozdním večeru a v noci. Ten vítr jižních směrů nebo jihozápadních se k večeru změní na západní, no a postupně severozápadní a v oblasti fronty zesílí na některých místech na čerství s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: A pojďme se podívat ještě dál, naši posluchači jsou zvědaví, já také.
2: Tak noc bude zatažená s deštěm, přeháňkami, zpočátku se výjimečně ještě může vyskytnout i bouřka, ale k ránu začnou od západu pozvolna srážky ubývat a částečně může ubývat i oblačnost. Přes den potom bude převažovat oblačno, jen přechodně polojasno, už beze srážek, později večera v noci na pátek čekáváme od jihu opět pozvolné přibývání oblačnosti. Ranní teploty 14 až 11, odpolední už jen 18 až 21 stupňů. V noci ještě bude docela hodně foukat, ale k ránu postupně ten vítr zeslábne na mírný. No a mírný severozápadní západní vítr bude foukat i přes den. Večer potom zeslábne a změní se na severovýchodní.
0: Dostali jsme se až k zítřejšímu ránu. Jak bude zítra přes den?
2: Tak zítra přes den bude oblačno, přechodně polojasno. Později večera noci očekáváme od jihu pozvolné přibývání oblačnosti. 18 až 21 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, který večer zeslábne a změní se na severovýchodní.
0: A jaká bude biozátěž?
2: Pro zítřek platí stupeň číslo 3, vysoká zátěž. Pro zítřek platí jednička mírná zátěž.
0: Výborně, tak se nám to zlepší. Hezky jste na to upozornil, pane Martane. Děkujeme za to. Ano, dnes vysoké teploty, zítra tedy změna počasí, která bude trvat i v pátek.
2: V pátek bude nadále chladné počasí, navíc nás ovlivní frontální vlna od jeho východu, takže počítejte v pátek s velkou oblačností, od jihu se na celý kraj rozšíří déšť, večer budou srážky ubývat a může také začít od západu dojít k protrhávání oblačností. Pátek bude tím pádem i chladný, protože bude bez slunečního svitu, 14 až 10 stupňů ráno a 14 až 17 stupňů v odpoledních hodinách. Foukat bude slabý, během dne na některých místech mírný severní nebo severovýchodní vítr.
0: Vida, kdo má rád vyšší teploty, užije si tedy ještě dnešek. A co potom o víkendu? Tam by mnozí, kteří se třeba ještě chystají někam do přírody, uvítali i trošku vyšší teploty, i když možná ne až tolik, jak jsou dnes v našem kraji.
2: Tak budou takové příjemné teploty, v ráno chladnější s teplotami od 12 do 7 stupňů, odpolední teploty 17 až 21, v neděli až 23 stupně a bude se střídat slunce z mraky.
0: Děkujeme i za tento výhled a určitě budou vděční i naši posluchači za takovou spíše kuriozitu či zajímavost. Srovnání těch aktuálních teplot 9. září s těmi, které v tento den lámaly v našem kraji rekordy.
2: Tak o těch maximálních rekordů nejsme daleko. rekord drží stanice Napajedla z roku 1928. Tam tehdy naměřili 32,6 stupně. 9. září může být tedy nejen tropické, ale může také být mrazivé, jak tomu bylo v roce 1931, kdy na stanici Branky na Vsetínsku poklesla teplota na minus 3,8 stupně.
0: Vida, děkujeme za to schlazení, které nás připravilo i na tu změnu v počasí, stejně jako nás na vše připravil meteorolog Mojmír Martan. Mějte se hezky, krásnou středu přeji.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Do kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku zatékalo. Některé trámy uhnily a střecha potřebovala opravu. V těchto dnech se do ní pustili tesaři. Proč se práce, na které se téměř polovinu peněz podařilo vybrat ve sbírce, museli o více než 2 měsíce odložit? I to vám řekneme už za chvíli. V dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín s vámi i minutku po půl třetí a také vy s námi můžete procházet naším krásným krajem. Pojďme se zaměřit na jedno výjimečné místo. Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku je nepřehlédnutelnou dominantou, viditelnou ze širokého okolí. Teď jeho střechu pokrývají modré plachty. Zatékající voda totiž poškodila konstrukci střechy a do její opravy se pustili tesaři.
1: Tady tento krov, na kterém byl vikýř, tam roky zatěkalo, takže ve stavu je v takovém, jakém to vidíte. To znamená, že po něm tak ho musíme vyměnit.
2: Ukazuje mi jeden z tesařů, Tomáš Gabriel, uhnilý krov.
1: Tak ten bude nový. Potom bude tento nový štítový.
2: Podle majitele stavební firmy Štěpána Gabriela je střecha v poměrně dobrém stavu.
3: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo.
2: Jak moc náročné je opravovat ty kostely? Často jsou ty střechy takové strmější.
3: Tak patří to k těm náročnějším stavbám, protože má to svoji výšku a jsou to výměny na historických krovech, které už dneska umí dělat jenom pár lidí.
2: Opravu střechy pozorně sledují obyvatelé okolních domů, například 75-letý Bohumil Ferda.
4: Bylo to špatné, zatěkalo tam.
2: Takže jste rádi, že se to opravuje?
4: To samozřejmě. Hlavně moje, ta vždycky říká, tak krásný kostel zatěká tam.
5: Já jsem naprosto nadšená.
2: Přidává se Irena Kunertová.
5: I finančně jsme přispěli na obnovu toho kostela, protože je to prostě taková dominanta tady toho místa Stříbrnice.
2: Přestože kostel není památkově chráněný, je vyhledávaným cílem, potvrzuje nezávislý starosta obce Hradím Krsička.
6: Je raritní svou barvou, řekněme šmoulovskou modrou, na Moravě jiný takový modrý není a víceméně raritní i tím, jak je postavený, protože on je vlastně vidět ze širokého okolí, ať už od Boršic, od Vážan nebo při příjezdu do Světiman.
2: Tím, že to není památkové, tak to bylo složitější sehnat ty finance na to?
6: Je to tak, no, ty dotační tituly na takové stavby prakticky nejsou, ale tady vlastně stojí za to prostě poděkovat všem, protože ve sbírce se vybralo 850 tisíc, to jsme vůbec nečekali. Do toho vlastně nám přispěli ostatní obce v rámci mikroregionu s 100 tisícama a nejdůležitější byl samozřejmě Zlínský kraj, který prostě přidal ten důležitý milion na to, aby prostě se to dokázalo zrealizovat.
2: Střecha se měla opravovat už od června, práce ale zdržela nečekaná komplikace, připomíná starosta.
6: Sotva jsme zahájili stavbu, tak byli nalezeni ve střeše netopíři, ti jsou dle zákona do konce srpna hájení, takže jsme si dali letní pauzu, tak aby během léta mladí netopíři mohli v klidu vyletět.
2: V příštím roce by obec chtěla provést obnovu fasády kostela. Obyvatelé obce i další zájemci proto můžou nadále přispívat do sbírky. Ze Stříbrnic Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Hello, darling. This is Louis. Darling, it's so nice.

0: Až do konce září vám každý den radíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu a jedno velmi důležité pravidlo, při kterém se opravdu velmi často chybuje. Zůstaňte s námi a buďte ve střehu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bezplatné technické kontroly. Buďte s Českým rozhlasem Zlín.
4: V tom si ho pust krátka v tom.

Poledni s Českým rozhlasem Zlín. Ještě předtím vám kapela Black popřeje anglicky nádherný život. Wonderful life pro vás, minutku po 3:15. Krásné odpoledne.

0: milému středečnímu odpoledni vám hraje Český rozhlas Zlín a také vás informuje i o sportu. Je to tady, hokejoví fanoušci se dočkali, úvodním kolem první ligy začíná nová sezóna českých profesionálních soutěží. Maxaliga před letošním ročníkem mírně změnila formát, aby měl vítěz delší čas připravit se na baráž o účast v extralize. Tento záměr oceňuje i vedení Zlína. Stříbrnému klubu z minulé sezóny ale vadí ta zvolená forma.
1: Ke zrychlení první hokejové ligy totiž pomůže

0: I to, že ze základní části postoupí přímo do čtvrtfinále jen 4 týmy a mužstva z 5. až 12. místa se pak utkají v předkole play-off hraném jen na 2 vítězství. V předchozích letech postupovalo přímo 6 klubů a předkolo hrály týmy mezi 7. a 10. příčkou.
1: První věc je, že se tam vygenerovalo nějakých těch 9 až 10 dnů po 7. zápase nebo případném 7. zápase finále, tak to je určitě pozitivní krok, ale co vnímám já negativně, tak je to play-off 5 až 12. Myslím si, že touhleto cestou by se Maxaliga vydávat neměla a já jsem s touhleto změnou nesouhlasil.
0: Říká generální manažer Beranů Zlín Jan Pravda a přibližuje, co navrhoval on.
1: Stačilo posunout jenom 2 zápasy v rámci základního kola, aby se tenhle ten tým vygeneroval, takže bez problémů se to dalo udělat. Tyto 2 zápasy se aj měly kam dát, protože nám tam vznikly vlastně 3 reprezentační pauzy, takže se to dalo dát před tyhle ty pauzy. Nemusel se model vůbec změnit, dalo se to udělat jednodušeji.
0: Při hlasování zástupců všech klubů ale zvítězila varianta s předkolem pro týmy z 5. až 12. místa. Pro velkou část mužstev tak o úspěšnosti sezóny rozhodne série hraná na 2 výhry. Podle trenéra Petra Oremuse jde o úplně jinou záležitost než klasickou sérii hranou na 4 vítězství.
2: 4x nás musí někdo porazit, aby cez nás preskočil. 2x vás porazí aj mužstvo, ktoré náhodou v tú dobu tú formu získa, hej, ale mužstvo, ktoré je pripravené, 4x vás neporazí. Čiže to je naozaj veľmi háklivá vec, tie 2 zápasy.
0: Zároveň ale Oremus ví, že existuje jedna cesta, jak se zrádnému předkolu vyhnout.
2: Je dobré skončit v prvé štvorky a jednoducho nejakým způsobem se chceme pohybovat ten popredí té ligy a urobit ten klud, aby jsme ten odpočinok mali.
0: První krok ke splnění tohoto cíle chtějí Brani udělat už podvečer. Od 17 hodin a 30 minut nastoupí v úvodním kole doma proti Chomutovu. Regionální rivalové ze Vsetína zahájí sezónu o půl hodiny později v Praze na ledě Slávie. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Otrokovice připravují výstavbu 2 nových zvýšených křižovatek. Denní stacionář Dobromysl ve Valašském Meziříčí včera uspořádal zahradní slavnost. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Během dneška bude jasno až polojasno, večer s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 31 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. 2 zvýšené křižovatky vzniknou do konce listopadu v otrokovické místní části Baťov. Týká se to křížení ulice Karla Čapka s ulicí Erbenova u budovy Senioru B. V druhém případě s ulicí Moravní v prostoru vjezdu k parkovišti. Součástí projektu bude také napojení na stávající cyklostezku, nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba by měla začít 21. září a vyžádá si dopravní omezení. Klienti denního stacionáře Dobromysl ve Valašském Meziříčí se včera sešli se svými rodinami na zahradní slavnosti. Senioři tam docházejí během týdne. Mají možnost strávit dopoledne ve stacionáři i se svými blízkými.
6: Klienti stacionáře i jejich rodiny seděli společně u jednoho stolu. Atmosféru jim zpříjemňovala harmonika, říká vedoucí Dana Vajdová.
7: Je to příležitost k tomu, aby jsme se mohli setkat v klidu i s pečujícími, měli prostor pro to, aby jsme si všichni společně udělali si to dopoledne příjemné a hezké.
6: Ve stacionáři každý den trénují paměť a cvičí. Maminku sem vozí i Zuzana Hajkerová.
8: No tatínek nejdřív nechtěl, aby sem maminka chodila a zdůvodňoval to tím, že by mu to rozbilo manželství, protože jsou spolu 66 let.
6: Do stacionáře může docházet až 12 lidí. Místa jsou stále volná. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
5: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Rad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Nedostatek lékařů v některých oborech není jen v okrajových regionech, ale taky ve Středočeském kraji nebo v Praze. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou radši do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
9: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
0: Počasí.
5: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte jasno až polojasno, večer čekejte od západu zataženo a postupně se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 28 až 31 stupňů a vítr povane mírný jižních směrů, k večeru se změní na západní o rychlosti až 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
10: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Dvě osobní auta měla nehodu na hlavní silnici v Bílavsku u Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už pokračuje Pavel Vacek.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: I po 15. hodině pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín sledujeme vše důležité a zajímavé, především v našem kraji, a upozorňujeme také na aktuální problémy. Havárie vodovodního přivaděče přerušila dodávky vody do Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. Zavřené zůstaly školy nebo restaurace. Problémy to způsobilo v ordinacích lékařů nebo v lázních. Vy k tomu víc můžete slyšet v našem vysílání za okamžik. Jinak ale dnešek je také Evropský den recyklace baterií, tak vy si můžete dobít baterky s Českým rozhlasem Zlín, jak se říká. Skvěle v tom může posloužit i následující prosluněná píseň Ilony Čákové a svoji energii vám bude prostřednictvím rádiových vln posílat i nadále také Pavel Vacek. Krásné odpoledne.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Ne vždy je všechno na světě tak prosluněné jako v písni, která teď doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Několik tisíc lidí v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku bylo dnes kvůli havárii na vodovodním přivaděči bez vody. Životnost potrubí by měla být ještě několik desítek let. Havárie se tady ale stávají pravidelně, když jen letos šlo už o šestou poruchu. Dnes dopoledne tak zůstaly zavřené školy, restaurace nebo ordinace lékařů.
1: My máme studňu, no ale to pro takový, co to nemají, tak já si myslím, že problém je a veliký. Tože chodit na záchod, plakovat samosí.
2: Říká obyvatelka Ostrožské Nové Vsi Zdenka Tomaštíková. Potíže nemají pouze domácnosti, upozorňuje starostka obce Jaroslava Bedřichová ze strany Svobodní.
3: Je uzavřena škola, mateřská školka je uzavřena, obrovský problém mají lékaři, všechny provozovny, komplikuje to provoz lázní, protože v lázních je 150 ubytovaných pacientů a ti nikam nemůžou odjet, takže ta komplikace je opravdu velká. Nejhorší je na tom, že vlastně do měsíce je ta havárie po třetí.
2: Vyřešit problém, kam s dětmi museli rodiče školáků, například paní Andrea.
4: Mám obě dvě děti ve škole, syna i dceru. A já jsem se to dozvěděla až pozdě, za 5-7, až jsem chystala svačinky. Jsem chtěla napustit vodu na pití a zjistila jsem, že nejde voda.
2: A ze školy jste se dozvěděli kdy, že vlastně škola bude zavřená?
4: No právě v tu dobu jsem se přihlásila do Edukitu a zjistila jsem, že už je tam zpráva, že je mimořádné ředitelské volno. Naštěstí nemusela jsem zůstat doma z práce, protože mám v Ostrožské Nové Vsi babičku, tak nám to pořešila babička.
2: To samotným školákům neplánované volno udělalo radost, třeba osmiletému Dominikovi, kterého jsem potkal, jak jede na kole.
5: Tak rodiče jsou v práci a musíme jít do babičce. Tam bude bratránek u babičky taky. A asi půjdeme do bazénu možná.
2: Vedle škol zůstala uzavřená například i restaurace Uracka, potvrzuje její provozní Martina Háblová.
6: To se stalo někdy brzo ráno, takže jsme na to nebyli vůbec připraveni. Ani se nestačilo vlastně rozvařit nic, protože prostě voda najednou nebyla. No. Tak proto musíme mít zavřeno. Já mám velkou komplikaci u hotelových hostů, protože tady mám jako cyklisty a všechno, a když přijedou z celodenního výletu a řekněte jim, vy se prostě nemůžete osprchovat, tak je to problém.
2: Přes 6 kilometrů dlouhý přivaděč vody byl vybudovaný před 50 lety a podle předpokládané životnosti měl sloužit ještě zhruba 30 let. Vzhledem k pravidelným haváriím ale společnost Slovácké vodárny a kanalizace zrovna v pondělí schválila jeho rekonstrukci, pokračuje její ředitel Lubomír Trachtulec.
7: V příštím roce připravíme jeden úsek na rekonstrukci. Předpokládáme, že celý ten řad by mohl být vyměněn v průběhu asi 3 let.
2: Náklady na výměnu potrubí by měly být zhruba 65 milionů korun. Z Ostrožské Nové Vsi Michal Sladký, Český rozhlas.
8: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: Nás bylo 7 romantiků, netušící, že se všechno mění. A stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

0: S vámi Český rozhlas Zlín a to jenom pár vteřinek před 16:45, což je ten správný čas na to také si říct něco k tomu, co byste mohli udělat ještě s blížícím se večerem, případně s dalšími dny v rámci různých kratochvílných akcí. Do Zlína dnes míří aktuální zlatý slavík Václav Neud Bárta, jeden z nejvýraznějších interpretů současné české hudební scény, ukáže svůj výrazný hlas, přirozenou energii a silné charisma. Bárta představí svou 20-letou hudební cestu od prvních kroků s kapelami Doors Clan, Neud Crew a Dimitri přes divadelní svět muzikálu až po jeho současnou sólovou tvorbu. Koncert začíná v Kongresovém centru ve Zlíně v 19 hodin. Večer plný humoru, svižných dialogů a situací, které jsou možná až podezřele blízké skutečnému životu, tak právě to dnes nabídne vzašové divadelní komedie v podání divadelního spolku Hrach z Hrachovce. Dva studenti psychologie se rozhodnou ověřit své teorie v praxi a pustí se do odvážného vědeckého experimentu. Svěží konverzační komedie nabízí inteligentní humor, pohotové dialogy i pohled na rodinné vztahy, ve kterých se možná pozná nejeden divák. Víc neprozradím, snad jen to, že začátek představení je v kulturním domě v Zašové u Valašského Meziříčí naplánovaný na 19 hodin. Senior Point ve Zlíně dnes nabízí hudební odpoledne při kytaře a s promítáním textů a písní na plátno. Je možné se zapojit zpěvem, anebo třeba klidně jenom poslechem, nikdo vás do zpívání nutit nebude, nebudete-li mít chuť. Program povede Pavlína Mařánková. V Senior Pointu na třídě Tomáše Bati ve Zlíně se zpívá až do 17 hodin. Pro všechny zájemce o technologie a inovace ze strojírenského světa je k dispozici výstavní akce s názvem World of Machining, která se koná na výstavišti v Kroměříži. Výstava nabízí moderní pohled na obrábění, nástroje a příslušenství, automatizaci a robotizaci nebo bezplatný let helikoptérou. I to může být pro někoho lákadlo. Vstupné na kroměřížské výstaviště je po registraci na webu zdarma. Dnes je sice program už jen do 16 hodin, čili už slabou tři čtvrtě hodinku, ale akce se koná ještě ve čtvrtek, tedy zítra, od 9 hodin do 14:30 odpoledne. Takže pokud jste zatím nestihli World of Machining, máte stále šanci. A poslední pozvánka bude mířit za dalšími informacemi na náš web.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Kapela Modern Talking byla součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Snad vás potěšila a věříme, že vás potěší i následující pohled na lidovou stavbu uprostřed městského parku. Přesně tak se profiluje slovácká bůda ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Dnes slouží ke zkouškám folklorních souborů i rodinným oslavám. Jaká je ale její historie? Proč se na ní nachází pamětní deska s bystou Jaroslava Václava Staňka, zakladatele souboru Hradišťan? Reportáž Markéty Macháčkové z cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje si právě o tomto tématu můžete poslechnout už za chviličku.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín.

0: 4 minuty před 15:30 se s Českým rozhlasem Zlín můžete vydat na další zajímavé místo našeho kraje. Slovácká Bůda, replika tradičního lidového obydlí, stojí uprostřed Uherského Hradiště bezmála 90 let od doby velké výstavy Slovácka. Jak šla s časem a s dějinami města? Jak se změnila její podoba? Do Smetanových sadů v Uherském Hradišti se s mikrofonem vydala redaktorka Markéta Macháčková. Pojďme jí v patách.
1: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
2: Slovácká Bůda tehda v tom létě 37 vypadala úplně jinak. Krásné, zrostlé, stromové aleje po obou dvou stranách a hlavně takový malý detail, který vlastně už dnes chybí před Slováckou Bůdou, tak jsou oboustranné posezení. Z jedné strany kryté sezení, kryté střížkou pod takovými vlastně oblouky a na druhé straně pouze pod kulatinou krytou větvemi.
3: Před Slováckou Bůdou ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti mi etnograf Slováckého muzea Jan Káčer ukazuje unikátní historické fotografie.
2: Bůda vlastně byla o něco menší, řekl bych, že o 1/3, protože když se na ní podíváme, teď vidíme v průčelí 5 oken a byly tam pouze 3. Víme, že tam bylo doplněné žůdro, takový ten krytý vstup, střechu kryl došek slaměný, který vlastně teď je nahrazený už pálenou krytinou, také to mírné zvalbení střechy na okrajích je patrné.
3: Na snímku vidíme vlevo od Bůdy malý domek s cedulkou páni. Byla to přístavba suchých záchodů.
2: Slovácká Bůda byla i funkční stavbou, protože celou dobu výstavy ta Slovácká Bůda sloužila jako stylová vinárna. Ale především ta stavba měla reprezentovat právě to lidové umění v té nejkrásnější podobě, co se dalo ještě v té době zachytit v terénu.
3: Výstava trvala od června do poloviny srpna roku 1937 a po skončení výstavy se rozhodlo, že na rozdíl od ostatních pavilonů Slovácká Bůda ve Smetanových sadech zůstane.
2: Začala sloužit především společenským účelům. Samozřejmostí bylo i, že využíval tento prostor Slovácký krůžek z Uherského Hradiště, který zde muzicíroval a hrával, který se později po spojení těch slováckých krůžků přetransformoval v soubor Hradišťan.
3: Na tuto éru dodnes odkazuje bronzová pamětní deska s bystou zakladatele Hradišťanu Jaroslava Václava Staňka, ale připomínají i chvíle, kdy budova ožívá písněmi a tancem místních folklorních souborů. Ale vraťme se k historii. Do současné podoby byla Bůda rozšířena v první polovině 70. let. Přibyla v ní kuchyňka, zázemí pro členy souborů i toalety. Naopak z doby výstavy Slovácka zůstal před Bůdou kamenný podstavec.
2: Mnohdy si všichni říkají, že pod tím kamenem je určitě studna. Není tomu tak a tady na té historické fotografii vidíme velký kládový dřevěný lis, který je doplněný vlastně o kamenné závaží, které dodneška tady u té Slovácké Bůdy stojí.
3: Pokračuje Jan Káčer.
2: Původní ornamenty malovali malérečky z Ostrožska a ze Strážnice a nalezli jsme zde motivy ostrožského ornamentu, který vlastně indikoval původní kvačickou Bůdu, podle které se to malovalo, že předměstí Uherského Ostrohu. Postupně Bůda ten ornament ztratila. V 50. letech podle fotografií už byla Bůda pouze olíčena a měla modré podrovnání.
3: Po povodních byly ornamenty na Bůdu navráceny. Bretaňský malíř Miško Eveno, který v Uherském Hradišti pobýval, její fasádu vymaloval své ráznými ornamenty.
2: Na přelomu roku 2014-2015 byly zamalovány a nahrazeny novými ornamenty, avšak pouze ve skromné podobě na žudru a na štítových oknech, které maloval pan Čagánek z Boršic u Buchlovic.
3: Říká etnograf Slováckého muzea Jan Káčer. Z Uherského Hradiště Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: My se podíváme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín na zoubek dalšímu zajímavému tématu. Tentokrát to bude platit doslova. Věnujete svému chrupu dostatečnou péči? Navštěvujete pravidelně stomatologa a osvojili jste si dentální hygienu? Právě zuby a péče o ně byly tématem dnešní poradny pro zdraví. Pokud jste vysílání nestihli, krátkou ukázku uslyšíte už po písničce a dozvíte se pro někoho možná až šokující informaci o tom, jak dlouhá by měla být naše večerní péče o zuby.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín baví, ale také radí, a to velmi dobře, jako třeba právě teď. Zdravý úsměv, to je každodenní investice do sebe, jak malé, ale důležité návyky dokážou zabránit velkým problémům. Proč nestačí rychlé čištění a jak si vybrat pomůcky, které opravdu fungují? Do poradny pro zdraví přijala pozvání dentální hygienistka Olga Kellerová. Moderátorka Silvie Pospíšilová se jí třeba zeptala, proč je vlastně tak důležité věnovat chrupu pravidelně zvýšenou péči.
1: Já myslím, že dneska už by každý pacient měl jít cestou prevence a ne cestou toho, že potom řeší následky toho, že ta hygiena byla špatná. Takže určitě hygienistka ráda všechno vysvětlí, připraví pracovní plochu toho pacienta tak, aby mohl provádět domácí péči sám.
2: Chápu to dobře, že vaším úkolem není primárně, řekněme, odstraňovat zubní kámen, ale hlavně naučit klienty, jak správně provádět v domácím prostředí ústní hygienu.
1: Ano, přesně tak. Funguje to tak, že pacient přichází na vstupní vyšetření, kdy se mu vlastně zhodnotí stav jeho hygieny a doporučí se mu správné kartáčky, hlavně správné mezizubní kartáčky, případně nějaká výživa na sklovinu a všechno, co potřebuje, tak dostane.
2: Dobře, takže když se k vám objednám, bude to moje první návštěva u vás, tak co mě bude čekat a hlavně jak dlouhá ta návštěva bude?
1: První návštěva bývá okolo hodiny. Nejprve se ptáme na anamnézu a nějaké zdravotní omezení. A pak se ptáme na zvyklosti toho pacienta, co používá, jak často, kdy. Všecko si to ukážeme. No, následně nabarvíme vlastně takzvaným plak detektorem zuby, kde pacientovi ukážeme, kde si zuby čistí víc, kde míň. Vybereme správné kartáčky a hlavně odstraníme zubní kámen, protože když je v mezizubí zubní kámen, tak tam nevleze kartáček.
2: Které úkony zvládneme sami v domácím prostředí a kdy už je nutný zásah odborníka, tedy vás?
1: To je právě ten problém, když přijde pacient na vstupní vyšetření, tak mi většinou řekne, že se mu žádný mezizubní kartáček nevleze do mezizubního prostoru. Je to tím, že v mezizubním prostoru bývá hodně zubního kamene a proto dá se mě taková jako nateklá, krvácivá. Pacienti se toho bojí a proto se i bojí používat mezizubní kartáčky. Náš úkol je ten všechno vysvětlit, jak to vzniká, proč to tam všechno je, odstranit a následně vyměřit mezizubní prostor a ukázat správnou techniku čištění.
2: Řekněte, jakých chyb se lidé při čištění zubů nejčastěji dopouštějí?
1: Nejhorší je asi ten čas, který stráví u toho čištění, protože už to bylo i v televizi použito mockrát, je, že stačí 2 minuty a to je opravdu málo. Ty 2 minutky, to je tak možná na ranní čištění, ale tam je obrovský rozdíl mezi ranním a večerním čištěním, kdy ráno čistím rychle, jedním kartáčkem, jednou pomůckou, kdežto to večerní čištění většinou nejde pod 10 minut, což je takové jako možná šokující. Na druhou stranu, pokud chci udělat všechny pomůcky, jako je nit, mezizubní kartáčky, solo kartáček a klasický kartáček, tak se opravdu pod těch 10 minut nedostanu.
2: Paní Kellerová viděla, jak jsem při 10 minutách vykulila oči. To je opravdu pro mě
1: oči. Je
2: úplně
1: to
2: nová informace, ale když vidím váš krásný zářivý bílý úsměv, tak asi se to vyplatí.
1: Určitě se to vyplatí, zase je to ta prevence. Musím si říct, že hlavně musím rozpoznat, kdy už můžu končit a kdy ne. Některým řeknete čistě to je 10 minut, ale oni u toho koukají, dělají jiné věci. Vždycky je důležité naučit se rozpoznat, kdy ty zuby mám čisté a to je jednoduše, že si je olíznu a pokud jsou všude úplně hladoučké, tak můžu končit.
0: A celou velmi důležitou poradnu si už teď můžete poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu Zlín, konkrétně v záznamu dnešní 11. hodiny. Podívejte se na naše stránky zlín.rozhlas.cz.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

танцювати.

0: Tři minutky po 3:15 vám už dám pár indicí k tomu, kdo bude hostem v dnešní hudební cukrárně Petra Uhříka. Kdybychom tento díl vysílali pozítří, dalo by se k němu použít ono známé latinské úsloví nomen omen. Někomu při vyslovení jména onoho interpreta zaletí myšlenky také k románu Robinson Crusoe. No, asi už tušíte. Petr hned vše řekne naplno.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Trochu si pohrajeme a v cukrárně budeme vzpomínat na Arnošta Pátka. Typického představitele toho nejstřednějšího proudu 80. let, takže nemohl chybět knírek pod nosem, jistě. Hudbě se věnoval už od svých 16 let, jeho plakáty zdobily stěny pokojů i skříní. Měl hity, které se hrály do omrzení a každou sobotu se objevoval na obrazovce v nějakém estrádním pořadu, který sledovali miliony diváků. Jenže sejde z očí, sejde z mysli, to po revoluci platilo nejenom u něj, ale taky u spousty dalších zpěváků, zpěvaček a skupin. To by ještě nebylo nejhorší. S Arnoštem Pátkem si bohužel osud pohrál opravdu krutě. Konec svého krátkého života doslova protrpěl. 6 let bojoval s rakovinou, která ho připravila o pravé oko, nos, část obličeje i polovinu zubů. Tak si raději Arnošta pamatujme v plné síle jako zpěváka a kytaristu, buď ve skupině Apollo Petra Spáleného, nebo jako solistu, co prošel i sestavou Faraon, nebo kroky Františka Janečka. Blonďák s trvalou na hlavě a s knírkem. Arnošt Pátek.

10. září. To je datum, které najdete v kalendáři zítra. Mě najdete i v tento den po 14. znovu u mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, abych vám opět přinesl výsledky práce celého našeho týmu, tedy aktuální regionální informace, dobré tipy i rady a samozřejmě také písničky, které nestárnou. Ty pro vás budu mít ostatně ještě i do zpráv, konkrétně slavný duet Marcely Holánové a Karla Gotta, plný vysokých tónů, anebo kapelu Mama Sen Papa, která už startuje. Ať se vám do našeho příštího setkání jen a jen daří. Vše dobré, k dalšímu poslechu přeje Pavel Vacek.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Policejní hlídky jsou na hraničních přechodech se Slovenskem. Vsetínská radnice opravila část městského úřadu. ČEZ získal povolení k použití jaderného paliva od americké firmy Westinghouse. Přes noc bude zataženo s deštěm a nejnižší teploty naměříme kolem 11 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Cvičení k případnému znovu zavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskem dnes zahájili policisté, vojáci a celníci. Dvoudenní kontroly aut čekají cestující na všech hraničních přechodech ve Zlínském kraji. Podle mluvčího krajské policie Petra Jaroše by nemělo dojít ke dopravním komplikacím.
2: Cvičení bude probíhat ve Zlínském kraji na všech 7 silničních přechodech. Z těch větších lze uvést například Velké Karlovice, Střelná, Starý Hrozenkov či Strání a také na železničních přechodech v Roniliči a ve Vlárském průsmyku.
0: Cvičné kontroly budou po celé délce státních hranic se Slovenskem. Dělníci opravili zasedací místnost městského úřadu ve Vsetíně. Z budovy odpadával traventinový obklad a ohrošoval lidi kolem. Za práce radnice zaplatila 4 miliony korun. S kompletní opravou budovy na Svárově se zatím nepočítá.
3: Radnice nechala místnost zateplit a vyměnit nebezpečná okna. Vzhled úřadu dlouhodobě kritizují lidé na sociálních sítích. Rekonstrukce by ale podle studie stála 800 milionů korun. Přednost tak podle radnice dostane nádraží a stadiony Ohrada a Lapač. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČEZ oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Duchovanech.
1: Sport.
0: Domácím zápasem s Chomutovem vstoupí v 17 hodin a 30 minut do nové prvoligové sezóny zlínští hokejisté. Ti v minulém ročníku získali stříbro, v základní části se jim ale dlouho nedařilo a obávali se i sestupu. Kapitán Petr Holík věří, že nová sezóna bude klidnější.
4: Loni se tady točilo strašně moc hráčů, což se dá pochopit zase, protože se nedařilo, ale nechci říkat, jak ten tým vypadá, protože vždycky se něco řekne, pak je to jinak, takže v kabině je to v pohodě, všichni, co přišli, tak zapadli a doufáme, že to bude klapat celou sezónu.
0: Setinští hokejisté odehrají úvodní kolo na ledě pražské Slavie. Zápas začne v 18 hodin.
1: Počasí.
0: V noci očekáváme ve Zlínském kraji zataženo s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně se může vyskytnout i bouřka. K ránu začnou od západu pozvolna srážky ubývat a částečně také oblačnost. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane z počátku noci čerstvý severozápadní až západní s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Osobní auto srazilo chodce na ulici Osvobození ve Slavičíně na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Patrik Rozehnal. Začíná totiž odpolední humoriáda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozehnal. Ahoj Pepo.
6: Už to začalo.
5: No jo.
6: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači, ahoj Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
5: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
6: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
5: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
6: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
1: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, že jo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer ráno, jo, ale večer ne, průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Batáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: Ha, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Krucita válí.
7: Tak za prvé.
5: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě nebo blafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
2: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tá tě obdivuje, co?
7: Kruči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, jo, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích žádný jiný výraz, než akorát ty tři dioptrie.
7: No, že ty jsi tak viděla.
2: Neviděla, ale viděla jí rosta. Víš, co řekla?
7: No.
2: Že by se s takovou ordinární cuchtou styděla jít po ulici.
7: Že ty jsi taková
2: kametína! Amen! A nemusíš se už nikdy vracet! Slyšíš?
7: Cože?
2: Nikdy se nemusíš vracet!
0: To když se do toho Iva Janžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zazpomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu,
0: no.
1: Kde kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, teď jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, jasno, a tak jsem viděl, že to vodní lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Janžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já tam měl zalepený vůčník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, dítě je to kašpár, dítě je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem jistě, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Janžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábusej, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01104, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zameckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Eva Jenžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den. Miroslav
4: Karviné. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. Je vás Petr z Pačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roma, myslím, že vysoký pana, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto vážení. Iva Jenžurová to vyhrála. S Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: No to je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: No, vy se divíte. Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sexe bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to, ne, to říkám. No ne, no, já jsem jí... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku Patriku. Ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším hostem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí, ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady... čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když nesmůže použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něčeho, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal housenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, Karel Šíbeře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bédu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se Šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez

0: Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
1: Ale maminko...
0: Meč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
2: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
0: Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
2: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete... Jen se prosím, nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
0: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
3: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
4: No tak to je těžký tohle.
3: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
5: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře, Alena. Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít, budeme ještě pokračovat.

0: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
1: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
0: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
1: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
0: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
1: No v to doufám. Protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
2: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
1: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
0: To vy?
1: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál. Co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
0: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
1: Nebo ten Mexikánec.
0: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
1: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
0: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
1: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
0: On taky.
1: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
0: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
1: Sem ke mně a obejmi mě.
0: No to ne, no to opravdu nemůžu. No to raději.
1: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
0: Ne.
1: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
0: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
1: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
0: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
1: Rudolfe, představuju ti tatínka.
3: Tatínko!
0: Co to má znamenat?
1: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
0: Ale já nechci.
1: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
4: Humoriáda.
5: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
6: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
5: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Řidiči z některých ulic v Brumově Bylnici neprojedou na opravovanou hlavní silnici. Festival dřeva v Bystřici pod Hostýnem představuje řemeslnické profese. Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Přes noc bude zataženo s deštěm a nejnižší teploty budou kolem 11 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Zítra a v pátek čeká obyvatele a provozovny v souvislosti s pokračující opravou průtahu městem v Brumově Bylnici další významné dopravní omezení. V místě křížení silnice 1/57 a Dolního náměstí nebude možné vyjet autem, a to po oba dva dny od 6 do 14 hodin. Týká se to ulic Hásinkové, Pivovarská, Pluskalova a Březová. Město tak doporučuje provozovatelům obchodů uspůsobit zásobovací časy, lidem odložit své cesty až na odpolední čas, případně přeparkovat své vozy na okolní parkoviště. Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem pořádá až do pátku festival dřeva. Jde o tradiční akci pro školy i veřejnost, která má přilákat nové zájemce o řemeslo. Letos škola místo tradičního zaměření pouze na dřevospracující průmysl návštěvníkům ukazuje, že za vznikem každého moderního interiéru stojí celá řada odborných profesí, které musí vzájemně spolupracovat.
3: Interaktivní ukázky tak představí kromě designu a konstrukce nábytku nebo práce truhláře, třeba práci instalatéra, elektrikáře, obkladače, podlaháře a dalších profesí. Od začátku týdne už si práci řemeslníků vyzkoušelo přes 600 žáků 8. a 9. tříd. Z Bystřice pod Hostýnem Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
4: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
2: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Gratias Tibi. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Šanci na vítězství má i projekt žáků Chlumecké základní školy, kteří navrhli a vybudovali naučnou stezku Chlumem a o historii města.
0: Počasí.
2: Přes noc očekáváme ve Zlínském kraji zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Výjimečně se může vyskytnout také bouřka. K ránu začnou od západu pozvolna srážky ubývat a částečně i oblačnost. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů. Vítr povane z počátku noci čerstvý severozápadní až západní s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na havárii motocyklu si dejte pozor na silnici mezi Horní Lhotou a Zádveřicemi na Zlínsku. Dále bourala dvě osobní auta na silnici mezi Střížovicemi a Trávníkem na Kroměřížsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Máme 9. září, je 4:15 po 17. hodině a v Českém rozhlase Zlín začíná den ve Zlínském kraji, ve kterém shrneme aktuality a zajímavosti z našeho kraje. Například se od nás dozvíte, že do kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťku zatékalo. Některé trámy uhnily a střecha potřebovala opravu. V těchto dnech se do ní pustili tesaři. Proč se práce, na které se téměř polovinu peněz podařilo vybrat ve sbírce, museli o více než 2 měsíce odložit, i to vám prozradíme přibližně o 17:45. Nejprve vám ale kolega Lukáš Jakubíček po úvodní písničce nabídne souhrn dnešních aktualit, které se v našem kraji udály. Tak, nerušený poslech, tak aby vám nic neuteklo, vám přeje Pepa Koller.
0: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Cvičení k případnému znovuzavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskem dnes zahájili policisté, vojáci a celníci. Dvoudenní kontroly aut čekají cestující na všech hraničních přechodech ve Zlínském kraji. Podle mluvčího krajské policie Petra Jaroše by nemělo dojít k dopravním komplikacím.
2: Cvičení bude probíhat ve Zlínském kraji na všech 7 silničních přechodech. Z těch větších lze uvést například Velké Karlovice, Střelná, Starý Hrozenkov či Strání.
1: Řidiči neprojedou po silnici mezi Martinicemi a Žeranovicemi na Kroměřížsku. Důvodem je oprava povrchu komunikace po stavbě dálnice D49. Práce jsou naplánované do 2 etap. V každé z nich bude uzavřený jiný úsek. Do 21. září platí uzavírka od hřbitova v Martinicích po křižovatku u bývalé Šindelnice. Následně bude neprůjezdný úsek od Šindelnice směrem k Arbu. Autobusová doprava bude mít průjezd umožněný. Kladívka, pily nebo šrubováky můžou využít děti na novém dobrodružném hřišti na jižních svazích ve Zlíně. Místo klasických prolezaček tam mají prostor pro vlastní tvorbu, ke které je vede proškolený lektor. Hřiště vzniklo na pozemku bývalého Šmoulího města, kde má v budoucnu stát kulturní a komunitní centrum Republic. Podklady pro vydání stavebního povolení chce investor podat letos na podzim. Hřiště bude otevřené každou středu a neděli od 13 do 17 hodin a vstup je zdarma. Provoz areálu skončí 4. listopadu. Zápasem na ledě pražské Slavie vstoupí do nové prvoligové sezony hokejisté Vsetína. Utkání začne v 18 hodin. Valašský tým prošel po jarním konci ve čtvrtfinále výraznou obměnou a omlazením kádru. S tím souvisí i to, že před startem ročníku tentokrát vedení nemluví o cíli hned postoupit do nejvyšší soutěže. Generální manažer Daniel Vaněk počítá s delším časovým horizontem.
3: Jasný cíl v dlouhodobém horizontu do 3 až 5 let postoupit do extraligy a chtěli bychom vlastně počátkem této sezóny se systematicky a koncepčně na tady tenhle jakoby vrchol té dlouhodobé strategie připravovat.
1: Dělníci opravili zasedací místnost městského úřadu ve Vsetíně. Z budovy odpadával travertinový obklad a ohrožoval lidi kolem. Za práce radnice zaplatila 4 miliony korun. S kompletní opravou budovy na Svárově se zatím nepočítá.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekáš.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybím břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku je nepřehlédnutelnou dominantou viditelnou ze širokého okolí. Teď jeho střechu pokrývají modré plachty. Zatékající voda totiž poškodila konstrukci střechy a do její opravy se pustili tesaři.
1: Tady tento krov, na kterém byl vikýř, tam roky zatěkalo, takže ve stavu je v takovém, jakém to vidíte. To znamená, že po něm tak ho musíme vyměnit.
2: Ukazuje mi jeden z tesařů, Tomáš Gabriel, uhnilý krov.
1: Tak ten bude nový. Potom bude tento nový štítový.
2: Podle majitele stavební firmy Štěpána Gabriela je střecha v poměrně dobrém stavu.
3: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo.
2: Jak moc náročné je opravovat ty kostely? Často jsou ty střechy takové strmější?
3: Tak patří to k těm náročnějším stavbám, protože má to svoji výšku a jsou to výměny na historických krovech, které už dneska umí dělat jenom pár lidí.
2: Opravu střechy pozorně sledují obyvatelé okolních domů, například 75-letý Bohumil Ferda.
4: Bylo to špatné, zatěkalo tam.
2: Takže jste rádi, že se to opravuje?
4: To samozřejmě. Hlavně moja, ta vždycky říká, tak krásný kostel, zatěká tam.
5: Já jsem naprosto nadšená.
2: Přidává se Irena Kunertová.
5: I finančně jsme přispěli na obnovu toho kostela, protože je to prostě taková dominanta tady toho místa, Stříbrnice.
2: Přestože kostel není památkově chráněný, je vyhledávaným cílem, potvrzuje nezávislý starosta obce Hradím Krsička.
6: Je raritní svou barvou, řekněme šmoulovskou modrou, na Moravě jiný takový modrý není a víceméně raritní i tím, jak je postavený, protože on je vlastně vidět ze širokého okolí, ať už od Boršic, od Vážan nebo při příjezdu do Světiman.
2: Tím, že to není památkové, tak to bylo složitější sehnat ty finance na to?
6: Je to tak, no. No, ty dotační tituly na takové stavby prakticky nejsou, ale tady vlastně stojí za to prostě poděkovat všem, protože ve sbírce se vybralo 850 tisíc, to jsme vůbec nečekali. Do toho vlastně nám přispěli ostatní obce v rámci mikroregionu s 100 tisícama a nejdůležitější byl samozřejmě Zlínský kraj, který prostě přidal ten důležitý milion na to, aby prostě se to dokázalo zrealizovat.
2: Střecha se měla opravovat už od června, práce ale zdržela nečekaná komplikace, připomíná starosta.
6: Sotva jsme zahájili stavbu, tak byli nalezeni ve střeše netopíři, ti jsou dle zákona do konce srpna hájení, takže jsme si dali letní pauzu, tak aby během léta mladí netopíři mohli v klidu vyletět.
2: V příštím roce by obec chtěla provést obnovu fasády kostela. Obyvatelé obce i další zájemci proto můžou nadále přispívat do sbírky. Ze Stříbrnic Michal Sladký, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Dluh, upomínka, exekuce. Situace, která může člověka zaskočit a postupně zasáhnout celou domácnost. V sociální poradně se zaměříme na to, jak exekuce funguje, jaké možnosti má člověk v dluhové situaci a kde může hledat odbornou pomoc. Hostem bude zlínská sociální pracovnice Adéla Suhradová z neziskové organizace Romodrom. Poslouchejte nás 11. září. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín.

0: Hodiny nám ukážou už za pár vteřin rovných 17 hodin a 25 vteřin a 25 minut a vyladíte Český rozhlas Zlín. Za okamžik přivítáme meteorologa, který prozradí, co si pro nás připraví nejbližší dny.
1: Počasí.
0: Na telefonní lince je už meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu, pan Mojmír Martán, který má pro nás všechny podstatné informace. Tak vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
0: Hned na začátek se zeptám, jaká je situace v našem kraji právě teď?
2: Aktuálně ještě máme nad Zlínským krajem málo oblačnosti a vysoké teploty od 26 nebo 27 stupňů až po 31 stupňů. Oblačnost ale začne v nejbližších desítkách minut od jihozápadu přibývat.
0: A s čím tedy můžeme počítat na večer a pak i v noci?
2: V průběhu večera se bude postupně zatahovat a také se od jihozápadu bude rozšiřovat pásmo deště, které zasáhne celý kraj, ojediněle může i zabouřit. No a vlastně většina noci bude ve znamení deště a zatažené oblohy až k ránu. Začnou srážky od západu pozvolna ubývat, nejpozději zřejmě na horách na severovýchodě, tam až v ranních hodinách. No a také v ranních hodinách už může na jihozápadě, západě kraje se začít potrhávat oblačnost. Teploty budou v průběhu noci klesat na 14 až 11 stupňů. Postupně se rozfouká západní až severozápadní vítr. Přechodně ten vítr může být i čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu, ale postupně k ránu zeslábne na mírný.
0: No, vy už jste nám vlastně nastínil situaci až do rána. Pojďme doplnit celý zbytek čtvrtka.
2: Tak čtvrtek už bude v klidnějším duchu, ale bude citelně chladnější než dnešek. Maximální teploty v odpoledních hodinách dosáhnou jen 18 až 21 stupňů. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, ten bude večer slábnout a měnit se na severovýchodní a na obloze bude oblačno, přechodně i polojasno, to hlavně během dopoledních hodin. Později večera v noci očekáváme od jihu opět pozvolné přibývání další oblačnosti.
0: A doplníte našim posluchačům i biopředpověď na zítřejší den?
2: Bude platit jednička mírná zátěž.
0: No a závěr pracovního týdne přinese třeba nějakou očekávanou změnu, na kterou byste rád upozornil?
2: Tak mohu upozornit, že pátek bude velice chladným dnem a také bude velká oblačnost, od jihu se rozšíří déšť, takže deštivé počasí, ranní teploty kolem 12, odpolední jen 14 až 17 stupňů.
0: To podstatné z počasí současného i budoucího v našem kraji nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín zprostředkoval meteorolog Mojmír Martán. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Tak teď už víme, jaké budeme mít počasí, ale vás možná zajímá, co uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Zlín v nejbližších minutách. Z našeho dnešního vysílání už víte, že sezona moštování již začala, jablka ze zahrad, tak míří do moštáren, kde se z nich vyrábí čerstvý mošt. Jednou z moštáren, která je v těchto dnech v provozu, je i ta ve Spytihněvi na Zlínsku. Jak letošní sezona vypadá a co všechno moštování obnáší, zjišťuje přímo na místě naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Poslouchejte už za chvíli.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Spytihněvi na Zlínsku od začátku září funguje místní moštárna, kam lidé přivážejí svou úrodu jablek k vylisování. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková se tam dnes vydala zjistit, jak celý proces funguje, jaká je letošní jablečná sezóna a co by měli zahrádkáři vědět, než se do moštárny vypraví. Tak Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Když má člověk na zahradě větší úrodu jablek, jednou z možností, jak je využít, je právě nechat je vylisovat na mošt. Jak to celé funguje a co všechno jablka čeká předtím, než se z nich stane lahodný mošt, si dnes povídám s Bronislavem Kotlabou, který má Spytihněvskou moštárnu na starosti. Přeji krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Když sem člověk k vám do moštárny přiveze jablka, co všechno se s nimi následně děje, než si můžu odvést hotový mošt, oblíbený nápoj nejenom dospělých, ale také třeba dětí?
3: Tak v prvé řadě se musí jablka umýt, našrotovat na jemné kousky a potom se můžou vylisovat. A to je tak všechno, protože to bohatě stačí. Je to jednoduché a rychlé.
2: Já už jsem byla svědkem tady toho procesu. Hodně to na mě zapůsobilo. Celý ten proces, jak skládáte jablka pod ten lis, pak to všechno teda zmáčknete dohromady a vytéká spousta šťávy. Co se týká letošní úrody, jaká vlastně je jablečná úroda a je o moštování letos zájem?
3: Tak, letošní úroda je slabší z důvodu vysokých teplot. O moštování je zájem stabilně. Lidi si chtějí vlastně ze svého ovoce, které mají na zahradě, vylisovat svůj mošt, o kterém ví, co v něm všechno je.
2: Není nic lepšího, než si vypít, řekněme, biošťávu, kterou jsem si opravdu vypěstovala, nazbírala na zahrádce, na ní ty plody. A co se týká nějakých pravidel, než si teda můžu napít tady té dobroty, co by měl člověk dodržet ještě předtím, než k vám jablka přiveze? Mají být nějak připravená, nebo jsou nějaké možnosti, nebo řekněme stavy těch jablek, které bych vůbec do té moštárny neměla nosit?
3: No tak jablka by měla být zdravá, protože sice jsou padaná, neměly by být nahnitá a neměly by být dlouho, nazbírané, protože potom zase zasychají a ztrácí šťávu.
2: Když se podíváme potom na samotný výsledek, tedy na tekutinu, která vznikne lisováním, co nejvíc ovlivňuje, kolik litrů moštu z jablek získám? Je to odrůdou?
3: Tak je to odrůdou. Starobylé odrůdy bývaly výtěžnější, protože měly pevnější strukturu maso a bylo v ní hodně té šťávy. Taky to záleží v tom roce, jaké je to počasí, když je takové klasické počasí za podzimní. Jablka natáhnou té vody a mají víc šťávy.
2: Takže nějaké vlivy existují a vidím, že vy víte o moštu opravdu hodně, nebo slyším, že víte o moštu opravdu hodně, děláte to asi dlouho, je to tak?
3: Je to strašně už dlouho, dělám to už možná i automaticky, ale musí k tomu být ten přístup jako k každému člověkovi.
2: Takže se zkušeným moštářem se dnes bavíme o moštování. Ještě se vás zeptám prakticky. Co si mají lidé přivést k vám do Spytihněvy sebou, aby si mohli hotový mošt potom odvést domů?
3: Není toho moc, stačí jenom jablka a nádoby, do kterých ten mošt vlastně přeléváme.
2: Já vám děkuji, pane Kotlabo, ale přesunu se taky k hlavnímu aktérovi, po vás samozřejmě, dnešního moštování a tím je pan Radek Skásel z Halenkovic, který přivezl několik set kilo jablek sem do moštárny. Já vás také zdravím.
4: Dobrý den i vám.
2: Tak prozraďte, kolik jablek jste letos nazbíral na moštování?
4: Letos jsme nazbírali okolo 500 kilogramů jablek.
2: A proč jste se rozhodl právě pro moštování? Proč třeba jablka neskladujete doma na zimu, normálně na jídlo, nebo třeba nestrouháte už teď na štrůdl a nemrazíte s manželkou?
4: Pro jídlo máme naskladněné pár jablíček, které se dali jíst, které jsou vlastně hezké. A ty horší jablka se vymoštují, protože je škoda to vyhodit, zkompostovat, tak to využijeme vlastně pro pití, pro biošťávu.
2: Vy ještě navíc, má to přidanou hodnotu, samozřejmě doplním, že z těch jablek vzniká odpad, který se potom může samozřejmě kompostovat nebo se případně dát hospodářským zvířatům. Pokud i vy a naši posluchači máte doma větší úrodu jablek a přemýšlíte, co s tím, jednou z možností je nechat ji vylisovat. Ve Spytihněvi je moštárna v provozu během sezóny od září do listopadu a hotový mošt si lidé domů odvážejí ve vlastních nádobách. Teď už se ale z moštárny ve Spytihněvi loučím a přeji krásný zbytek večera.
1: Tak to byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává za zajímavostmi a zajímavými místy v našem kraji. Přijet ale může i za vámi. Stačí napsat na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín.

0: Krásné tóny barokní hudby rozezní už zítra jedno z nejvýznamnějších poutních míst u nás. Bazilika na Velehradě bude patřit koncertu s poetickým názvem Subtilia, něžnosti pod lípou. A právě na něj vás teď pozve Michaela Lužová ze spolku Partnerství pro Velehrad. Mluvila s ní Jarka Barboříková, která se nejprve ptala na samotný program.
1: Začínáme 17:30 přímo v Bazilice a všichni jsou moc zváni. Bude to opravdu výjimečný zážitek, zazní totiž zapomenuté barokní skladby, které vznikly přímo tady u nás na Velehradě v prostředí cisterciáckého kláštera. Název programu Subtilia, neboli pod lípou, odkazuje k památné klášterní lípě. A pod ní se právě řeholníci před více než 300 lety scházeli k odpočinku a společnému muzicírování. A přesně tuhle krásnou atmosféru chceme lidem předat.
2: Program je spojený s hudbou velehradského představitele Hiršmecla. Kdo to byl a čím jsou jeho skladby zajímavé, výjimečné?
1: Byl to významný cisterciácký kněz, historik a hudebník z konce 17. století, který žil a tvořil, a hlavně tvořil teda přímo tady u nás na Velehradě. Sepsal naše dějiny a moc se zasloužil i o obnovu úcty ke svatým Cyrilovi a Metodějovi. Zanechal po sobě nádherné hudební dílo, které ale bohužel po staletí leželo v zapomnění. Takže tento koncert je skvělá příležitost tyhle naše hudební poklady znovu objevit.
2: O samotný hudební zážitek se postarají Michal Pospíšil a soubor Ritornello. V jakém obsazení vystoupí a jakou atmosféru můžeme očekávat?
1: Michal Pospíšil je přední znalec a muzikant, který barokní hudbou doslova žije. A společně se souborem Ritornero, což jsou muzikanti z jeho nejbližšího okruhu hudebních přátel, přinesou atmosféru plnou vroucnosti a takové té poctivé starosvětské pohody. Jim nejde o nějakou chladnou technickou dokonalost, ale o to o opravdově a s láskou oživit ducha tehdejší doby. Vstupenky ani rezervaci vůbec řešit nemusíte, protože naše velehradská bazilika je dostatečně velká na to, aby jsme se tam všichni vlezli a koncert je zcela zdarma. A veškeré další podrobnosti najdete na našem novém turistickém informačním webu www.velehrad.info.
0: Barokní koncert Subtilia, něžnosti pod lipou, se uskuteční ve čtvrtek od 17:30 večer v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Pozvánku nám přinesla Michaela Lužová ze spolku Partnerství pro Velehrad.
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

I ve 17:45 vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. Zahradní slavnost připravili včera ve stacionáři Dobromysl ve Valašském Meziříčí. Chodí tam seniori, o které se doma musí starat jejich rodiny. Více se dozvíte po písničce Pavla Nováka.

0: kancelář pozval nejen klienty, ale právě i jejich pečující rodiny.
1: Teď otevírám grill, tady máme nachystané maso, které jsme si včera poctivě naložili.
2: Paní Dana Vajdová, která je vedoucí stacionáře Dobromysl, teď otevřela grill, tady to krásně voní.
1: Chystali jsme se na pravidelné zahradní party, které pořádáme každý rok. Je to příležitost k tomu, aby jsme se mohli setkat v klidu i s pečujícími, měli prostor pro to, aby jsme si všichni společně udělali si to dopoledne příjemné a hezké.
2: Je to taková zahradní grilovačka a boří to mýtus o tom, že by stacionář měl být třeba nuda.
1: My se snažíme právě vytvořit co nejvíc takovou tu rodinnou atmosféru. Snažíme se, aby se klienti u nás cítili dobře. Každý den pravidelně trénujeme paměť, procvičujeme motorické dovednosti, cvičíme na židlích s různýma pomůckama, chodíme na procházky. Teďka klienti hodně mají oblíbené individuální činnosti, šlapou na motomedu, což je taková kombinace elektrokola a rotopedu. A nyní už dokážou zvládat sami chůzi s oporou jenom třeba francouzský holí.
2: Na slavnost doprovodil svého téměř 90-letého tatínka. Pan Stanislav. Tatínek taky jezdí na rotopedu.
3: Rotoped, co sedí na křesle a šlape, tak se mu strašně líbí. A to vždycky vypráví, že potřebovali najezdit, tak se jim najezdil dneska 12 kilometrů. Takže on přijde.
2: V 90 letech.
3: Jo. A takže pořád by jenom šlapal.
2: Jaký to má pro tatínka přínos?
3: No ohromný. Má rád změnu a má strašně rád jako společnost.
2: Tady to žije, tady je harmonika.
3: Žije. Jo, přesně, a zpěv nebo tak, to miluje, jakože hudbu. A jako taky tanečník byl strašný a ještě na jaře na svatbě tancoval. Chodí tady dopoledne, tak odpoledne už je s náma, tak se tady rozebere. A večer vždycky už jedeme zpátky do stacionáře, pořád chce jít jako zpátky. Jo, že
2: no, hodně ho to baví.
3: Tady byla i přes noc.
2: Ale to vy nechcete.
3: No, to mi ne, no.
2: Někteří ještě jedí, jiní už mají dojezeno a čekají na dezert. Co se vám tady líbí?
4: Tak já tady chodím jako v týdnu jeden den. Jsem spokojená, no. Ty hry a to cvičení a je to dobré.
2: Paní Zuzana Hajkerová, teď tady mamince krájela maso.
5: Ten stacionář je pro ní jako velká pomoc, takže jedeme vždycky domů a ona v autě řekne, to bylo tak bezvadné, tatínek to bez ní vždycky ten jeden den nějak vydrží.
2: A dneska je to s vámi.
5: No tatínek nejdřív nechtěl, aby se maminka chodila a zdůvodňoval to tím, že by mu to rozbilo manželství, protože jsou spolu 66 let. Maminka vždycky říká, že proč pro ní sem nepřišel tatínek, že ona by se s ním chtěla pochlubit, protože je na něho pyšná a je vděčná za to, jak se o ní teď stará, tak by to ráda jako všem ostatním ukázala, ale tatínek sem prostě nechce chodit.
2: Tatínek Zuzany Hajkerové sice nemá o stacionář zatím zájem, pro ty, kteří by ale naopak chtěli chodit, místa ještě jsou, celkem nabízí kapacitu pro 12 klientů. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den,

0: Doufám, že skupina Plavci vám zpříjemnila poslech Českého rozhlasu Zlín. Necelých 6 minut zbývá do 18. hodiny a čas, který byl vyměřený našemu pořadu, už pomalu končí. Ale než se s vámi rozloučím, nabídnu vám ještě docela příjemné téma, kterému se budeme věnovat zítra. Teplá voda, hezké počasí, otevřený bufet a vstup zdarma. Tak vypadaly poslední 2 dny sezóny na koupališti ve Vizovicích na Zlínsku. Zaplavat si přišli jak děti, tak seniori. Poslední hodiny koupání sledovala naše redaktorka Karolína Macejová. Její reportáž uslyšíte v zítřejším ranním vysílání v 7 hodin a 20 minut. Tak, na úplný závěr si dáme nesmrtelnou klasiku v podání skupiny Bonnie M. A to je ode mě opravdu vše. Hezký zbytek středečního odpoledne vám přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: si to vzdát.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
4: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: V Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byla přerušena dodávka vody. Otrokovice připravují výstavbu dvou nových zvýšených křižovatek. V Česku začínají chybět ambulantní specialisté. V noci a k ránu bude zataženo s deštěm a nejnižší teploty naměříme kolem 11 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Kvůli havárii na vodovodním přivaděči byly dnes ráno a dopoledne město Uherský Ostroh a také sousední Ostrožská Nová Ves na Uhersko-Hradišťsku bez dodávek pitné vody. Vyplývá to z informací na webu slováckých vodáren a kanalizací. Zásobování pitnou vodou bylo zajištěno cisternami. Závadu se podařilo předpolednem odstranit. Dvě zvýšené křižovatky vzniknou do konce listopadu v otrokovické místní části Baťov. Týká se to křížení ulice Karla Čapka s ulicí Erbenova u budovy seniorů B, v druhém případě s ulicí Moravní v prostoru vjezdu k parkovišti. Součástí projektu bude také napojení na stávající cyklostezku, nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba by měla začít 21. září a vyžádá si dopravní omezení. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Lékaři chybí taky v Praze nebo Středočeském kraji, například alergologové a oční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Pomoci se zkrácením čekacích dob by měly taky elektronické žádanky. Originály dopisů Olze vystavuje ode dneška památník národního písemnictví v Praze. Václav Havel dopisy, které už v 80. letech vyšly knižně, adresoval své manželce z vězení v letech 1979 až 1983.
5: 4. června 79. Milá Olgo.
6: Manželce Olze Václav Havel z vězení postupně adresoval 172 dopisů, říká autor výstavy Petr Kotyk.
7: On ty dopisy psal nejen ručně, on tam nesměl škrtat a nesměl potrhávat a musel je psát jenom v určenou dobu, když ho našli s konceptem dopisu, ale který ho už odeslal, tak zase šel za katr.
6: Psaní Václava Havla v drsných podmínkách komunistického vězení podle ředitele památníku národního písemnictví Michala Stehlíka zachraňovalo.
8: Vlastně, řekl bychom, mikrohistorii osobních sdělení s nějakými jako úvahami.
6: Výstava bude přístupná do 30. září a návštěvníci ji uvidí i tuto sobotu v rámci festivalu Tříville Triangle. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
4: V noci očekávejte v našem regionu zataženo s deštěm nebo s přeháňkami, výjimečně se vyskytne také bouřka. K ránu začnou od západu pozvolna srážky ubývat, částečně ubude také oblačnost. Nejnižší teploty naměříme kolem 14 až 11 stupňů a vítr povane z počátku noci čerstvý severozápadní až západní, s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Pozorní buďte na silnici mezi Bohuslavicemi u Zlína a Doubravami na Zlínsku. Stala se tam nehoda dvou osobních aut. Ze zpráv je to vše, teď už je na řadě Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Tak tentokrát vás k poslechu Moravy krásné země pozvala pěknými písničkami Zlaťanka. No a samozřejmě vás zvu i já, Jiřina Ostrá. Přeji pěkný večer, přeji příjemné chvíle při hezkých písničkách, třeba zrovna při písničkách ze srdce. Jedna z nich zazní pro pana Josefa z Brodského Mikuláša, bude Forman Jan, no a tou druhou snad potěším pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem, bude Překrásné Valašské. No a budou i další hudební dárky a těmi obdaruji vaše blízké já, třeba zrovna Daniely, které dnes mají svátek, a také Martiny, ty mají svátek na Slovensku. Blahopřeji pro ty, co nevědí, telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Ohnica.

0: Tak to byla cymbálová muzika Ohnica, byly to lidové písně z Dolňácka, z Veselska. No a měla jsem tady milý telefonát z Brodského Mikuláša, volal pan Josef, který si vyslechne dnes jednu z těch písniček ze srdce. Ještě doplnil, komu všemu tu písničku posílá, tak to prozradím, až na to přijde řada. Ale říkal mě, že poslouchá naše vysílání 24 hodin denně. No tak pane Josefe, ale občas byste si mohl alespoň trošičku zdřímnout a něco dobrého pojíst. Nicméně moc děkujeme. No ale už písnička a přání pro pana Emila Novotného z Vážan nad Litavou. Milý Emile, přejeme ti všichni krásné narozeniny, mnoho zdraví, radosti, štěstí a ať s námi ještě dlouho zpíváš a mastíš karty. Kamarádky a kamarádi z Vážan a připravena je Moravanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Moravanka a teď už to bude pan Karel z újezda u Luhačovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěl popřát mojí manželce, paní Marii Červenkové, k jejímu svátku. Hodně štěstí a hlavně zdraví. A zároveň příští týden 18. září oslavíme 55 let společného života. Tak bych ji chtěl hodně popřát hlavně toho zdraví, které potřebuje, a božího požehnání. No a... Přejou taky dcery Marcela a Veronika, syn Libor, vnučky a vnuci. A pravnučka Markétka, kterou tolik miluje.
0: No určitě si, také... ale pane Karle, určitě si vaše manželka zaslouží nějaké velké poděkování za těch 55 let společného života.
1: 55.
0: No, to je něco. Tak a ještě jste chtěl něco dodat?
1: Ano, ještě přeji taky Marii, mojí sestře paní Marii Miklišové z Těšova a naší kamarádce Marii Rekešové z Těšova taky hodně štěstí a zdraví té Marii. A také našemu vnukovi Miroslavi Škubalovi, kterého také bude slavit 20 let svého života, má narozeniny. Přeji mu to. A manželka mu pořád říká náš malý, když má 190 cm.
0: Jo, to bude už tak na pořád, pane Karle, že jo?
1: Ano.
0: Dobře.
1: Tak přejeme také hodně úspěchu na vysoké škole, kde bude nastupovat a také to zdraví, no.
0: Takže... No. Já jsem jenom chtěla dodat, že jste udělal velmi dobře, že už dnes přijete těm milým Mařenkám, Maruškám a Mariím, nebo jak jim říkáte, protože potom v sobotu, kdy mají Marie svátek, tak to opravdu tam bude takové množství, že na některé se třeba ani nedostane a budou třeba potom smutné, že tedy nedostali nějaké to rozhlasové přáníčko. No ale já jsem ještě chtěla dodat, pane Karle, že já vám i vaší Marie, a jak ji říkáte, Maruško? Nebo jak ji říkáte?
1: Ano,
0: Maruško.
1: No, tak nějak, no.
0: No, nebo maminko, babičko, že jo? Tak se mami, to taky říká.
1: Mami a babi a
0: no,
1: tak.
0: No, jasně. No, já vám přeji ještě další krásná léta společného života, pane Karle.
1: Ano.
0: Buďte si navzájem oporou. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou, děkuju.
0: Není zač. No a beru dopis a čtu. Hudební přání, ať dnes zaletí pro netáty do strání. 9. v měsíci 9. u nás na strání v čase hodovém netáta si solo dá a i s láskou si zaspívá. Právě dnes si připomínáme 10 let od našeho krásného hodového koncertu, kdy jsme společně s píváním oslavili prvních 10 let naší cesty. No a letos tomu přidáváme ještě jedno krásné číslo. 15 let, co společně vystupujeme pod jménem Netáta ze strání. 15 let písniček, zkoušek, koncertů, cest, smíchu, někdy i malých starostí. 15 let, během kterých se z obyčejného společného zpívání stalo něco mnohem vzácnějšího, přátelství, které nás drží pohromadě. Každá z nás přinesla svůj hlas, každá svůj kousek srdce. A teprve dohromady vznikla píseň, která má duši. Děkujeme proto nejenom sobě navzájem, že se stále scházíme, zpíváme, smějeme a máme se rádi, ale také vám, našim příznivcům, kamarádům a všem, kteří nás vždy krásným slovem umí potěšit a podpořit. Protože píseň, která je zpívána jen pro sebe, je krásná. Ale píseň, která může někoho potěšit, dojmout, rozveselit nebo připomenout domov, ta má v životě ten největší smysl. Naše přání chceme dnes věnovat také jako vzpomínku na paní Vlastu Gricovou, na naši členku a zpěvačku. Jejíž hlas, osobnost a láska k písni zůstává součástí našeho folklorního světa. Ať tedy dnešní hudební tóny doletí i tam, kam už slova nedosáhnou. Protože netáta nejsou jenom hlasy. Netáta jsme my. A dokud budeme mít přeci píseň, budeme mít stále co zpívat. Bože nám požehnaj všecko dobré daj, veselost pěsničku vždycky nám zachovaj. Děkujeme a s láskou zdravíme i vás, celý Český rozhlas Brno a Zlín. No a nám teď bude hrát, nám všem bude hrát Lančočanka.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Marie Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No ale teď už Morava krásná zem, pořad plný pěkných písniček, podání dechových kapel a cimbálových muzik a také pořad plný vašich laskavých slov. No a teď si myslím, že nějaká ta milá slova pronese pan Jeník, kterého zdravím. Dobrý večer.
3: Jeník, zemědělec, přísnotíc.
2: No.
3: Dívejte, v první řadě bych chtěl popřát všem Danielám, Daně Bednářové z Bedřichových, jak pocházím, Danieli Hasoňové, šikovné dcerušce a pro všechny zemědělce. Teď nám pěkně prší, tady můj ten od bratra syn říká na jihu, že bydlím na jihu, tak už jsou 3 mm, prší zahradnický.
2: No, 3 mm. U nás také prší tady v Brně. No jasně, pěkně se ochladilo trošku, protože tady bylo opravdu velké horko.
3: Já jsem teď nakrmil kravíčky, jdu se ještě převlít, aby mě nebolelo, dám si ještě blůzo a ještě půjdu makat robit.
2: Fakt, já jsem si myslela, že už strávíte nějaký pěkný, klidný večer.
3: Makají ho vedně v noci, že mě dělal. No.
2: Tak jo, tak se pracovitý člověk, hlavně teď pošleme tu písničku Danielám a všem těm zemědělcům.
3: Danielám na Slovensku, Martina, jo, vidíte, do Unína. Ona je Martina, on má taky ruské kombajn, jak já.
2: No,
3: do
2: vidíte.
3: Unína. Martině, jo?
2: Tak jo.
3: Martině, jo?
2: Tak jo, dobrý.
3: Martina, jo, sama na okna.
2: Tak ať jde práce pěkně od ruky, pane Jeníku. Jo, nashledanou, No a ráda předám vinčování i paní Marii Popelkové k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší k 76. narozeninám, maminko. Ať je každý tvůj den naplněný radostí, klidem a láskou nás všech. Děkuji, že jsi s láskou dcera s rodinou. Roztočenou polku pak hraje Mikulovanka.
0: Český rozhlas

Tak to byla roztočená polka Karola Porubského a Václava Hortvíka, tak vy také, přátelé, ještě nemusíte chodit spát, protože tady mám ještě pro vás pár pěkných písniček připravených. Třeba za maličkou chvilku už zazní první písnička Ze srdce, tak pane Josefe z Brodského Mikuláša, já vím, že pozorně, jak jste říkal, 24 hodin denně nás posloucháte, tak tedy ještě víc bystřete pozornost, protože za chviličku už zazní pro vás ten forman Jan. Ale předtím tady mám ještě vzpomínku. Nespomínáme nedožitých 99. narozenin paní Ludmily Čechové ze Stříbrnic. S láskou na maminku a babičku vzpomínají syn Jaroslav s manželkou a dcera Marcela s rodinami. Tak a teď už tady ještě jednou přeji krásný večer panu Josefovi z Brodského Mikuláša, který mě už volal a říkal mě, že tu písničku Jožulky uhra forman Jan pošle všem Lanžhočanům a vůbec všem Moravákům. A také tato písnička je vzpomínka na jeho kamaráda. Takže forman Jan a tu fara.

0: Tak to byl forman Jan Jožulky Uhra, hrála tu Faranka a byla to písnička, o kterou mě poprosil pan Josef z Brodského Mikuláša, kterého ještě jednou zdravím. No za maličkou chvilku zazní ta druhá písnička ze srdce, tak doufám, že poslouchají manželé Poláchovi, ale předtím ještě přání. Dnes se dožívá významného životního jubilea paní Marie Dvořáčková ze Střítěže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Stříteži a posílá pěknou písničku. A klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín narozeniny dnes slaví paní Maria Dubšová z Pasohlávek a také paní Květoslava Skopalová z Dobromilic. Tak milé dámy, milé naše posluchačky, samozřejmě vám děkujeme za vaši přízeň, za vaši pozornost. Moc nás to těší. No a do těch let příštích vám přejeme, aby zdraví vás netrápilo, abyste se měli dobře, abyste měli lásku kolem sebe. Prostě, abyste si užívali krásných dnů a roku života. Připijeme na vaše zdraví, alespoň takto naším prostřednictvím. Tak, ale teď už zdravím pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Pan Josef Polách pochází z Valašska a 12. září oslaví 95. narozeniny. A myslím, že už mou manželka pěkně blahopřála a prosila mě, jestli bychom nezahráli pro něho písničku, ve které by byla slova Měj rád Valašsko krásné. No tak já jsem hledala, i s panem Maňasem jsme hledali. Nakonec jsme usoudili překrásné Valašsko, tak pane Josefe Poláchu. Doufám, že i tato písnička se vám bude líbit. Já vím, že s manželkou Marií jste už 69 roků, že slavíte 69. výročí společného života. Tak já vám přeji, aby samozřejmě každý ten další rok společného života vám přinesl mnoho lásky a mnoho štěstí. No a teď už pro vás a hlavně pro pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Překrásné Valašsko.
1: Český rozhlas Zlín.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuďas, kdo domov nesmí.

0: valašských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží. A radhošť náruč do kořán teď věrnost tvojí žehná.
1: Tak to byla písnička ze srdce pro pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Bylo to překrásné Valašsko. Václava Maňase staršího a Stanislava Pěnčíka v podání Valašky. No já zdravím i jeho milou manželku Marii, která bude mít v sobotu svátek, tak i jí přeji jen to nejlepší. No a 8. září si řekli své ano, předali

A ještě Broněk blahopřeje k svátku kamarádce a zpěvačce paní Daniele Magálové z Brna. No a všem Broněk i s jejich rodinami, s rodinnými příslušníky a muzikanty přeje jen to nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání. No a ještě tady mám studiové maily. Pan Jaroslav Čech mě děkuje za písničku, že je moc potěšila, tak já jsem ráda, to zase těší mě. A poslední, tady je pozdrav pro Ivanu Slabákovou. Milá Ivanko, moc tě zdravím a posílám ti veliký pozdrav. Už se na tebe těším, až tě zase uslyším v rozhlase. Tvůj hlas má moc rád a vždycky mi udělá radost. Moc na tebe myslím a přeji ti hlavně hodně zdraví, síly a krásných chvil. Kdy nám můžete, paní Jiřinko, 100% slíbit hlas Ivanky Slabákové? No tak Jardo, Wolfe, vy dobře víte, že na světě není nic 100%, takže ani toto já vám nemohu na 100% slíbit. Nakonec ani já nevím, co bude zítra 100% pro mě. Takže určitě Ivana přijde, dočkáte se. No ale teď už tedy poslední písnička, svatební polka je to.

Tak, to byla svatební polka Michala Čmarady a Ivana Karase, podání Legrútu. No a je 18 hodin 54 minut, přátelé, takže Morava krásná zem končí. No, naše vysílání však nekončí. Pokračujeme zprávami a pořadem Na pěknou notečku. Druhý díl zářijového cyklu věnovaného hornáckým výročím připomene další výraznou osobnost. Bude jí etnolog, zpěvák a gajdoš Josef Tomeš. Za jeho odkazem se společně s jeho kolegy Janem Kristem a Petrem Mičkou ohlédne autorka pořadu Marie Hvozdecká. No a pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. No a na závěr Vlado Kumpan a jeho muzikanti.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Do kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku zatékalo. Řemeslníci proto opravují střechu. Nejoblíbenějšími herci Zlínského divadla za minulou sezónu jsou podle diváků Markéta Holcmanová a Marek Příkazký. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Přes noc bude zataženo s deštěm, nejnižší teploty budou kolem 11 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Kostel svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku bude mít novou střechu. Řemeslníci vymění krytinu a také část krovů, které poškodila zatékající voda. Podle majitele stavební firmy Štěpana Gabriela je střecha po více než 100 letech v poměrně dobrém stavu.
3: Kostel je z roku 1908 a krov je původní. Ve většině případů je v pořádku, jsou jenom lokální prvky k výměně v místech, kde zatékalo. Patří to k těm náročnějším stavbám, protože má to svoji výšku a jsou to výměny na historických krovech, které už dneska umí dělat jenom pár lidí.
2: Práce budou stát přes 2 miliony korun. Polovinu částky poskytl Zlínský kraj, dalších 850 tisíc se obci podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Markéta Holcmanová a Marek Příkazký získali nejvíce hlasů v divácké anketě Aplaus Městského divadla Zlín za sezónu 2025 a 2026. Holcmanová v minulé sezóně stvárnila například titulní roli v inscenaci Nora. Příkazký hrál hlavní roli v inscenaci Drákula, komedie děsu. Objevil se také ve hře, která se zvrtla, nebo v Krylovi. Právě Kryl se stal nejoblíbenější inscenací loňské sezóny. První premiérou nové sezóny bude hra Volpone, kterou divadlo uvede v sobotu 19. září. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
4: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
5: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
4: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
6: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
4: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy, jak potvrzuje Michal Filipy z Geologického ústavu Akademie věd.
7: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Znamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly, a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Počasí.
2: Přes noc očekáváme ve Zlínském kraji zataženo s deštěm nebo přeháňkami a výjimečně se může vyskytnout i bouřka. K ránu začnou od západu pozvolna srážky ubývat a částečně ubude také oblačnosti. Nejnižší teploty budou kolem 14 až 11 stupňů, vítr povane z počátku noci čerstvý, severozápadní až západní a nárazy budou kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Nehoda osobního auta a cyklisty může zdržet provoz na Rožnovské ulici ve Valašském Meziříčí. Dále si dejte pozor na nehodu, která se stala v Kostelní ulici v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě pořad Na pěknou notečku.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný středeční podvečer, milí posluchači a milovníci folkloru. Máme krátce po 19. a to znamená, že je tu pořad Na pěknou notečku, u kterého vás dnes vítá a zdraví Marie Hvozdecká. A pravidelní posluchači naší stanice si možná všimli, že notečkové středy v září jsou věnovány hornáckým jubilantům. Tento region si totiž letos připomněl více než 10 zajímavých výročí místních rodáků. Některé z nich si připomeneme i v našem vysílání. V minulém středečním díle jsme si připomněli Emila Miškeříka, Jaromíra Miškeříka a Jana Šáchu. A kdo to bude dnes? To vám prozradí můj celozářijový redaktorský a moderátorský host, muzikant, zpěvák a etnograf Hornáckého regionálního centra Petr Mička. Petře, vítám tě podruhé a mohl bys nám tedy prozradit, na koho dnes zavzpomínáme a proč jsme tuto osobnost vybrali?
2: Dobrý večer. Dnes vzpomeneme osobnost doktora Josefa Tomše, který by se v letošním roce dožil 90 let. Narodil se 6. ledna 1936 v Hrubé Vrbce na Hornácku, kde vyrůstal pod vlivem v té době ještě živé hudební, pěvecké a taneční tradice starých Huců a vůbec zvykosloví obyčejů a obřadů tradiční lidové kultury. To jej formovalo nejen jako výtečného zpěváka, tanečníka, muzikanta, ale také jako mimořádně zapáleného a činorodého etnografa. V letech 1954 až 1959 vystudoval národopis na Filozofické fakultě v Brně, patřil do té nejstarší výjimečné generace horňáckých etnografů spolu s Dušanem Holým, s Denou Jelínkovou nebo Josefem Peškem. Nakonec Josef Tomeš byl spoluautorem velké monografie Hornácko, život a kultura lidu na moravskoslovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat z roku 1966. Zaměřoval se na duchovní a sociální kulturu v lidové kultuře, byl mu samozřejmě blízký hudební folklor, ale jeho odborné zaměření mělo daleko širší a komplexní rozsah. A kdyby nezemřel náhle, brzy ve 42 letech v roce 1978, jeho odkaz by byl ještě daleko větší.
1: Pojďme si tedy doktora Josefa Tomše pustit v naší dnešní první hudební ukázce.

0: Dohrála první hudební ukázka našeho dnešního pořadu Na pěknou notečku, věnovaného horňáckým výročím. V dnešním pořadu společně s Petrem Mičkou vzpomínáme na osobnost Josefa Tomše. Petře, co nám to právě dohrálo?
1: Tak to byla nahrávka muziky Jošky Kubíka a hrubovrbeckých zpěváků z roku 1970. A že to byli na vybíraní zpěváci Dušan a Luboš Holý, jejich otec Martin Holý, Jaroš Hrbáč, Jiří Hrbáč, František Okenka a další. A mezi nimi i námi vzpomínaný Josef Tomeš, kterého jsme mohli jako solistu slyšet z písní Pred naší je zahrádečka. A proč zrovna Kubíková muzika? U ní se Josef Tomeš v mládí příležitostně uplatňoval jako houslista, zpěvák i tanečník. Mimochodem byl výborným tanečníkem z Sedlácké, ale také Verbuňku nebo Odzemku. A vrbeckého romského primáše Jošku Kubíka dobře znal, podobně jako Dušan Holý, a Kubíkovu muziku uplatňoval i ve svých programech, například v legendárním pořadu strážnických slavností Horňácký večer v roce 1971, nebo v televizním dokumentu Poslední hudci z roku 1974, kde Tomeš figuroval jako odborný poradce. A s touto muzikou má také naspívaných nejvíce hudebních snímků.
0: Děkuji za představení a milí posluchači, v minulém díle jsem vám slíbila, že se vydáme také za pamětníky, a tak se i stalo. Pan doktor Josef Tomeš byl profesně spjat s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, respektive tehdejším ústavem lidového umění. Zavzpomíná na něho tedy emeritní ředitel ústavu doktor Jan Krist.
2: Doktor Josef Tomeš byl v řadě případů můj velký vzor a učitel. On mě neučil na fakultě, ale učil mě právě práci přímo v ústavu ve Strážnici. On byl člověk, který byl pro obor zapalený. Byl to muzejník původem, uměl se pohybovat v terénu, výborný dokumentátor, fotograf, věnoval se i filmu. Jeho přínos do sbírek ústavu je teda velký, ale myslel tak nějak komplexně, tak jak vlastně lidová kultura je svým způsobem komplexní, takže jeho zajímalo všechno. On se věnoval otázkám dokumentace a života zvyků, obyčejů, tanců, současného folkloru, folklorních festivalů, regionálních festivalů, vůbec scénickým folklorem, otázkám duchovní a sociální kultury. Byl to také velký iniciátor dokumentace a výstavby Strážnického skanzenu, dnešního muzea vesnice Jihovýchodní Moravy. Publikoval, pracoval v archivech, třeba bibliografie, která vyšla posmrtně, tak to je asi cca 240 titulů a podobně. On byl nesmírně aktivní, takže opravdu on vyoral hlubokou brázdu a nás jako do toho, k tomu přitáhl. No, já jsem s ním přišel do styku jako student. My jsme, tuším, v roku 71 dělali ve Strážnici asi 14-denní výzkum, protože tehdy byl projekt zpracovat monografii města Strážnice jako venkovského města. Takže tam jsme se seznámili s ním a s doktorem Volavým. Já jsem potom měl tu čest s doktorem Tomšem pracovat v programech ve Strážnici jako student pořád, jako inspicient. Takže můj první program, kde jsem s ním dělal, byl dnes už legendární pořad Horňácký večer. Tam jsem poznal spousty zajímavých lidí, zpěváků, tanečníků. Něco úžasného, to je naprosto nezapomenutelné. No a pak samozřejmě taky jako student ještě jsem strávil 14 dní povinné muzejní praxe. No a pak jsem tam přestoupil ze Slováckého muzea už jako pracovník a doktor Josef Tomeš byl můj přímý šéf.
0: To byl doktor Jan Krist a my si pustíme další nahrávku. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín.

0: To byla další hudební ukázka. Mohl bys nám ji, Petře, prosím představit?
1: Tady se nám Josef Tomeš v doprovodu hudců Martina Hrbáče a Jana Tomeška představil jako solový zpěvák a gajdoš. Tomeš si totiž mimo to, že hrál na housle, klavír a různé pastevecké píšťaly, po studiích národopisu našel cestu i ke hře na gajdy. Gajdošská tradice na Horňácku se totiž v poválečných letech vytrácela. Posledním aktivním gajdošem byl Jan Hrbáč z Velké, který ale pro stáří hrával už jen sporadicky a příležitostně. Studiem starých nahrávek a gajdošských písní navázal na dříve bohatou tradici gajdošů na Horňácku. Jako vedoucí národopisného oddělení Ústavu lidového umění ve Strážnici od konce 60. let inicioval a realizoval natáčení a vydávání ediční řady tradiční lidové hudby na malých gramofonových deskách. Mezi jinými například Ňorkova muzika a muzika Jošky Kubíka z jeho rodné Hrubé Vrbky, nebo právě titul Gajdošská muzika na Horňácku v podání samotného Josefa Tomše.
0: A od gajdoše Josefa Tomše pojďme zpět k jeho vědecké a profesní dráze, opět ve vzpomínce doktora Jana Krista. A poté uslyšíme nahrávku Ňorkovy muziky ze zmiňované řady edice tradiční lidové hudby, kterou Josef Tomeš inicioval.
2: No, já si myslím, že on jako takový rodověrný horňák byl především zpěvák, tanečník a muzikant. Všechno dohromady. On mohl zpívat solové zpěvy, to uměl velmi dobře. Zpíval s mužským sborem, s partou kamarádů, to byl vynikající. Tancoval tak, že jeho Sedlácká nebo i Verbuňk a Odzemek, to jeho nezaskočilo nic jako tanečně. On dokonce bych řekl, že při různých příležitostech společenských v tom v jedním oboru, jako když jsme měli nějaké konference, jednání, tak to, když skončila oficialita, tak mu vytal husle nebo gajdy podle toho, co bylo, kdo si přinesl jaký nástroj, a pak to hučelo dlouho do noci, kde on dominoval. Já si pamatuju, že jsme byli na zámku ve Smolenicích, to už byl po prvním infarktu, se vrátil do práce a teď jsme tam jako zpívali a já si pamatuju, že on zpíval nějakou horňáckou písničku O bolavém srdéčku. A tak to zpíval tak, jak si skoro mám chuť říct, procítěně, tak to prožíval. A on potom během skutečně za pár měsíců, co já vím, 2-3 měsíce a zemřel, odešel. Takže On byl zpěvák, tanečník, každým coulem. On byl prostě, on ctil tradice lidové kultury a já jsem jej pokládal a pokládám za nositele tradic lidové kultury. To, že on to vyštudoval, to bylo něco navíc, ale on tím žil, on to cítil, on tím žil a byl prostě nositel.

0: Posloucháte pořad na pěknou notečku ve druhém díle čtyřdílného zářijového cyklu, ve kterém vzpomínáme několik letošních hornáckých výročí. Jsme dnes vybrali etnografa, gajdoše, zpěváka a tanečníka Josefa Tomše. Petře, já ti děkuju za dnešní povídání.
1: Děkuju za pozvání.
0: A na dálku ještě jednou děkujeme i doktoru Janu Kristovi. A my se přesuneme k poslední dnešní hudební ukázce, protože náš pořad se pomalu, ale jistě nachýlil ke svému konci. A na koho vzpomeneme příště? 110 let uplynulo od narození zpěváka, muzikanta, tanečníka, ale také rozhlasového redaktora Vladimíra Klusáka. A v poslední nahrávce si ještě jednou poslechneme, jak skvělý byl Josef Tomeš zpěvák. Opět za doprovodu muziky Jošky Kubíka. Od mikrofonu se s vámi loučí a hezké dny přeje Marie Vozdecká a Petr Mička.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: povídat s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy. Že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkovej optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat.
0: Mm-hmm. Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje třeba u posttraumatu, se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
5: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomně na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo, že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo, to, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání a taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že to jak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná.
1: Každý jsme trochu jiný, a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
1: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
0: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnost, nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci, jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
1: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
0: Rozhodně.
1: Hezkým, milým.
0: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
1: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
0: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leggot, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní, je pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vance, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobel Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů. A když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježíš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968 a tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. A já jsem říkal, ne, tak jsme udělali pár modelů, udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano, a my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků Merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem jedné tuny. Jo, opravdu to je něco unikátního. Žil Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene. A ono, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují. Tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohleto je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autíčka jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty, a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vankulův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Reese, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už tři roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Pragoexport nejen do Sovětského svazu a spřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Poclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se: paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Otto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Otta Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Ottu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Otta Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, ono se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to nejmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se
2: ty ano, vol, penso, vol. No já když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, víš?
2: No to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o svém, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nebudu...
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat, a když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku, a to než teda je rychlý posel přivez. No, ale hezky něžně to říkáte.
2: No, mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když
2: no, přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? No bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, ověřil jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já si byl na to chvíli
2: píšený. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, v náhradí doplní se hudbou a tak to běží dále, dále, najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak ho mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co...
1: No, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom... Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku,
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, neboť by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá dají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskycoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se ku předu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak sugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektoru, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čovětě, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. František byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem vylez ven. To auto.

0: A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No, neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl, hele, ale to je prima, že my nekouříme. Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, to jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal, no samozřejmě, my máme zvířátka rádi. Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám. Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
2: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška,

Děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase. A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
0: Panečku,
1: a to jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem, byli tam moji bráchové s rodinama, byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byli v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka. To byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráchou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdících na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a bylo 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo. Mm-hmm. Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: Bylo to nádherný a já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano.
1: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a který mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte. Padl,
1: zlomil si krčí páteř, přestal mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a v starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Jej, tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel.
0: Jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem za ním ve špitálu, volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, by přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mým společném životě bylo jenom on prostě. Dal mě prstinek, měli se sebrat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka a noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám chybí tady moc. Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké
1: zdravá,
0: drobné radosti. Děkuju nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Elán, právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z Jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdraví, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc, málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, do doma 20. Potkala na inzeráce, poznala manžela, no a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Švandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mérede z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spraví, veši natírali na kostele, víte, ve Velkých Kelnovicích, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velkých Kelnovicích. To je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to se nemůžu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a sestřenic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Takže jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale neměl nějaké bolesti nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli pronajatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel, prostě jsme byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden z pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, jsme karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordelary, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak se děl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj. Mm-hmm. Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo. Hmm.
1: Prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné ano, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: Nejlepší vám musí být.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel. Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No na druhý den zvonila policie. Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo. Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu. A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Pani Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Pani Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003. Tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem mu pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně. Jako, no tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem obdobil, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na něj zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte,
1: dobře,
0: takže
1: dobře.
0: Bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vzniklo vážné vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, Olomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a je tady děsný sucho, takže to mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano. Takže no tak výborně.
1: Takže se radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná, nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzal. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je to za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře, tak Roberte, mějte se hezky, každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: Paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Vidíte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře, mějte se krásně, hezký večer, naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pustila.
1: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolil se k nám také Karel Skrkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
2: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
1: Děkuju moc krát za všechny.
2: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastně ženatý s manželkou. Rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
1: Jo.
2: A jinak rád jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
1: ano,
2: že jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější roky jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
1: no, jasně.
2: To hospodaření je mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
1: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
2: no,
1: prostě.
2: No, tak on to dělal celý život, nic jiného. Jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
1: No a vy hospodaříte tedy stále?
2: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
1: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
2: No, to moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí. Někdy,
1: jasně, no, jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim, jak se jim daří eventuálně.
2: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak já, my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
1: Jo, jo.
2: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
1: ano,
2: nebo
1: ano.
2: Štěstí má být součást tomu štěstí jako, jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma, nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
1: ano,
2: nebo
1: ano,
2: i
1: ano.
2: To, že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku, nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
1: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
2: Přesně byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
1: Jo, rozumím.
2: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
1: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
2: Ne takovou chvilku poezie, ale to je jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
1: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
2: Neštěstí, jo? Můžu?
1: No je, můžete.
2: Jdou nám stříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprs barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně, zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá, dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, než štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí, k čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
1: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
2: Až taky a sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podnímem.
1: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
2: Za každou nitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skorotečku.
1: Ano, no. Ano, trochu nám mává.
2: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
1: Přesně tak.
2: Děkuji vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
1: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště naslyšenou. Dobrou noc.
2: Naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Keks a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je? A manželka říká, když jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: Kýblu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí pro mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já mám dobré kolem sebe.
0: Ano.
1: A dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.

0: A na starý kolej nády jsem přišel do důchodu, jako tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
1: Aha.
0: O našem okolí, o našem dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
1: Uh-huh.
0: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím u toho času, a mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
1: jo, jo, rozumím, rozumím.
0: Pančelka vypisuje sudok a křižovky a já zase
1: svoje
0: vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, abych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zpřátý, to jsem si hned myslela. Jo, to je dobrý článek, a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknou, prosím tě, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to znáte to. To
1: jo.
0: No. A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netypli mě, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
1: Mm-hmm.
0: Jako je to zabraný, a nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možnost se spojit.
1: Jo, jo, jo, někdy je to zakletý, ano.
0: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
1: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém
0: ano,
1: životě.
0: Ano,
1: to je dobře.
0: Velice dobře, paní redaktorko.
1: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumír, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

vnímá sama. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí, a to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál, vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte. A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Mm-hmm.
1: A hodně zdraví hlavně, tak o štěstí. No štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju, ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po dvou rokách byla na operaci tyčelního kloubu,
0: mm-hmm.
1: a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No,
0: mm-hmm.
1: jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem
0: mm-hmm.
1: neuhodné to, co jsem dělal. Trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No,
0: už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako ne. Není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, mm-hmm. takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové mm-hmm. ty domácí produkty, že, takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě ne.
0: Zatím
1: jsem
0: slyšel,
1: že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho.
0: Mm-hmm.
1: Že, ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zaleje, aby to šlo lehčí. Že?
0: Mm-hmm,
1: tak,
0: mm-hmm.
1: No, takže také běžné věci. No tak hlavně, že No.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása. To z
1: těch hřivařů není, takže mám ještě větší klid, ani hapery nebyly, takže bylo to, nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku, ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže co jiného, takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, nadáte, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: To je pravda,
1: no,
0: ano.
1: No.
0: Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašsko, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Napodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí a mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrnova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No, šťastný může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano, ano.
1: Já to řeknu, já se na to nesídím. I když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijedou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijedou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udolí, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila. Takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: to. Jasně.
1: A tím úplně žiju, to jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pro vnoučata. Prostě mě to... Každý, já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo, no, tak... někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry, já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože mi se vždycky líbili vysoký. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal tedy mladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, tačko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí pošťačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. Je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaké je u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuju moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, co je.
0: Mm-hmm.
1: A hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: hojí
1: a je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To jo.
1: Je moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí přišlo za vámi v životě, našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla, no.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky. Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: Byla
0: to.
1: Byla jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mhm.
1: Jo, takže to víte, že na ty srazek to byl nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenomže teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Sečula to jako, přišli jsme doma, večeřeli jsme se. Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklou.
1: Přištanou, no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Jej.
1: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo to jenom modřinou.
1: To budu sice pajedat chvílu, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: jo, tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě za tisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a s tím svým synem.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky, ať se vám dobře spí a ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože to vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. No. To moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bo i takhle všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné to zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: Jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: A my jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně, ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a tak, zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, Jano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janu z Alojzova a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a,
1: děkuju,
0: a budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, je to téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, i když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti. A vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím. A to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že si naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný, a to mě teda hrozně mrzí, když čtu novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: jo? Ano,
0: radujete
1: jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost. Ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo. Rádio.
0: Jo, jo, tak. já vím,
1: je
0: ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přistupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: No, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak si hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a vám
0: děkuji.
1: Taky přeji hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Otvírám.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klaro, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí ji dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou ji autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorova.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Klaro, stalo se mi něco nečekaného.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
2: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
2: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
2: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Tady to je zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No, tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jim zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselou hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžele? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Praví mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, neseďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila nohu.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
2: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
2: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující smrt barona Gandary vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý kránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Toho to buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledaco o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě, ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já hold na to, nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem se.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu jsem.

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyť, zaupil hlas, dyť já ji psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, vždyť já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem, o té myši. Pravil hlas malomyslně, když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho, z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal in carcere et catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu hloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.